Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Hit 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nej-

Nalaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.

Víte, co všechno se děje, když nastane mimořádná situace? Přijďte to zjistit na Den hrdinů na Výstavišti. Uvidíte hasiče, policisty, záchranáře i vojáky v akci, zásahovou techniku, dozvíte se, jak se bezpečně chovat na internetu a čeká vás spousta aktivit pro celou rodinu. Den hrdinů 26. září na Výstavišti Praha. Vstup je zdarma. Více na www.navistavišti.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Sienna Spiral a Great Expectations. Je 6 hodin, ve studiu se mnou je Žofie Nováčková, máme pro vás zprávy Rádia Praha. Vítám tě, hezké ráno.
1: Ahoj, hezké ráno.

0: Na podzim přibývá srážek se zvěří. Nová naučná stezka v areálu Akademie věd v Pražské Libni návštěvníky seznámí s prací vědců. České tenistky čeká semifinále poháru Billie Jean Kingové. A dnes bude oblačno až polojasno, teploty vystoupí maximálně na 16 až 18 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: S přicházejícím podzimem může přibývat střetů aut se zvěří. Ta je právě v této době v říji a taky se pomalu začíná připravovat na zimu a hledá potravu. Častěji tak migruje a přechází silnice.
2: Při nevyhnutelném střetu je klíčové plně šlápnout na brzdy a nestočit volant na stranu, pokračuje vedoucí BESIPu Tomáš Neřolt.
3: Vždycky ještě horší než ten střet se zvěří je, pokud strhnu někam řízení a narazím třeba do pevné překážky, to znamená do stromu, do nějakého sloupku a podobně.
2: Policii je nutné nehodu oznámit v každém případě. Ta může na místo vyslat hlídku. U méně závažných případů policie ani na místo nemusí přijet, vysvětluje plukovník Jan Straka z dopravní policie.
4: V případě, že nedojde ke zranění nebo usmrcení osob, nedojde ke škodě vyšší než 200 000 korun, ta zvěř ani to vozidlo nepředstavují nebezpečí pro ostatní řidiče, tak je možné tímto to ukončit.
2: Zvíře pak ze silnice odstraní myslivci. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: V areálu Akademie věd v Pražské Libni se dnes v 16 hodin odpoledne otevře nová naučná stezka. Návštěvníci budou moci práci místních vědců objevovat prostřednictvím venkovních instalací. Jednotlivá zastavení představují různé oblasti fyziky, chemie, informatiky a technických věd.
5: Naučná stezka se slavnostně otevře ve 4 hodiny odpoledne. Propojí 7 ústavů Akademie věd v okolí přírodní památky Okrouhlík. Zájemci si budou moct vyzkoušet, jak funguje setrvačník, uvěznit světlo v optickém vlákně nebo si zahrát na elektrony v atomu. Cesta oficiálně začíná u murálu Jaroslava Hierovského, ale exponáty je možné navštívit v libovolném směru i pořadí. Z Pražské Libně, Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Ve Vlašimské hvězdárně se dnes koná Noc vědy. Letos se návštěvníci dozví zajímavosti o dopadech sluneční činnosti. 24. ročník akce začíná v 16.30 komentovaným pozorováním sluneční aktivity. V případě jasného počasí se pak od 20 hodin koná pozorování večerní oblohy. České tenistky čeká semifinále poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu nastoupí krátce po 11. hodině našeho času k utkání se Španělskem. Kapitánka Barbora Strýcová mluvila o tom, jak by mohla vypadat zápasová sestava.
6: Samozřejmě, když se nic nestane, tak Linda nastoupí jako první hráčka našeho týmu a ostatní holky samozřejmě chtějí nastoupit s tím nejsilnějším týmem. I to tak vypadá, ale uvidíme, jestli všechno bude v pohodě, tak si myslím, že to tak dopadne. Papírově samozřejmě jsou favoritkami, ale myslím si, že holky to prostě berou tak, že jedou na ten zápas a nechají tam prostě všechno a uvidí se, jak to dopadne.
0: V českém týmu v Shenzhenu jsou Linda Nosková, Karolína Muchová, Marie Bousková, Sára Bejlek a světová jednička v deblu Kateřina Syňaková. Dnes bude oblačno až polojasno, zpočátku až jasno a v odpoledních hodinách čekáme přechodně až zataženo. K večeru postupně ubývání oblačnosti a dnes nejvyšší teploty 16 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Po zprávách dopravní informace s těmi je připravená Katka Jelenová.
8: Dobré ráno. Na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti čekejte zdržení z Radotínského mostu. Kolona začíná na 10. kilometru a přibližně 10 minut se sune k nehodě na 11. Tam odklízejí následky střetu dodávky s kamionem, blokovaný pravý i prostřední pruh, jede se tak pouze levým. A začali už kvůli tomu regulovat vjezd do Cholupického tunelu. První část fronty už se tvoří za sjezdem na Písnici na 5. kilometru. A provoz začíná zlehka housnout i na příjezdu do metropole plzeňskou D5. Fronta zatím z úrovně Chrášťan pomaleji se jede na začátek Rozvadovské spojky. Tam je stále kvůli omezení průjezdný pouze pravý pruh.
7: Katko, díky moc, hezké ráno.
8: I tobě, Honzo.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: 5,5 minuty po 6. startuje páteční ranní vysílání Rádia Praha s datem 25. září. Zlata a Zlatoslava mají dneska svátek. Tak všechno nejlepší, holky. Co nás čeká? Cat's Eye, Animal. taky Sabrina Carpenter a Tears. A mimochodem víte, že dneska je den, kdy Mark Hamill, tedy představitel Luka Skywalkera, slaví 75. narozeniny. A mimochodem, pokud jste někdy viděli animovaného Batmana v originále, dost možná jste ho slyšeli jako Jokera.
1: Radio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a

0: Ševouzí a Barsong Tipsy na Facebooku Rádia Praha. Vy opět rozhodujete o tom, co my budeme hrát. Konkrétně v pondělí 28. září v 9 večer ve Vinilu. A proti sobě stojí Nick Cave and the Bad Seeds s deskou Mad Ballads. Na druhé straně Leonard Cohen a deska The Future. Je tam 20 hlasů a ne, nejsou rozděleny rovnoměrně 10 na 10. 12 hlasů má Nick Cave a 8 Leonard Cohen. Ale hlasuje se až do pondělního poledne.
1: Nejstarší bytový dům najdete v ulici U Prefy 25 v pražských Ďáblicích a stojí tu už od roku 1955. Tahle třípodlažní budova, která se zpočátku setkávala se skepsí tehdejších stavebníků, slouží a představuje taky trvanlivé dílo obytné architektury. Dům se liší od těch později postavených panelových domů sedlovou střechou s mírným sklonem a s ozdobnou římsou.
0: Dnes bude v Praze oblačno až polojasno, zpočátku až jasno, odpoledne přechodně zataženo, k večeru postupné ubývání oblačnosti. Maxima 16 až 18 stupňů, sice žádný vedro, ale lepší než včera, teď jsme na 8 stupních. Foukat bude slabý západní až severozápadní vítr, který bude večer proměnlivý nebo bude bezvětří. Jak to vidí Katka Jelenová?
2: Na okruhu z D1 k letiště nejprve počítejte s kratším zdržením před omezením mezi Jesenicí a Vestcem, poté už výraznější od sjezdu na Vestec ze 3. kilometru. Pokračuje totiž regulace vjezdu do Cholupického tunelu, a to kvůli odklízení následků nehody na 11. kilometru. Průjezdní tam je stále pouze levý pruh a celkové zdržení může být až půlhodinové.
0: Díky moc, měj se.
2: Měj se krásně.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Nemůžete přece zastavit dopravu.
5: Že nemůžu? Tak se dívejte.
4: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
6: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
3: Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
7: Zóna 90.
3: Hodina hitů, která baví vás i nás.
6: To nejlepší z 90.
3: Každou sobotu na Rádiu Praha.
6: Zóna 90.
8: Yo, listen up, here's a story about a little

0: byla Celeste a Stop This Flame v 6:30 na Rádiu Praha. Jsou před námi další zprávy a ve studiu s nimi Žofie Nováčková.
1: V budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a zhruba 10 farmaceutických firmách včera zasahovala policie. Potvrdila to mluvčí VZP a ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. O zásahu informoval zdravotnický deník, podle kterého souvisí se staršími dohodami mezi pojišťovnou a firmami. Server odkryto.cz uvedl, že policie zadržela bývalého náměstka ředitele VZP Petra Hoňka. Ten je v současnosti předsedou představenstva Příbramské nemocnice. Lidé můžou ode dneška navštívit opravený průmyslový palác v Praze. Komentované prohlídky měly původně trvat do 11. října. Všechny jsou už vyprodané, výstaviště Praha proto plánuje uspořádat v budoucnu i další. Dělníci zrekonstruovali pravé křídlo, středový sál a taky levé křídlo, které vyhořelo v roce 2008. Přesně před 50 lety vznikla v irském Dublinu rocková skupina U2. Dosud vydala 14 řadových alb, kterých se po celém světě prodalo víc než 170 milionů. Mezi ta nejslavnější patří Joshua Tree z roku 1987 nebo Achtung Baby z roku 1991. Jednu z nejvlivnějších kapel světa jako frontman vede zpěvák Bono od svých 16 let. Ve svých písních se U2 často vyjadřuje k politickým a společenským problémům. Ke svému 50. výročí plánuje skupina U2 vydat nové album v listopadu. Dnes bude oblačno až polojasno, zpočátku až jasno a nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách si dáme dopravní informace, připravila je Katka Jelenová.
3: Na Nuselském mostu do Legerovy už se začíná tvořit kolona, zatím z jeho poloviny. Na konci mostu navíc silničáři stále pracují na opravách vozovky a uzavřeli tak pravý pruh, zdržení 5 až 10 minut. V Liberecké do centra sílí provoz mezi Střížkovem a Blankou, tam čekejte 10 minut navíc. Podobná situace panuje i ve Kbelské směrem z Letňan dolů do Hloubětína. Pomaleji pojedete v úseku mezi Novopatskou a Poděbradskou. A na Štěrboholské spojce před Europarkem naberete také okolo 10 minut od sjezdu na Dolní Počernice. A ještě pohled na hlavní část okruhu ve směru zde jedna k letišti. Stále se brzdí u sjezdu na Vestec na 3. kilometru. Pokračuje regulace vjezdu do Chalupického tunelu. Příčinou je nehoda za Radotínským mostem. Na 11. kilometru se tam jede pouze levým pruhem.
0: Já ti děkuju, hezké ráno.
3: I tobě, Honzo.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Živá tvorba uvádí představení Odmocněné ženy. Jeden muž, dvě ženy a jeden syn. Třídní schůzka, která se promění v arénu plnou syrové konfrontace, velkých emocí a černého humoru. V hlavních rolích Martina Prajzová a Pavla Gajdošíková. V režii Tomáše Mašína. V kulturní stanici Galaxie. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha.
0: Půl sedmé v raní Praze. Bruno Mars, On My Soul. A taky opět a Radeček a všechno je v pořádku. Mimochodem dneska večer je Noc vědy, což znamená, že se můžete zdarma podívat i na místa, kam se běžně nedostanete. A třeba na elektrofakultě ČVUT v Dejvicích mají od 5 do 10 večer na programu Roboty a hry ve virtuální realitě. Tam bych teda rozhodně zašel.

0: Tom Petty, Free Falling ve 7:45 na Rádiu Praha. Až do konce září každý den připomínáme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme o tom, jestli má auto vyjíždějící z obytné zóny přednost zprava. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Dnešní dotaz se týká situace, která dokáže na silnici překvapit i zkušené řidiče. Obytné zóny mají svá specifická pravidla a ne každý si je dokáže v praxi vybavit. Proto se ptáme, má auto vyjíždějící z obytné zóny přednost zprava? Správnou odpověď už prozradí plukovník Jan Straka.
2: Platí to, že kdokoliv vyjíždí z místa ležícího mimo komunikaci, tak musí dávat přednost. A toto pravidlo, které je uvedeno v zákoně, tak se vztahuje i na provoz v obytné pěší zóně. To znamená, kdokoliv vyjíždí z obytné nebo pěší zóny na pozemní komunikaci, tak musí dávat přednost.
1: A je to často řešený případ v rámci nehod?
2: My ve statistikách tuhle příčinu nemáme, to znamená nedání přednosti při výjíždění z obytné nebo pěší zóny. Nicméně k těm chybám tam docházet může, záleží na to, jak je ten výjezd z té pěší zóny nebo obytné zóny vnímán tím řidičem. Někdy je to skutečně tak, že nemusí úplně poznat, že vyjíždí z té obytné nebo pěší zóny, pokud nevnímá zrovna dopravní značky a ten profil té komunikace vypadá, jako kdyby byl na hlavní. Tam to samozřejmě může být problematické.
0: Je pátek 25. září, v Praze budeme mít oblačno až polojasno, zpočátku i jasno, odpoledne přechodně zataženo a k večeru bude postupně ubývat oblačnosti. Maxima 16 až 18 stupňů, stále jsme na 8 stupních Celsia a foukat bude slabý západní až severozápadní vítr, večer bude proměnlivý nebo bude bezvětří. Katka Jelenová ví, jak to vypadá na silnicích.
3: Nuselský most směrem do centra už se zaplnil celý. Kolona z úrovně Vyšehradu se sune přes omezení na jeho konci až do Legerovy k prvním semaforům zhruba čtvrt hodiny. V Troji začali s regulací vjezdu do Blanky od Stříškova Libereckou, následně i Holešovečkami. Pojedete také okolo 15 minut. Spojovací od Jarova k Balabence se plní zatím od Balkánu. Kolona vzniká kvůli trvajícímu omezení u odbočky do ulice k Žižkovu. Vekbelské z Letňan do Hloubětína kolona mezi Novopatskou a Poděbradskou na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu zatím jen nesouvislá mezi Běchovicemi a Průmyslovou. A na hlavní části okruhu zde jedna k letišti komplikace na Radotínském mostu. Na 11. kilometru se po nehodě projíždí pouze levým pruhem. Kolona kvůli regulaci provozu v Cholupickém tunelu se tvoří už za Jesenicí přibližně na prvním kilometru.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
3: Měj se hezky, Honzo.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Máte rádi moderní pop, silné melodie a pořádnou koncertní energii? Britský zpěvák Tom Gregory se vrací do Prahy. V rámci svého Dance With Me Tour 2026 dorazí do Rock Café a přiveze sebou kapelu, největší hity i úplně nové skladby z připravovaného třetího alba. Tom Gregory, pátek 2. října, Rock Café Praha. Více na rockcafe.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálních.

0: To byl Miles Smith, nice to meet you. Je 7 hodin, posloucháte Rádio Praha a my si dáme další zprávy, které připravila Žofie Nováčková. Hezké ráno.
1: Ahoj, hezké ráno.

0: Obchody v pondělí neotevřou, stát zakazuje prodej všem nad 200 metrů čtverečních. Praha 4 schválila studii k obnově ulice nad Zátiším a čeští fotbalisté se chystají na vstup do elitní skupiny Ligy národů. A dnes bude polojasno až oblačno.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Větší obchody musí v pondělí 28. září zůstat zavřené. Zákon na Den české státnosti zakazuje prodej v provozovnách větších než 200 metrů čtverečních. Týká se to většiny supermarketů, drogerií nebo hobbymarketů. Výjimku mají prodejny na nádražích, letištích nebo v nemocnicích. Obchodníci zákaz kritizují. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy zákazníkům komplikuje život.
2: Pořád vidíme i po těch 10 letech, že naprostá většina lidí vůbec netuší, který svátek je otevřeno, který je zavřeno. Neustále řešíme tisíce dotazů před každým svátkem, takže je vidět, že ta regulace nefunguje a lidem nedává smysl.
0: Zákon vyjmenovává svátky, kdy se nesmí prodávat. Třeba 28. října musí být zavřeno. 17. listopadu prodej nefungovat můžou. Dělníci opraví ulici Nad Zátiším na Lhotce v Praze 4. Vedení radnice nechalo vypracovat architektonickou studii. Ta bude podkladem pro přestavbu úseku mezi ulicemi Nad Koupadly a u vodotoku.
3: U rybníka dělníci vytvoří pobytové schody, rozšíří chodníky a přibudou také stromy a další zeleň. Součástí úprav bude i dřevěná terasa s posezením a informační tabulí. Obnova naváže na plánovanou opravu kanalizace v ulici Nad Koupadly. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Správa železnic pokračuje v přípravě prvních vysokorychlostních tratí. Na 100-kilometrovém úseku mezi Olomoucí a Ostravou teď pracují geologové. Pomocí sond zjišťují podmínky třeba pro výstavbu 700-metrového tunelu nedaleko obce Slavíč na Přerovsku. Stát taky dál vykupuje pozemky. Stavba má začít v roce 2029.
4: Když bych si řekl 3 měsíce...
0: Čeští fotbalisté pokračují v přípravě na úvodní zápas elitní skupiny Ligy národů. Poprvé pod novým koučem Španělem Deniou nastoupí v sobotu večer v Edenu proti Chorvatům. Po zhruba roce se do reprezentace vrátil ofenzivní univerzál Ondřej Linger.
4: Když bych si řekl 3 měsíce zpátky, že se tady znovu objevím, tak bych asi tomu moc nevěřil, ale dělal jsem i ten krok, že jsem se vrátil zpátky do Evropy i kvůli tomu, protože repre pro mě byla vždycky to nejvíc a vždycky jsem sněl o tom tady být a v pátek jsem vlastně sledoval nominačku a byl jsem velice příjemně potěšen. No.
0: 3 dny po utkání s Chorvaty čeští fotbalisté v Edenu přivítají Anglii. Na začátku října se pak národní tým nejprve představí ve Španělsku a poté znovu proti Angličanům v londýnském Wembley. Dnes bude oblačno až polojasno, zpočátku až jasno a nejvyšší teploty 16 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A jak to vypadá na silnicích, teď doplní Katka Jelenová.
6: Na Pražském okruhu směrem z D1 k letišti trvají komplikace na Radotínském mostu. Na 11. kilometru odklízejí následky tragické nehody kamionu a dodávky. Průjezdný pouze levý pruh a kolona na více než půl hodiny se vleče od Jesenice z 1. kilometru. D5 před Prahou směrem z Plzně plná od Rudné z 5. kilometru. Na začátek rozvadovské spojky k omezení pojedete přes 20 minut. Přímo v metropoli trvá zdržení v Liberecké do centra od nájezdu z Veselské k Blance je to na 10 až 15 minut. Podobný čas necháte i na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most, a to po pojíždění mezi Běchovicemi a Europarkem. A z poloviny Nuselského mostu do centra se sune 10-minutová fronta do Legerovy. Na konci mostu navíc zůstává uzavřený pravý pruh. Silničáři v něm frézovali vozovku.
5: Já ti moc děkuju, Katko, měj se.
6: Krásné ráno, Honzo.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Radio Praha. Let's pretend it's
5: not the end of the world. S Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do pátku 25. září. Teď máme 5,5 minuty po 7. Hezké ráno. Za chvilku Miley Cyrus a její End of the World. A bude taky DJO a End of Beginning. Vyberte si, co nastane dřív.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a DAB+.

0: Eva Farná na Rádiu Praha se songem Neříkej, co má se stát ve čtvrt na osm.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
3: we can. První podzimní pátek, 25. září. Vše nejlepší všem nositelkám ryze zlatého jména Zlata. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dva hokejové týmy originální šestky, která hrála až do rozšíření kanadsko-americkou NHL, byly založeny přesně před 100 lety v roce 1926. V Detroitu vznikly Cougars, později Red Wings a v Chicagu Blackhawks. Tehdy 14-letý student Larry Mullen Jr. přesně před půl stoletím v roce 1976 vyvěsil na školní nástěnku střední školy v Dublinu inzerát, že hledá spoluhráče do skupiny. Pár lidí se přihlásilo, celkem 6, a začali zkoušet u nich doma v kuchyni. Někteří odpadli, ale 4 zbylí si později dali jméno YouTube. Užitkový vůz pick-up na platformě Favorita začala vyrábět Škoda před 35 lety v roce 1991. Nový archivní areál v Praze 4 Chodovci byl slavnostně otevřen před 25 lety v roce 2001. Ten se stal sídlem Národního archivu. Největší teleskop na světě, který slouží k výzkumu vesmíru, spustila Čína v provincii Guizhou na jihozápadě země před 10 lety. Přezdívá se mu Boží oko a je to pořádná bulva. Talířová anténa má průměr 0,5 kilometru. To je plocha 4 Václaváků.
4: Češi jí čimou jako macek.
3: Legendární skladatel, muzikant a dirigent Jaroslav Ježek se narodil v Praze před 120 lety v roce 1906. Osmdesátku by dnes oslavil herec, který propůjčil svůj hlas Pavlovi Trávníčkovi v pohádce Století.
5: Jsem si právě teď vybral nevěstu a nevím, kdo to je.
3: 3 oříšky pro Popelku. Petr Svojtka. Trávníček měl tehdy dost silný brněnský přízvuk a Hantec v Popelce.
6: Máme špicový hi-fi na sísrách.
3: 75. narozeniny slaví pěvec Petr Dvorský. 75 má dneska i Luke Skywalker z Hvězdných válek, herec Mark Hamill. A já přeju krásný pátek.
0: No krásný, bude oblačno až polojasno, zpočátku i jasno, odpoledne ale přechodně zataženo, k večeru by postupně mělo oblačnosti ubývat. Maxima 16 až 18 stupňů, žádný vedro, teď jsme na 8 a foukat bude slabý západní až severozápadní vítr, večer bude proměnlivý nebo bude bez větří. Katko, máš slovo.
7: Pokuste se vyhnout okruhu na trase z D1 k letišti. Kvůli nehodě na Radotínském mostu výrazně regulují provoz v Chlupickém tunelu. Zdržení až hodinové od Jesenice. Pokud můžete z D1 na okruh nesjíždějte, pokračujte do Prahy na Chodov, pak jižní spojkou na Barandovský most a ulicí k Barandovu zpět na okruh. V Českobrodské směrem do centra se zdržíte na dvou obvyklých místech. Nejprve na příjezdu do Běchovic z Újezdu, od Molky k odbočce na Horní Počernice je to na 10 minut. Následně zastavíte před Jarovem a také zhruba 10 minut se budete sunout spojovací k omezení u odbočky k Libeňskému nádraží. Dál k Balabence pojedete v celku plynule na trase k Blance, panuje silnější provoz až v Povltavské mezi Zenklovou a Bulovkou. A před Europarkem popojíždí spíše nesouvislé fronty na obou spojkách, na jižní od Spořilova, na Štěrboholské od Běchovic.
0: Díky moc, Katko, měj se.
7: Měj se krásně, Honzo.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Viny.
8: Každé pondělí na Rádiu Praha.
9: Na Rádiu Praha.
1: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.

0: One Republic, jejich I'm Worried. Ve studiu se mnou už je Žovka Nováčková. Jak ty to máš ve vztahu s uměním? Jaký umění tě baví?
1: Výtvarný převážně.
0: No tak dobře, to děkuju.
1: Ale ráda jako chodím na výstavy.
0: Jasně, ale jaký konkrétně, jako realismus nebo nějaký třeba to dnešní moderní umění a tak?
1: Mám ráda dnešní moderní umění.
0: Jo? V tom případě by se ti možná líbilo, v Seattlu totiž udělali z bývalé samoobsluhy umělecký obchod, kde prodávají třeba schválně zamotané USB kabely.
1: A není to daleko?
0: No tak jako, když poletíš letadlem, není úplně, no to je pravda. Je 7:30, dáme si zprávy Rádia Praha.
1: O prodlouženém víkendu v Praze nepojede část metra C. Mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov ho nahradí autobusy. Mezi Chodovem a Háji navíc metro pojede jen v omezeném režimu. Dělníci vymění staré dřevěné Pražce za nové z betonu. Umělá inteligence může zrychlit správní řízení. Podle Centra pro digitalizaci a AI pomáhá třeba při udělování pokut za špatné parkování. AI se postupně učí využívat i soudci. Třeba podle Romana Horáčka je využitelná v insolvenčních řízeních. Naopak u těch trestních kvůli citlivosti údajů bude nástup pomalejší. A české tenistky budou bojovat o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. Od 11 hodin dopoledne našeho času je v čínském Shenzhenu čeká utkání proti Španělkám. V případě, že kapitánky obou týmů neudělají změny na pozici první hráčky, česká jednička Linda Nosková narazí v singlovém deblu na bronzovou medailistku z olympijského deblu Kristýnu Bukšovou. Bude oblačno až polojasno, zpočátku až jasno a nejvyšší teploty dnes vystoupí na 16 až 18 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Katka Jelenová.
3: Na hlavní části okruhu směrem D1 k letiště pokračuje výrazná regulace provozu v Cholupickém tunelu. Kolona se sune už téměř od sjezdu z dálnice, zdržení narostlo na více než hodinu. Následky nehody z Radotínského mostu už se ale na 11. kilometru podařilo před několika minutami odklidit. Opět se projíždí všemi třemi pruhy a to znamená, že zdržení se začne pomaličku krátit. Na plzeňské D5 před Prahou popojíždí fronta od Rudné z 5. kilometru. Na okruh za Ořech na 18. se jede přes půl hodiny, na začátek rozvadovské spojky 20 minut. A na výjezdu z Jiráskova mostu směrem na Smíchov se srazila dvě osobní auta, dost výrazně blokují provoz v křížení se Zborovskou, objíždí se zprava.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: I tobě, Honzo.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Kolik příběhů se vejde do jednoho obrázku? Na lustru klidně stovky. Festival ilustrace a komiksu přináší současnou tvorbu z Česka i ze světa. Nové talenty, známá jména a pořádnou dávku vizuální inspirace. Přijďte se dívat, objevovat a možná si i něco odnést. Lustr Festival už po 13. od 24. do 30. září v pražské Holešovické tržnici. Více o programu a výstavách na www.lustrfestival.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Herečka, zpěvačka, autorka i maminka Olga Lounová chystá se na další sraz optimistů a také na premiéru prvního vlastního filmu Brigáda. Jak ji proměnilo mateřství a proč už se dnes nebojí odkrývat ve svých textech? I o tom promluví v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Po půl osmé na rádiu Praha Leony a Kalem Scott, Stay. A bude James Blunt a jeho Tesla.

0: 8:45 na Rádiu Praha, Lady Gaga, Poker Face. Pokud máte rádi Star Trek, tak vás potěší zpráva, že model původní Enterprise ze Star Treku, který se v roce 2023 objevil na eBay, míří do muzea při americkém MIT. Od 30. září, tedy příští středy, tam vystaví rekvizitu, která byla dlouhých 45 let považována za ztracenou. A my se teď taky podíváme na něco, co jsme ztratili před poměrně dlouhou dobou. Možná si vzpomenete na požár průmyslového paláce na výstavišti. Je to už 18 let, co to tam vyhořelo a teď je konečně všechno opraveno. Pražské výstaviště tam bude moci znovu pořádat veletrhy, festivaly nebo plesy a připravilo také komentované prohlídky.
1: Já myslím, že vypadá fantasticky a myslím, že trefili to, jak to vypadalo v původním stavu. Zajímá mě, jak to tam vypadá vevnitř.
2: Říká o zrekonstruovaném průmyslovém paláci pan Petr. Vzpomíná na jeho požár před 18 lety.
1: Bydl jsem na Letné, shodou okolností, pamatuju si tenkrát z fotbalu večer. A vím, že jsem tady viděl spoustu hasičů.
2: Za obnovení paláce je rád taky důchodce Stanislav Vaněk.
3: Jsme tam naposledy byli, už si ani nepamatuju. 20 let, 30, to už je hodně dávno. No, ale samozřejmě jsem rád, že se to obnovilo.
4: Projekt výstavby a rekonstrukce průmyslového paláce měl na starost David Čech. Teď jsme v levém křídle. To je to křídlo, které vyhořelo, je úplně nové a vrátili jste ho tedy do podoby tak, jak bylo v roce 1891 při otevření průmyslového paláce.
5: Opravdu vidíme vizuálně přiznanou ocelovou konstrukci, která je v tuto chvíli svařovaná, původně byla nýtovaná, ty nýty jsou navařeny, případně nalepeny, tak, aby imitovaly ten vzhled té historické konstrukce.
4: Přecházíme do vedlejší středové haly. Tady už je výrazně vyšší strop, ten je nahoře malovaný, jsou tam kresby královské koruny a dalších symbolů.
5: Vlastně vidíte spousty těch malovaných prvků, spousty pasířských prvků, opravdu detailů, vitráží, různých pozlacených nápisů.
4: S vedoucím projektu Davidem Čechem jsme už teď přešli do pravého křídla. Jsou tady parkety, pozlacené lustry.
5: Pravé křídlo vlastně jsme zachovali z 50. let, nebo jeho autenticitu z 50. let, kdy ten průmyslový palác byl přestavěn, adaptován na sjezdový palác. A vlastně zde probíhala ta nejnáročnější operace asi v celém objektu, kdy jsme museli postupně ten dřevěný strop nebo ten podlet demontovat. Zároveň jsme zesilovali ocelovou konstrukci.
2: Předseda představenstva Pražského výstaviště Tomáš Hybl popisuje, jaké akce budou v novém prostoru moct pořádat.
6: Pravé křídlo tradičně, protože má parketovou podlahu, která se kompletně obnovovala, sloužilo i jako taneční sál, takže můžeme tady pořádat i plesy.
2: V paláci budou taky veletrhy a festivaly. Hybl doplňuje, že budova má oproti dřívějšku lepší protipožární ochranu.
6: Tady se instalovala celá řada hlásičů, je tady lineární sledování vlastně zakouření toho prostoru, je tady možnost zhášecího systému.
2: Do 11. října budou v průmyslovém paláci komentované prohlídky. Všechny termíny jsou ale plně zarezervované. Vedení výstaviště proto uvažuje, že přidá další. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze oblačno až polojasno, zpočátku až jasno, odpoledne přechodně zataženo a k večeru by se to mělo protrhávat. Maxima 16 až 18 stupňů, furt jsme na 8 stupních. Foukat bude slabý západní až severozápadní vítr, večer proměnlivý nebo bude bez větří. A teď zase Katka Jelenová.
7: Na okruhu směrem z D1 k letišti se rozjíždí kolona před dřívější nehodou na Radotínském mostu. Aktuálně přibrzdíte nejprve před omezením mezi Jesenicí a Vestcem, pak i za Jesenicí okolo 2. kilometru. Chvílemi ještě regulují provoz v Cholupickém tunelu, situace už se ale lepší, doba zdržení klesla z hodiny na 20 minut. Na trase z Černého na Barandovský most očekávejte hodně dlouhé zdržení, nejprve na Štěrboholské spojce od Běchovic, pak i na jižní spojce, téměř v celé délce kolona až na půl hodiny. Před Spořilovem jsou navíc v levém pruhu silničáři, jede se tak pouze pravým a prostředním. Provoz vázne i u letiště, před omezením se sunou fronty z obou stran z D7 od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru, od Prahy pak z odbočky na Horoměřice. V obou případech ztratíte okolo 10 minut.
0: Já ti moc děkuju, Katko, hezké ráno.
7: I tobě, Honzo.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek. Dům, vila, činžák, panelák, srub, maringotka, mrakodrop. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
10: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha. Praha.

0: Lucie a Marie, rozhodněte si sami, kdo je kdo. Je 8 hodin, ve studiu se mnou Žovka Nováčková má pro nás další zprávy. Vítám tě, hezké ráno.
1: Ahoj Honzo.

0: Pražském okruhu u Zbraslavy byla vážná nehoda. V Praze 6 na Ladronce vznikne za víc než 100 milionů korun nový areál kolečkových sportů. Česká výprava získala v úvodním dni mistrovství Evropy ve vodním slalomu 2 stříbra. A dnes bude oblačno, teploty do 18 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Na Pražském okruhu u Zbraslavy ve směru na letiště brzy ráno narazil kamion do mikrobusu. Zemřeli dva lidé a 6 je zraněných. Podle Jana Rýdla z ředitelství silnic a dálnice na okruhu tvořila kolona.
2: Na Pražském okruhu u Zbraslavy ve směru na letiště dnes po 2 hodině ráno narazil kamion do odstaveného mikrobusu. Právě teď dokončujeme likvidaci následků vyproštění a odtah vraků. Na okruhu je kolona.
0: Teď už je provoz obnovený. Dělníci začali budovat areál kolečkových sportů na Ladronce v Praze 6. Součástí sportoviště budou dva inline okruhy, výuková plocha i zázemí pro sportovce. Výstavba za víc než 100 milionů korun má trvat rok. Pokračuje mluvčí 6. městské části Kateřina Maršálová.
3: Areál kolečkových sportů nabídne parametry pro závodní inline bruslení, ale především je určen pro rekreační bruslaře a pro širokou veřejnost. Velký okruh bude mít 400 metrů, speciální závodní ovál pak poloviční délku 200 metrů.
0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu zahájil jubilejní stou sezónu. V pražském Rudolfínu odehrál program svého historicky prvního koncertu z roku 1926. Pod vedením nového šéfdirigenta Eliase Grandyho zazněl Smetana, Beethoven, Dvořák i Fibich.
4: Na zahajovací koncert z té sezóny Symfonického orchestru Českého rozhlasu přijeli z Litvínova i Marie s Janem.
5: Úžasný, úžasný.
6: Úplně nadšený, dirigent byl skvělý.
5: Dirigent byl úžasný taky. Ten náboj, který on tam ke konci dával a první housle, neuvěřitelný první housle, úplně nádherný.
4: Výjimečné jubileum budou rozhlasoví symfonici slavit celý rok a chystají k tomu řadu netradičních projektů. V listopadu vystoupí s kapelou Monkey Business ve Fóru Karlín. V únoru pak odehrají koncert Podměna na podporu nadačního fondu Světluška. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Česká výprava získala v úvodním dni mistrovství Evropy ve vodním slalomu 2 stříbra. V závodech hlídek je vybojovali čeští kajakáři i kanoisté. V italské Ivreji triumfovali v obou kategoriích Francouzi. V individuálních soutěžích postoupilo všech 13 českých vodních slalomářů do semifinále. Dnes dopoledne bude polojasno až oblačno, později i zataženo a nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Lenka Katka Jelenová. Já čtu Lenka Filipová. To budeme o ní mluvit.
8: Ta umí krásně zpívat. Tak pojďme na dopravu. Na plzeňské D5 se před Prahou směrem z Plzně trvá hodně dlouhé zdržení od Rudné ze 4. kilometru. V obou pruzích se zpomaluje na úrovni odpočívky a čerpací stanice Orlen. Na začátek rozvadovské spojky je to na 25 minut, na okruh k Ořechu až na 40. Na pražském okruhu směrem z D1 se sune kolona z úrovně Modletic. Provoz brzdí omezení mezi Jesenicí a Vestcem. Po druhé zastavíte na výjezdu z Lochkovského tunelu a 15 minut budete popojíždět k Ořechu. Následky těžké nehody na Radotínském mostu už jsou dávno odklizené. Opět se tam projíždí všemi třemi pruhy. Na trase z Černého na Barandovský most trvá zdržení nejprve na Štěrboholské spojce od Běchovic, pak i na jižní, téměř v celé délce naberete až půlhodinové zdržení. Před Spořilovem jsou v levém pruhu silničáři a projedete pravým a prostředním pruhem.
7: Díky moc, Katko, měj se.
8: Taky se měj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Radio Praha.
7: Tuhle Lenku Filipovou jsem měl na mysli. Leny a Hold On To Me bude po 8. na Rádiu Praha. Bude taky Ray Dalton a jeho Go That High. Hezké ráno.
1: Radio Praha a Honza Klaň 107,1 FM a DAB.

0: Ve čtvrt na 9 na rádiu Praha Blue All Rise. Mimochodem dneska je to 37 let, kdy vyšlo album The Seeds of Love od Tears for Fears. Patří na něj i song Sowing the Seeds of Love, takže jestli vám teď naskočila v hlavě, jste u té správné desky. A u desek ještě zůstaneme, protože Lenka Filipová, dcera zpěvačky a kytaristky Lenky Filipové, která si na stage říká Lenny, vydala novou desku. Jmenuje se Good Omens.
1: Po 4 letech vydáváte nové album. Byly to dlouhé 4 roky, a nebo je to tak jako akorát?
2: Já si myslím, že je to akorát, bych tak řekla. Já jsem si lehce zkusila nějaký projekty tam jako vsunout do toho mezidobí, bych tak řekla. Protože jsem vydala live album, na který jsem velmi hrdá. I pro jiný lidi by to mohla být jako změna žánru, ale já jsem to tak jako obkroužila všechno a vrátila jsem se, myslím si, zpátky k té svý rokový srdcovce.
1: Aktuální album je pro Leny přelomové, po 10 letech totiž opustila velké hudební vydavatelství a nové písně tak vydala sama za sebe, jako nezávislá interpretka.
2: Jelikož vím, jaký emoce jsem do toho vložila a že jsem vložila tu pravou Leny do toho, tak samozřejmě můžu potvrdit, že je to ta pravá Leny.
1: Fanoušci ale na albu najdou nejen autorskou tvorbu. Leny naspívala i legendární song zpěvačky Joan Osborne, One of Us.
2: My jsme ji s našimi pořád poslouchali na můj popud, teda stále dokola v autě, protože je to v podstatě legendární do dneška písnička. A myslím si, že perfektně symbolizuje dobu přelomu jako 90. let, roku 2000, ze kterých jsme hodně s Filipem Vlčkem, producentem toho alba, čerpali i hudebně, vlastně v různých jako směrech.
1: Do konce roku má Leny na programu 2 koncerty. Jeden bude v pražském klubu Roxy a ten druhý v Londýně. Jiří Štefl, Český rozhlas.
0: Dneska bude oblačno až polojasno, odpoledne přechodně zataženo, k večeru by se to mělo protrhat, maxima 16 až 18 a po celý den v podstatě jen slabý vítr. Katka Jelenová a dopravní informace.
3: Na jižní spojce směrem na Černý most popojíždí kolona téměř od podjezdu magistrály. 15 až 20 minut zabere trasa za Lanový most. Tam v prostředním pruhu překáží nepojízdné nákladní vozidlo. Je to těsně před zúžením, okolo něj se jede velmi pomalu. A na spojce čekejte zdržení i v opačném směru, tedy na Barandovský most. Kousek za Spořilovem jsou v levém pruhu silničáři, provádí údržbu. Nesouvislá fronta se posouvá už ze Štěrbohol od sjezdu na Dolní Počernice.
0: Díky moc, měj se.
3: Taky.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Imagine Dragons a Follow You v 8:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a s nimi Žofie Nováčková.
1: Na podzim přibývá nehod, při kterých řidiči srazí zvěř. Venku častěji prší, jsou mlhy a dřív se stmívá. Zvířata jsou navíc v říji a hledají potravu na zimu. Řidiči by měli dávat pozor hlavně v lesích, mezi poli a loukami. Na riziko srážky podle BESIPu upozorňují trojúhelníkové dopravní značky s piktogramem jelena. Do nádrží s pitnou vodou v Odoleně vodě se dostalo olovo. Středočeské vodárny proto varují, aby lidé nepili vodu z vodovodu ani z ní nevařili. Při požití malého množství ale zdravotní komplikace podle vodáren nehrozí. Týká se to 12 obcí severně od Prahy, kde žije víc než 20 000 lidí. Hlavní město opraví 4 hasičské stanice za zhruba 37 milionů korun. Schválili to pražští radní. 20 milionů korun dostane stanice v Sokolské ulici a v Radotíně, kde je nutné opravit střechy i fasády. Za zbývajících 17 milionů korun zrekonstruují dělníci ve stanicích v Krči a na Smíchově staré kotelny. Dopoledne bude polojasno až oblačno, později zataženo a nejvyšší teploty 16 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Jdeme na silnici, jak to na nich vypadá, sleduje Katka Jelenová.
3: Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně přetrvává kolona od Rudné ze 4. kilometru. V obou pruzích se jede velmi pomalu z úrovně odpočívky. Na začátek rozvadovské spojky je 25 minut, na okruh k Ořechu až 40. Na magistrále směrem do centra popojíždí kolona od sjezdu na Nusle. Na konci Nuselského mostu zabrali silničáři pravý pruh. K prvním semaforům v Legerově pojedete od Vyšehradu přes 20 minut. Liberecká od nájezdu z Veselské Ucpaná až k Bulovce, poté v Holešovičkách plný pravý pruh ke sjezdu do Nové Povltavské. A Povltavská je plnější mezi Zenklovou a Bulovkou, spojovací mezi Jarovem a omezením u odbočky do ulice k Žižkovu.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: I tobě, Honzo.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Poznej Vltavu je zpět. Druhý ročník zážitkového festivalu bude v pondělí 28. září. Den plný objevování na řece i kolem ní. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte poznat Vltavu trochu jinak. Festival propojí současné umění, architekturu, techniku, sport či tradiční vodáctví a ukáže Vltavu z perspektiv, které při běžné cestě městem zůstávají skryté. Více o programu na www.poznejvltavu.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: V ranní Praze po 8:30 Fastboy a Clock Clock Born Again.

0: Fast boy a clock, Born Again ve 8:45 na Rádiu Praha. Teď je tady Jirka Štefl.
1: Podívejte se do výstavní síně Mánes, kde můžete nahlédnout do budoucnosti bydlení v hlavním městě. Uvidíte více než 150 současných a připravovaných rezidenčních projektů z různých částí Prahy. Prohlédnout si můžete architektonické modely, fotografie a návrhy nových domů i celých městských čtvrtí. Výstava ukazuje, jak se může měnit okolí, veřejný prostor i množství zeleně. Zajímavá může být nejen pro milovníky architektury, ale pro každého, koho zajímá, jak bude Praha vypadat za několik let. Výstava je v Mánesu otevřená denně od 12 do 20 hodin a vstup je zdarma. A nebo se s celou rodinou vydejte na Noc vědy, která v pátek večer otevře dveře univerzit, laboratoří a dalších vědeckých pracovišť. Navštívit můžete třeba Vysokou školu chemicko-technologickou v Dejvicích, kde vás čekají prohlídky laboratoří a několik vědeckých tras. Na fakultě stavební ČVUT si zase vyzkoušíte experimenty s vodou, vibracemi nebo moderními technologiemi a podíváte se, jak vlastně mluví stavby. Zajímavý program nabídne taky hvězdárna Ďáblice, podíváte se tam na Mars nebo Jupiter a dozvíte se zajímavosti o jejich měsících. Pražské programy Noci vědy začínají od pátečních odpoledních hodin. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
3: Čtvrteční polední host Rádia Praha byl mistr světa. A to doslova, vyspovídal jsem totiž čerstvého mistra světa, moderního pětibojaře Matěje Lukeše. Když závodí, tak se prý dokáže ocitnout v určitém tunelu. Jak to v něm vypadá?
4: V mém tunelu to vypadá tak, že tam je všechno úplně jasný a čistý, vím, co chci udělat a vím, nejsou tam žádný spekulace, žádná taktika nebo jediná taktika a to je dělat všechno na max s největším riskem, co to jde.
3: V pátek popoledni si opět pustíme výběr toho nejlepšího z celého týdne. Začneme po poledních zprávách. Těším se na vás.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: Dneska bude oblačno až polojasno, zpočátku možná až jasno, odpoledne přechodně zataženo, k večeru by se to mělo protrhat. Maxima 16 až 18 stupňů Celsia, teď jsme na 9 stupních a foukat bude slabý západní až severozápadní vítr, večer bude proměnlivý nebo bude bezvětří. Jak to vidí Katka Jelenová?
5: V ulici v Holešovičkách směrem do centra hned u nájezdu od Kobylis, tedy od Zenklovy ulice, v levém pruhu chvíli blokovali provoz následky nehody osobního auta s autobusem. Před několika okamžiky odjeli, už jsou pryč, opět průjezdné oba pruhy. 15-minutová kolona od Stříškova se dává do pohybu. Před Europarkem trvá o něco silnější provoz na obou spojkách. Na jižní se zpomaluje před Spořilovem na Štěrboholské na úrovni Běchovic. Brněnskou směrem z D1 se sune fronta od Chodova chvílemi už od sjezdu na Opatov z druhého kilometru. Příčinou je ucpaný sjezd na jižní spojku směrem na Barandovský most. A jedete-li okruhem směrem z D1, počítejte s kolonou už před sjezdem do Evropské. Brzdí se na 28. kilometru a do omezení u letiště se jede 15 až 20 minut.
0: Díky moc, Katko, měj se.
5: Taky se měj hezky.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
7: Jsem trošku rebel.
6: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
7: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
6: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
7: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
6: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
8: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Axel Ingrosso a Trevor Guthrie Dreamer. Je 9 hodin, ve studiu se mnou je Žovka Nováčková. Máme pro vás další zprávy Rádia Praha. Hezké ráno.
1: Ahoj, hezké ráno. Supermarkety a další velké obchody zůstanou v pondělí uzavřené. Dělníci v pražských Stodůlkách staví základní školu pro víc než 1100 žáků. České tenistky čeká semifinále poháru Billie Jean Kingové proti Španělkám. A přes den bude oblačno, teploty se dostanou až na 18 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pondělí si lidi v supermarketech, drogeriích nebo knihkupectvích nenakoupí. Zákaz platí pro všechny prodejny nad 200 metrů čtverečních. Výjimku mají letiště, nádraží nebo benzínky. Tomáš Prouza ze Svazu průmyslu a obchodu sváteční zákaz prodeje kritizuje. Tratí na něm třeba prodejci nábytku. Klienti totiž jeho nákup často odkládají i o několik měsíců. Stavba základní školy pro víc než 1100 žáků začala v pražských Stodůlkách. Bude v ní 36 kmenových tříd, dílna, knihovna, družina a další prostory, jako například aula pro zhruba 160 posluchačů. Projekt za asi 1 miliardu korun platí hlavní město. Hotovo má být za 3 roky. Podle mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerové vznikne v areálu taky několik sportovišť.
3: Součástí budovy jsou 3 tělocvičny, které budou mimo výuku přístupné veřejnosti. Na školu navazuje rozsáhlý venkovní sportovní areál zahrnující atletický ovál, sprinterskou rovinku, 2 víceúčelová hřiště a mnoho dalších prvků.
1: Slavná irská rocková skupina U2 dnes slaví půl století od svého vzniku. Její alba si koupilo odhadem na 170 milionů lidí po celém světě a U2 jsou dnes jednou z nejvlivnějších kapel vůbec. Ve svých písních se také často vyjadřují k politickým a společenským problémům.
4: Sláva je svého druhu kapitál a je důležité ho dobře využít. Nejsem idealista, chci, aby se věci skutečně děly.
5: Svěřil se v jednou z rozhovorů zpěvák Bono. Za 50 let vydali U2 14 studiových alb a brzy vyjde 15. Zatímco kulaté výročí prý sami hudebníci nehodlají příliš slavit, irská centrální banka vydává speciální pamětní 2-eurovou minci a v Dublinu a Paříži se konají výstavy, které mapují jejich cestu z kuchyně dublinského řadového domku na největší stadiony světa. Jaromír Marek, Český rozhlas.
1: České tenistky čeká semifinále poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu nastoupí krátce po 11. hodině našeho času k utkání se Španělskem. Kapitánka Barbora Strýcová mluvila o tom, jak by mohla vypadat zápasová sestava.
6: Samozřejmě, když se nic nestane, tak Linda nastoupí jako první hráčka našeho týmu a ostatní holky samozřejmě chtějí nastoupit s tím nejsilnějším týmem. I to tak vypadá, ale uvidíme, jestli všechno bude v pohodě, tak si myslím, že to tak dopadne. Papírově samozřejmě jsou favoritkami, ale myslím si, že holky to prostě berou tak, že jedou na ten zápas a nechají tam prostě všechno a uvidí se, jak to dopadne.
1: V českém týmu v Shenzhenu jsou Linda Nosková, Karolína Muchová, Marie Bousková, Sára Bejlek a světová jednička v deblu Kateřina Siňaková. Přes den zůstane polojasno až oblačno, odpoledne může být i zataženo a teploty se dostanou maximálně na 16 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Katka Jelenová.
7: Na začátku Strahovského tunelu směrem z Břevnova dolů na Smíchov chvíli blokovali levý pruh následky střetu 2 osobních aut. Rychle se jim ale podařilo odjet. Začala kvůli tomu ale regulace vjezdu do tunelu od Troj. Zdržení tak očekávejte jak v Liberecké od Stříškova, v Povltavské od Zenglovy i v Trojské od Kempu. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy už popojíždí hlavně kamiony, a to ze 4. kilometru z úrovně odpočívky Rudná. Na okruh směrem k D1 za Ořech jedou až 40 minut. A na hlavní části okruhu směrem z D1 vzniká kolona před sjezdem do Evropské z 27. a 5. kilometru. Ztratíte okolo čtvrt hodiny po pojížděním ke zúžení u letiště.
0: Díky moc, hezké ráno.
7: I tobě, Honzo.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.

0: Vstáváte s Rádiem Praha do pátku s datem 25. září. Teď máme 4 minuty po 9. A hezké ráno přeje Honza Klaň. Za chvilku Tom Gregory a Footprints. No a když YouTube dneska slaví, tak si je dáme. Silencio, novinka v playlistu právě teď.
1: Rádio Praha. Novinka.

0: 31. července vystřelila Olivia Dean tuhle pecku do světa. Baby Steps je 9:45, posloucháte Rádio Praha.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
3: we can. První podzimní pátek, 25. září. Vše nejlepší všem nositelkám ryze zlatého jména Zlata. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dva hokejové týmy originální šestky, která hrála až do rozšíření kanadsko-americkou NHL, byly založeny přesně před 100 lety v roce 1926. V Detroitu vznikly Cougars, později Red Wings a v Chicagu Blackhawks. Tehdy 14-letý student Larry Mullen Jr. přesně před půl stoletím v roce 1976 vyvěsil na školní nástěnku střední školy v Dublinu inzerát, že hledá spoluhráče do skupiny. Pár lidí se přihlásilo, celkem 6, a začali zkoušet u nich doma v kuchyni. Někteří odpadli, ale 4 zbylí si později dali jméno U2. Užitkový vůz pick-up na platformě Favorita začala vyrábět Škoda před 35 lety v roce 1991. Nový archivní areál v Praze 4 Chodovci byl slavnostně otevřen před 25 lety v roce 2001. Ten se stal sídlem Národního archivu. Největší teleskop na světě, který slouží k výzkumu vesmíru, spustila Čína v provincii Guizhou na jihozápadě země před 10 lety. Přezdívá se mu Boží oko a je to pořádná bulva. Talířová anténa má průměr 0,5 kilometru. To je plocha 4 Václaváků.
4: Jako macek.
3: Legendární skladatel, muzikant a dirigent Jaroslav Ježek se narodil v Praze před 120 lety v roce 1906. 80. by dnes oslavil herec, který propůjčil svůj hlas Pavlovi Trávníčkovi v pohádce Století.
5: Jsem si právě teď vybral nevěstu a nevím, kdo to je.
3: 3 oříšky pro Popelku. Petr Svojtka. Trávníček měl tehdy dost silný brněnský přízvuk a Hantec v Popelce.
6: Máme špicový hajfy na sísrách.
3: 75. narozeniny slaví pěvec Petr Dvorský. 75 má dneska i Luke Skywalker z Hvězdných válek, herec Mark Hamill. A já přeju krásný pátek.
0: Ten pátek bude oblačný až polojasný, zpočátku až jasný, odpoledne přechodně zatažený, ale postupně večer by se to mělo protrhávat. Maxima 16 až 18 stupňů, teď jsme na 11 stupních. Foukat bude slabý západní až severozápadní vítr, večer proměnlivý nebo bude bez větří. Jak to vidí Katka Jelenová?
7: Na magistrále po pojíždí kolona v obou směrech od Pankráce zůstává ucpaný Nuselský most v celé délce. Od Vyšehradu do Legerovy je to stále na 15 minut. Na konci mostu navíc výrazně zdrží i omezení v pravém pruhu. Od Holešovic je plno v úseku mezi Florencí a IP Pavlova. I tam čekejte minimálně 10 minut navíc. Ve spojovací směrem z Jarova k Balabence se po pojíždí od křížení s Českobrodskou až k omezení u odbočky do ulice k Žižkovu. Dál na cestě k Blance ztratíte pár minut i v Povoltavské mezi Zenklovou a Bulovkou. Provoz v tunelu v Troji na Břevnov stále regulují, zdržení tak trvá i v Liberecké od Stříškova, následně v Holešovičkách. A výjezd okruhem k letišti ve frontě od sjezdu do Evropské z 28. kilometru strávíte 10 až 15 minut.
0: Díky moc, Katko, měj se.
7: Měj se krásně, Honzo.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Já jsem se lekl, že je to nějaká lokomotiva. Tata Boysa, Radio Amatér v 9:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a s nimi Žofie Nováčková.
1: O prodlouženém víkendu v Praze nepojede část metra C. Mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov ho nahradí autobusy. Mezi Chodovem a Háji navíc metro pojede jen v omezeném režimu. Dělníci vymění staré dřevěné Pražce za nové z betonu. Advokátní komora připravila nová pravidla pro používání umělé inteligence. Zpřísňují třeba ochranu osobních údajů klientů. Právníci i veřejnost do AI často nahrávají třeba smlouvy. Advokáti taky podle nových zásad musí všechny výsledky zpracované pomocí AI znovu sami zkontrolovat. Hokejisté Hradce Králové si připsali první domácí vítězství v novém ročníku Tipsport Extraligy. V předehrávce čtvrtého kola porazili Liberec 5-2. Dalších 6 zápasů se bude hrát dnes odpoledne. I přes den zůstane polojasno až oblačno, odpoledne může být i zataženo a teploty se dostanou maximálně na 16 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na silnicích? Na to se ptám Katky Jelenové.
3: D5 před Prahou směrem z Plzně a téměř neměná situace. Nákladní soupravy se sunou od Rudné z 5. kilometru. Osobní auta brzdí až na úrovni Chrášťan na 2. Pomaleji se pak pokračuje i okruhem za Ořech na 18. kilometr. A pokud se chystáte okruhem směr letiště, čekejte až 15-minutové po pojíždění od sjezdu do Evropské z 28. kilometru. A centrum města magistrála, tam kolony v obou směrech. Od Pankráce zůstává ucpaný Nuselský most v celé délce. Od Vyšehradu do Legerovy je to na čtvrt hodiny a jedete-li směrem z Holešovic, tak plnější úsek čekejte mezi Florencí a IP Pavlova. I tam ztratíte okolo 10 minut.
0: Díky moc, Katko, hezké ráno.
3: I to by, Honzo.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Víte, co všechno se děje, když nastane mimořádná situace? Přijďte to zjistit na Den hrdinů na výstavišti. Uvidíte hasiče, policisty, záchranáře i vojáky v akci, zásahovou techniku, dozvíte se, jak se bezpečně chovat na internetu a čeká vás spousta aktivit pro celou rodinu. Den hrdinů 26. září na výstavišti Praha. Vstup je zdarma. Více na www.navýstavišti.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Host Lenky Vahalové, zpěvačka Bára Baziková. V kinech je nový časozběrný dokument režisérky Heleny Třeštíkové, která Báru natáčela téměř 30 let. Co ji v roce 96 přesvědčilo, aby si filmový štáb pustila do svého soukromí? Plánovala nějakou citlivou scénu z dokumentu vystřihnout? A proč pro ní byl muzikál Jesus Christ Superstar tak zásadní? Host Lenky Vahalové, v sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Po 9:30 na Rádiu Praha třeba Years and Years King a taky Temper City a Self Aware.

0: Anaka Cowboy ve 9:45 na Rádiu Praha. Voda ve vodojemu Odolena vody u Prahy je kontaminovaná. Odběr vzorků odhalil, že je v ní nadlimitní koncentrace olova. Pitná voda tak neteče z kohoutku zhruba 20 tisícům lidí. Třeba ve Zdibech, kde je teď také náš reportér Josef Beneda. Zdravím tě!
1: Hezký den. O tom, že je voda kontaminovaná, se lidé třeba tady ve Zdibech dozvěděli včera večer. Já jsem u místní základní školy, kde dnes žáci přicházejí stejně jako každý den a sebou si ale přinesli více pití než obvykle. Mluvil jsem třeba s jednou z maminek, paní Kristýnou z nedalekých Větrušic, která prý zjistila, že je voda závadná ze sociálních sítí. Informace její rodinu vyděsila a hned si nakoupili zásoby pitné balené vody. Tady u školy jsou přistavěné hned dvě cisterny a nedostatek podle vedení nehrozí. Ve školní jídelně ale museli pro dnešek vyměnit klasické talíře a příbory za jednorázové, protože je nemůžou umývat. Pitná voda neteče také v dalších 11 okolních obcí, například Hošticích, Husinci, Klíčanech nebo Vodochodech.
0: Předpokládám, že kde se tamto olovo vzalo, nevíme, ale jak na tu situaci zareagovaly středočeské vodárny a vedení obcí?
1: Tak před pár minutami vodárny informovaly, že nyní provádějí opatření, která mají vést k vyčištění vody a pravidelně odebírají vzorky. Ty potom posílají hygienikům. Už včera večer zajistili náhradní zásobování vodou především u prioritních objektů, jako jsou třeba právě školy a školky nebo zdravotnická zařízení. A zásobovat občany se snaží i vedení obcí. Například Zdiby na sociálních sítích včera večer uvedli, že budou kivadlově přeměstňovat svou cisternu, aby zvládli zásobovat Holosmetky a Brnky. V Klecanech jsou zase připraveny cisterny v ulicích u školy, u Národního ústavu duševního zdraví, v ulici Centrální nebo v ulici na sídlišti před školou. Obce také požádali o pomoc státní správu hmotných rezerv, která přislíbila, že v okolí rozmístí i své cisterny.
0: Josefe, kdy se vlastně hygienici dozvěděli, že je voda ve vodojemu Odolena voda kontaminovaná?
1: Tak hygienici včera odebrali 12 vzorků. Vodu začali intenzivně kontrolovat už kvůli dřívějším nálezům, které ukázaly výskyt olova ve vodovodní síti. V jednom ze včerejších vzorků naměřili zhruba 3x více olova, než je povolený limit. Je důležité říci, že míra koncentrace v dodávané vodě nepředstavuje při krátkodobé konzumaci zdravotní riziko, ale lidé ji můžou využívat jako užitkovou. Středočeské vodárny včera uvedly, že pravděpodobný zdroj kontaminace je známý a provozní opatření by další kontaminaci měla zabránit. Kdy ale lidé budou moct opět pít vodu, zatím není jasné.
0: Říká kolega Josef Beneda. Díky za info a měj se.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: Dneska bude v Praze oblačno až polojasno, zpočátku jasno, teď to tak zrovna vypadá, když koukám z okna, odpoledne ale bude až zataženo a k večeru by se to zase mělo protrhávat. Maxima 16 až 18 stupňů, jsme na 11 stupních a foukat bude slabý západní až severozápadní vítr, večer bude proměnlivý nebo bude bezvětří. Ještě Katka Jelenová a dopravní informace.
2: Na Čechově mostě pod Letnou teď velké potíže, vážná nehoda osobního auta a chodce. Most je teď ve směru do centra, tedy k právnické fakultě, uzavřený. Jeďte ideálně přes Mánesův most, Štefánikův je totiž už od Letenského tunelu, respektive z Korunovační, totálně ucpaný. Plná zůstává i magistrála z Holešovic, a to v úseku mezi Bulharem a Muzeem. Z druhé strany od Pankráce naberete 10 až 15 minut z půlky Nuselského mostu k prvním semaforům v Legerově. A před Vypichem v Bělohorské z centra čekejte 5 až 10 minut navíc od Kláštera, podobně i na výjezdu z metropole směrem k letišti mezi Evropskou a Aviatickou.
0: Katko, já ti moc děkuju za dnešní spolupráci, přeju hezký pátek a víkend, ahoj.
2: Nápodobně, Honzo, měj se krásně, ahoj.
3: Rádio Praha, doprava každých 15 minut.
4: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma, česká značka s nápady.
3: Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nej-

0: Pátek 25. září, Radio Praha vysílá zprávy. Ve studiu s nimi kolegyně Žofie Nováčková, hezké dopoledne.
1: Ahoj, hezké dopoledne.
0: Je 10 hodin.
1: Český prezident ukončil návštěvu Spojených států a odletěl do Prahy. Lidé si dnes můžou po dlouholeté rekonstrukci prohlédnout průmyslový palác v Praze. Česká výprava získala v úvodním dni mistrovství Evropy ve vodním slalomu 2 medaile a přes den bude oblačno, teploty nepřekročí 18 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel ukončil týdenní návštěvu Spojených států a odletěl zpět do Prahy. Poslední den cesty strávil v Nebrasce, kde vystoupil na univerzitě v Lincolnu, navštívil Národní gardu a setkal se s guvernérem státu. Cestu zakončil ve městečku Wilbur, kde od místních krajanů dostal čestný klíč od města.
3: Cestu zakončil ve Wilburu, městečku, které se říká České hlavní město Spojených států. Na uvítanou mu tam zatleskali stovky místních obyvatel a od zástupců české komunity dostal čestný klíč od města. Sám prezident řekl, že ho vřelost, se kterou se s ním lidé dělili o svůj vztah k českým kořenům, dojala.
4: To nadšení, se kterým tady lidé udržují tradice, kulturu, hlásí se k tradicím, které u nás už přežívají pouze v některých regionech, je to opravdu velice hřejivý pocit.
3: Podle svých slov tam prý viděl víc stop české kultury, než kolik jich potkává doma. Z Nebrasky Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Lidé můžou ode dneška navštívit opravený průmyslový palác v Praze. Komandované prohlídky měly původně trvat do 11. října. Všechny jsou už vyprodané. Výstaviště Praha proto plánuje uspořádat v budoucnu další. Dělníci zrekonstruovali pravé křídlo, středový sál a taky levé křídlo, které vyhořelo v roce 2008, říká předseda představenstva výstaviště Tomáš Hýbl.
5: Tady se instalovala celá řada hlásičů, je tady možnost zhášecího systému, ale ten plný protipožární systém byl realizovaný jenom v levém křídle, protože to bylo jako novostavba.
1: Rekonstrukce trvala skoro 5 let a stála asi 3 miliardy korun. Návštěvníci Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi budou moct využít speciální autobusy. Jezdit budou v pondělí 28.9. mezi nádražím a centrem města. Lidé z okolí se do Staré Boleslavy nejrychleji dostanou vlakem, případně autobusovými linkami, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která dopravu v Praze a středních Čechách organizuje.
6: Přímo k místu konání oslav bude moci člověk využít jak autobusovou linku 375 od stanice metra Českomoravská, tak autobusovou linku 367 od stanice metra Černý most. Linka 375 jezdí každou půl hodinu, linka z Černého mostu jezdí jednou za hodinu.
1: Česká výprava získala v úvodním dni mistrovství Evropy ve vodním slalomu 2 stříbra. V závodech hlídek je vybojovali čeští kajakáři i kánoisté. V italské Ivreji triumfovali v obou kategoriích Francouzi. V individuálních soutěžích postoupilo všech 13 českých vodních slalomářů do semifinále. Přes den zůstane polojasno až oblačno, odpoledne může být až zataženo a teploty se dostanou nejvíc na 16 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na silnicích sleduje kolegyně Katka Jelenová. Hezké dopoledne.
7: Pěkné dopoledne, Vojto. Čechův most zůstává ve směru do centra k právnické fakultě neprůjezdný. Na jeho začátku řeší vážnou nehodu, při které osobní auto srazilo chodce. Kolony se tvoří na nábřeží jak ve směru z Holešovic, tak od Malé Strany. Trasa od Letné, Korunovační, následně Letenský tunel i Štefánikův most ucpaná k Revoluční pojedete 15 až 20 minut. Hodně plné je teď i okolí Blanky v Troji, Povltavská od Zenklovy k nájezdu na most Barikádníků. Kolona popojíždí i na výjezdu z tunelu až do Povltavské na úroveň Bulovky. D5 před Prahou směrem z Plzně a téměř neměná situace. Nákladní soupravy se sunou stále od Rudné z 5. kilometru. Osobní auta brzdí na úrovni Chrášťan. Pomalej pak vše pokračuje i okruhem za Ořech na 18. kilometr. A pokud se chystáte okruhem ven z Prahy směr letiště, čekejte 10-minutovou kolonu od sjezdu do Evropské z 28. kilometru. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A já vám přeju dobrý den. Na začátek prodlouženého víkendu je na spadnutí. Jsem rád, že i v pátek 25. září posloucháte Radio Praha. Víte, co mají společného obyčejná káva s mlékem a vesmír? Podle vědců z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy je toho překvapivě hodně a dozvědět se to můžete už dnes večer, kdy začíná Noc vědy. Největší popularizační akce otevře dveře univerzit, laboratoří, muzeí a dalších míst po celém Česku. Ve vysílání vás tam vezmeme už za chvíli. 5:15 začíná dopolední Praha. Vítejte, tady je Sombr. Hezký poslech.

0: Alanis Morissette v pátek dopoledne na Rádiu Praha. Robotické experimenty, práce s umělou inteligencí, operace na nečistom, ale také třeba výcvik asistenčních psů. Nejen to nabídne dnešní Noc vědy. Program si letos připravilo více než 140 škol, muzeí, hvězdáren a dalších výzkumných institucí, které připravují program v 75 městech po celém Česku. Třeba na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy si budete moct ověřit, že k pochopení dění ve vesmíru může stačit i obyčejná káva s mlékem.
1: Tady máme pumpičku, nabereme trošku mlíka a teď je trošku triky dát to mlíko úplně dole, tak aby se nám to tam rozplizlo, ale nezamíchalo, takže to dáme na spodek pipetkou.
2: To mléko zůstává opravdu dole.
1: Dole, ano. Teď začnu míchat. A teď se zdá, že se nám to míchá.
2: Takový vír nám vlastně vznikl.
1: Ano, přesně, se tam utvořil vír, ale ono se nám to vlastně nemíchá, ono se nám to točí, ale nemíchá. Ale když budeme točit lépe, takhle trošilinku silnější, to znamená, že jsme přešli z toho hladkého rovnoměrného proudění do turbulentního proudění, který je nejznámější tím, že míchá věci dohromady. A ten proces, který se odohrává tady v našem kafe, tak ten se taky odohrává i mezi planetami a dokonce i mezi hvězdami.
2: S vědcem Alexandrem Pitňou z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy objevujeme, že v podstatě stejné fyzikální principy fungují nejen v atmosféře Země, ale také mezi planetami a i v oblacích plynu mezi hvězdami.
1: Tento výzkum je důležitý například pro lepší pochopení vesmírného počasí, které může ovlivňovat družice, komunikaci, navigaci a nebo elektrické sítě na Zemi.
2: A zatímco na matfizu nám stačí káva, lžíce a trochu obarveného mléka, jinde návštěvníci Noci vědy dostanou do rukou mnohem modernější technologie, říká za České vysoké učení technické Alexandra Baraniaková.
3: Ve virtuální realitě si návštěvníci vyzkouší zateplení fasády nebo osazení okna. Připravené budou také vodní modely, interaktivní mapy, ukázky umělé inteligence pro rozpoznávání poškození asfaltu a soutěž v kreslení proti robotovi.
2: Návštěvníky tak čekají nejrůznější pokusy, ukázky, workshopy i zajímavé přednášky. Ondřej Martínek z týmu koordinátorů Noci vědy zároveň připomíná, že za vědou dnes lidé nemusí jen na univerzity.
4: Noc vědy si budou moci užít návštěvníci prakticky v každém větším, ale i menším městě v České republice, od Sokolova až po Třinec.
2: Kam přesně se tedy můžete vydat, zjistíte na webu nocvědy.cz. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Čechův most zůstává ve směru do centra k právnické fakultě neprůjezdný. Na jeho začátku řeší vážnou nehodu, při které osobní auto srazilo chodce. Kolony se tvoří na nábřeží jak ve směru z Holešovic, tak od Malé Strany. Plná zůstává magistrála z Holešovic, a to v úseku mezi Bulharem a Muzeem. Z druhé strany od Pankráce naberete 10 až 15 minut z půlky Muselského mostu k prvním semaforům v Legerově. A před Vypichem v Bělohorské z centra čekejte 5 až 10 minut navíc od Kláštera, podobně i na výjezdu z metropole směrem letiště mezi Evropskou a Aviatickou. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahu. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý. Po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Posloucháte Rádio Praha, je 10.30 a krátké zprávy pro vás má Žofie Nováčková.
1: Opozice má všech svých 92 podpisů pro to, aby sněmovna hlasovala o vyslovení nedůvěry vládě. Oznámili to předsedové opozičních stran. Důvodem pro svolání schůze je podle nich mimo jiné výše schodku státního rozpočtu na příští rok. Podle opozice taky premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nevyřešil svůj střet zájmu. Dělníci začali budovat areál kolečkových sportů na Ladronce v Praze 6. Součástí sportoviště budou dva inline okruhy, výuková plocha i zázemí pro sportovce. Výstavba za víc než 100 milionů korun má trvat rok. Symfonický orchestr Českého rozhlasu zahájil jubilejní 100. sezónu. V pražském Rudolfínu odehrál program svého historicky prvního koncertu z roku 1926. Pod vedením nového šéfdirigenta Eliasa Grandyho zazněl Smetana, Beethoven, Dvořák i Fibich.
2: Více zpráv.
1: Přes den zůstane polojasno až oblačno, odpoledne může být až zataženo a teploty se dostanou maximálně na 16 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích? Ptám se Katky Jelenové. Hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne, Vojto. Čechův most do centra k právnické fakultě stále neprůjezdný. Na jeho začátku řeší vážnou nehodu. Osobní auto srazilo dva chodce. Kolony přetrvávají jak na nábřeží ve směru z Holešovic, tak od Malé Strany. A v Troji stále výrazně regulují vjezd do Blanky směr Břevnov. Kolona tak popojíždí celými Holešovičkami od Bulovky. Na trase strávíte 10 až 15 minut. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT 1. Roman má s milencem své ženy smělé plány a Libor se bojí, že někdo zveřejní jeho deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2. Střed dvou mužů osudově zasáhne i jejich rodiny. Premiéra filmu Za borovicovým hájem. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila slavného písničkáře Jana Nedvěda vzpomínkový pořad Tuhle písničku chtěl bych ti lásko dát. Páteční večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: A 11:30 pokračuje páteční dopolední Praha. Jestli hledáte plán na prodloužený víkend, jeden tip bychom pro vás měli. V Holešovické tržnici se koná festival ilustrace a komiksu Lustr, co nabídne jeho 13. ročník, to za chvíli řekne naše létající redaktorka Monika. Dobrý den a hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: zpěvačka Tera dozněla v dopoledním vysílání Rádia Praha ve 10:45. Dobrý den. Hala 17:40 v Holešovické tržnici se do konce září proměnily v prostor plný ilustrací a komiksů. Začíná tam festival Lustr, který představí tvorbu českých i zahraničních autorů. Festival nám teď přiblíží naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: Ten festival zahrnuje každý rok tak 6 až 8 výstav samostatných a k tomu celou řadu doprovodného programu. A teďka se teda nacházíme v té hlavní výstavě letošního roku.
2: Sdělila mi kurátorka festivalu a ilustrátorka Bára Millerová. Letošní hlavní výstava v hale číslo 17 nese název Krajina 2.0.
1: Je zaměřená na pohled ilustrátorů, ilustrátorek a komiksových tvůrců na proměny krajiny v době antropocénu, to znamená v době, kdy lidi hodně výrazně proměňujou krajinu, svět kolem sebe.
2: Proč zrovna krajina?
1: No, protože mě to téma osobně zajímá. Vždycky se člověku mnohem líp pracuje s tématama, ke kterým má vztah. A tohle je pro mě taková velká srdcovka. Taky mi přišlo, že ty proměny krajiny lidskou činností jsou často braný hrozně černobílé, jako a priori špatný, což si myslím, že tak úplně není. Takže tady najdete třeba městskou divočinu, nebo tady vágní prostory, který tady prezentuje a oslavuje ve svých malbách Tomáš Staněk a v objektech Josef Sedlák, který přinesl tyhle ty nádherný totemy a autorský vyřezaný z břízy.
2: Hlavní výstava je kurátorovaná, autoři jsou tedy osloveni. Další díla jsou vybírána odbornou porotou. Jednou z letošních výstav je portugalský salonek, který představí tamní ilustrátorskou a komiksovou scénu.
1: Portugalská scéna je dlouhodobě hrozně dobře vidět na mezinárodní scéně, je strašně živá, hrozně se jim daří.
2: Jako laik teda vidím pár obrázků, které sobě jako pasujou, ladějí barevně, stylem, tak to je vždycky jako jeden autor, nebo?
1: Tady ty uskupení, co máme před sebou, tak to jsou vždycky série jednoho konkrétního autora, takže tady před sebou máme teďka volnou sérii od Madaleny Matoso, což je portugalská teda ilustrátorka, který vycházejí knížky i v Čechách. Zaměřuje se teda na ilustraci literatury pro děti, ale tady to jsou její osobní takový volný projekty autorský.
2: Festival připravil workshopy pro děti i dospělé, živé kreslení, komentované prohlídky a rozhovory s tvůrci. Třeba o víkendu si děti budou moci vytvořit vlastní komiksové Leporello. Festival Lustr potrvá v Holešovické tržnici do 30. září. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Na Čechově mostě trvají velké komplikace. Na jeho začátku pod Lednou osobní auto srazilo dva chodce. Na místě zasahují záchranáři ve směru do centra. K právnické fakultě se stále nedá projet. Provoz je zastavený. A už se uspává i Mánesův most ke Staroměstské, také Štefáníkův k Revoluční. Ječná směrem k Legerově se zaplnila už od Karlova náměstí. Na magistrále se popojíždí v obou směrech. A to jak od Holešovic mezi Florencí a muzeem, tak od Pankráce od Vyšehradu se fronta posouvá celým Nuselským mostem až do Legerovy. A pokud se chystáte ven z metropole D1 na Brno, připravte se na 10-minutové zdržení za sjezdem na Popovice. Brzdí se kolem 17. kilometru, na 20. blokují levý pruh následky střetu dvou osobních aut.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Kolik příběhů se vejde do jednoho obrázku? Na Lustru klidně stovky. Festival ilustrace a komiksu přináší současnou tvorbu z Česka i ze světa. Nové talenty, známá jména a pořádnou dávku vizuální inspirace. Přijďte se dívat, objevovat a možná si i něco odnést. Lustr Festival už po 13. Od 24. do 30. září v pražské Holešovické tržnici. Více o programu a výstavách na www.lustrfestival.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Vinyl.
3: Každé pondělí na Rádiu Praha.
5: Na Rádiu Praha.
4: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Vinyl. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na

0: Pátek 25. září, Radio Praha vysílá zprávy, je 11 hodin, na slovo má Žofie Nováčková. Hezké dopoledne.
1: Ahoj, hezké dopoledne. Ve vodě v okolí Odoleny vody je olovo, lidé by ji neměli pít. Dělníci v pražských Satelicích obnovili opláštění budovy školky, hrozil pád desek na ulici. A české tenistky bojují o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. Odpoledne bude oblačno až zataženo a teploty do 18 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V pitné vodě v obcích severně od Prahy je nadlimitní množství olova. Lidé z okolí Odoleny vody by ji neměli pít ani z ní vařit. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Dany Šalamunové je voda nebezpečná hlavně pro ohrožené skupiny obyvatel.
3: Pokud je zdravý jedinec vystaven takovéto expozici olova, tak se nestane nic, neměl by mít zdravotní potíže žádné. Nicméně jde tady především o ohrožené skupiny, to znamená například těhotné ženy nebo děti. Takže určitě tu balenou vodu nebo vodu z přistavených cisternem.
1: Vodohospodáři už na některých místech rozmístili cisterny. Mapa je na webu Středočeských vodáren. Problém se týká asi 20 000 lidí. Přístavbu mateřské školy zrekonstruovali dělníci v pražských Satelicích. Na budově vyměnili opláštění z obkladových desek a opravili osvětlení uvnitř areálu. Nově jsou taky podlahy v suterénu, který využívají sportovní a taneční kroužky. Podle stavební techničky Prahy Satelic Pavly Pečové stály práce bezmála 1,5 milionu korun.
4: Obkladové desky na školce byly velmi popraskané, takže je bylo potřeba vyměnit. Hrozil totiž pád desek na místa, kam chodí děti, když jdou ven do obory.
1: Odpoledne začíná na mnoha místech v Česku akce nazvaná Noc vědy. Lidé během ní budou moci navštívit univerzity, hvězdárny a jiné instituce, které nejsou běžně přístupné. Ve středních Čechách se letos poprvé zapojí základní škola ve Vinařicích na Kladensku. Návštěvníci si tam budou moci vyrobit třeba vlastní hologram.
5: Tématem letošní Noci vědy je komunikace. Ve Vinařicích tak budou lidé poznávat třeba videa vytvořená umělou inteligencí, řeč těla i luštit tajné zprávy. Tamní základní škola připravila také šifrovací úkol. Zájemci budou k jeho splnění potřebovat mobilní telefon. Akce začne v 16 hodin. Z Vinařic na Kladensku, Richard Webs, Český rozhlas.
1: České tenistky právě teď rozehrály semifinále poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu nastoupili k utkání proti tabulkově silnějším Španělkám. V českém týmu jsou Linda Nosková, Karolína Muchová, Marie Bousková, Sára Bejlek a světová jednička v deblu Kateřina Siňaková. Přes den zůstane polojasno až oblačno, odpoledne může být zataženo, teploty se dostanou nejvýš na 16 až 18 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Katka Jelenová ví, jak to vypadá na pražských silnicích. Dobré dopoledne.
7: Hezké dopoledne. Na Čechově mostě stále trvají velké komplikace. Na jeho začátku pod Letnou osobní auto srazilo dva chodce. Na místě stále zasahuje několik vozidel záchranářů. Ve směru do centra, tedy k právnické fakultě, se stále nedá projet. Na výjezdu z Prahy D1 směr Brno narůstá zdržení před nehodou na 20. kilometru. V levém pruhu stojí dvě nabouraná osobní auta. Před kolonou se brzdí už na úrovni Popovic na 14. kilometru. Čekejte přibližně 20 minut navíc. A na D5 před Prahou směrem z Plzně stále popojíždí fronta kamionu od Rudné z 6. kilometru. Na okruh k Ořechu jedou 40 minut, osobní auta zpomalí těsně před sjezdem na okruh na úrovni Chrášťan. Na začátku rozvadovské spojky směrem na Butovice kvůli omezení navíc zůstává průjezdný pouze pravý pruh. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, 4:15 po 11. hodině pokračuje páteční dopolední Praha s datem 25. září. Přesně za dva týdny se v Česku otevřou volební místnosti, lidé budou vybírat nová zastupitelstva měst a obcí a v části republiky také třetinu senátu. Co je dobré před říjnovým hlasováním vědět a kde hledat? Důležité informace shrneme už za chvíli, do té doby další muzika. Třeba Owl City, Felixin nebo James Harris. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Kanačtí Owl City právě doznívají v dopolední Praze. Je pátek 25. září a do komunálních a senátních voleb tak zbývají přesně 2 týdny. Volební místnosti se otevřou v pátek 9. října ve 14:00 a hlasovat se tradičně bude do sobotních 14 hodin. V komunálních volbách budou vybírat zastupitelé lidé po celém Česku. Senátní volby se letos týkají 27 obvodů. V Praze jsou to obvody Praha 1, Praha 5 a Praha 9. Pokud v některém senátním obvodu žádný kandidát nezíská v prvním kolem nadpoloviční většinu hlasů, rozhodne se o vítězi o týden později, 16. a 17. října. Volební lístky pro komunální volby a první kolo senátních dostanou voliči nejpozději 3 dny před hlasováním do schránky. Pro případné druhé kolo senátu už budou připravené přímo ve volební místnosti. Kandidátky, jednotlivé senátní obvody i průběžné předvolební dění sledujeme na našem zpravodajském webu irozhlas.cz ve volebním servisu. No a volbám se samozřejmě budeme věnovat i ve vysílání. Od 5. do 8. října nabídneme pražské předvolební debaty. Teď ale aktuálně na pražské silnice. Na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most panuje silnější provoz mezi Spořilovem a Europarkem. Od Černého mostu vzniká kratší zdržení na Štěrboholské spojce od sjezdu na Běchovice. Spojovací směrem k Balabence zůstává hodně ucpaná kvůli omezení u odbočky do ulice k Žižkovům. Od křížení s Českobrodskou ztratíte téměř 15 minut. A provoz na Čechově mostě směrem do centra už je opět obnovený. Následky těžké nehody na jeho začátku pod Letnou přesunuli mimo jízdní průvod.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: byl Dominik Fajk na Rádiu Praha, teď je 10:30, krátké zprávy pro vás má Žofie Nováčková.
1: Prezident Petr Pavel ukončil týdenní návštěvu Spojených států a odletěl zpět do Prahy. Poslední den cesty strávil v Nebrasce, kde vystoupil na univerzitě v Lincolnu, navštívil národní

0: gardu a setkal se s guvernérem tohoto státu. Cestu zakončil ve městečku Wilbur, kde od místních krajanů dostal čestný klíč od města. Na podzim přibývá nehod, při kterých řidiči srazí zvěř. Venku častěji prší, jsou mlhy a dřív se stmívá. Dřív zvířata jsou navíc v říji a hledají potravu na zimu. Řidiči by měli dávat pozor hlavně v lesích, mezi poli a loukami. Na riziko srážky podle BESIPu upozorňují trojúhelníkové dopravní značky s piktogramem jelena. Policie v souvislosti se včerejším zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a farmaceutických firmách zadržela 3 osoby. Nikoho zatím neobvinila. Podle zdravotnického deníku, který o zásahu informoval, se případ týká starších dohod mezi pojišťovnou a výrobci léků. Server odkryto.cz pak uvedl, že mezi zadrženými je i bývalý náměstek ředitele VZP Petr Honěk. Ten je nyní šéfem představenstva Příbramské nemocnice. Její mluvčí České tiskové kanceláři řekl, že Honěk ode dneška čerpá dlouhodobě plánovanou dovolenou. Odpoledne čekáme oblačno až zataženo a teploty se dostanou maximálně na 16 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Samozřejmě bylo půl 12, nikoli v půl 11. Na Rádiu Praha teď pohled na silnice. Katka Jelenová řekne víc.
3: Čas běží a doprava se mění. Na D1 na výjezdu z Prahy směr Brno už se kolona z okruhu z 11. kilometru dává do pohybu. Následky nehody před sjezdem na Benešov z 20. kilometru už přesunuli mimo jízdní pruhy. Stále ale čekejte nějakých 10-15 minut navíc. Na plzeňské dálnici D5 před Prahou zastavují kamiony před Rudnou na 6. kilometru a v pomalejším tempu pokračují až na okruh, tradičně za Ořech až na 18. kilometr. A pojďme přímo do Prahy, jižní spojka směrem z Barandovského na Černý most. Silnější provoz trvá mezi Spořilovem a Europarkem. Z druhé strany tedy od Černého mostu naberete kratší zdržení při průjezdu Štěrboholskou spojkou, a to od sjezdu na Běchovice. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Hostem pořadu K věci bude expert na technologie a zakladatel společnosti A1 Gen Martin Ďurák. Štěpánka Duchková se ho zeptá, co všechno dělají děti s umělou inteligencí, když se rodiče nedívají, a také, jak bychom měli nastavit zdravá domácí pravidla pro digitální hygienu v éře pokročilé umělé inteligence. K věci Štěpánky Duchové dnes v 18.45 na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
2: 3 minuty po půl 12. vám přeji hezké dopoledne. Na pražské Ladronce začali dělníci budovat areál kolečkových sportů, sloužit bude vrcholovým bruslařům i veřejnosti. To je téma, kterému se budeme v reportáži věnovat už za chvíli. Ještě předtím se ale budeme věnovat další muzice. Zpěvačka Pink nebo třeba Benson Boone, tak to na Praze bude právě teď znít. Ještě jednou, dobrý den a hezký poslech.

0: moderní verze téměř stoleté klasiky. Over the Rainbow, Robin Schulz a Ale Farben. Posloucháte Radio Praha, dobrý den. Na Ladronce v Praze 6 vznikne nový areál kolečkových sportů. Součástí sportoviště budou dva inline okruhy, výuková plocha i zázemí pro sportovce. Výstavba za více než 100 milionů korun má trvat rok.
1: Myslím si, zase až tolik se toho nezměnilo, ale jestli tady vznikne nový areál, tak to bude jako výrazná změna.
2: Říká pan Petr, který na Ladronce vyučuje už několik let jízdu na kolečkových lyžích.
1: Nevím, co to má být za povrch, ale jestli to bude přístupný a budeme to moc využívat, tak to bude fajn.
2: Chystaný kolečkový areál na Ladronce bude sloužit veřejnosti i vrcholovým sportovcům, vysvětluje hlavní inženýr projektu Tomáš Zelinka.
3: Ta celá koncepce je složena z velkého oválu, který má délku asi 400 metrů. Ten je určen pro veřejnost a pak je tady speciální ovál 200 metrový s klopenými zatáčkami, který bude pro sportovní klub nebo sportovní soutěže.
2: V areálu vznikne také parkoviště, výuková plocha a zázemí.
3: Zázemí je tady navrženo jak pro veřejnost, tak i pro ten sportovní klub. Bude tam nějaký sociální zázemí, toalety, plus vlastně šatny na převlíkání a v budoucnu snad se dočkáme i malého provozu gastro s nějakým lehkým občerstvením.
2: Na návrhu areálu se podílela také Česká unie kolečkových sportů. Podle jejího prezidenta Martina Máčela v Praze chybí tréninkové areály pro profesionální závodníky na inline bruslích.
4: Máme tady dva tréninkové areály, které jsou v podstatě vhodné jenom pro děti. Závodníci nebo reprezentanti nejsou na těch areálech, které jsou v Praze, schopní v podstatě vyvinout rychlost, kterou by potřebovali při tréninku.
2: Součástí vnitřního bruslařského okruhu na Ladronce budou také zatáčky v převýšení s prohnutým povrchem.
4: Je to z toho důvodu, že vlastně ty závodníky teď dosahují v té zatáčce klidně rychlosti 50-60 km v hodině. Ta zatáčka vlastně podrží, až nevypadnou z té zatáčky.
2: Podle vedení městské části splní budoucí areál podmínky i pro pořádání mezinárodních závodů. Nové dráhy pro bruslaře mají také uvolnit místo na okolních stezkách, popisuje mluvčí Prahy 6 Kateřina Maršálová.
5: Ladronka je areál volnočasový, kde se střetávají jak běžci, tak cyklisti, tak děti na bruslích, tak bruslaři, kteří si tady chtějí potrénovat. A to vede k určitý přetíženosti toho areálu a my od toho očekáváme, že areál kolečkových sportů převezme částí zátěže.
2: Za stavbu areálu zaplatí městská část přes 100 milionů korun. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
0: Ve spojovací směrem od Jarova k Balabence popojíždí kolo na odkřižovatky s Českobrodskou. Čtvrt hodiny naberete na cestě k omezení u odbočky do ulice k Žižkovu. Nuselský most směrem z Pankráce je plný z poloviny. Provoz jednak zpomaluje omezení na jeho konci. V pravém pruhu silničáři frézují vozovku. Poté i semafory v Legerově ulici v křížení s Vencigovou. Jedete-li od Holešovic. Zdržení naberete mezi Florencí a IB Pavlová. Úsek vyjde na 10 až 15 minut. A Reslová na Sledně ječná fronta od Tančícího domu, chvílemi už z konce Jiráskova mostu, popojíždí nahoru k Legerově, lehce přes 10 minut.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
8: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub, maringotka, mrakodrot. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
9: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talkshow o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha. Praha.

0: pátek 25. září, Radio Praha vysílá zprávy, je 12 hodin, slovo má Žofie Nováčková, hezké poledne.
1: Ahoj, pěkné poledne.

0: prodlouženém víkendu na silnicích hlídat více policistů. Praha 4 schválila studii k obnově ulice Nad Zátiším. Muchová rozehrála semifinále poháru Billie Jean Kingové proti Španělce Bouzasové Manejrové a odpoledne zůstane oblačno, teploty se dostanou nejvýš na 18 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Policisté chystají kvůli prodlouženému víkendu víc kontrol na silnicích. Očekávají silnější provoz. Varují, aby řidiči jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický. Jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Pokračuje mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
2: Před námi je prodloužený víkend, během kterého očekáváme zvýšený provoz. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení. Žádná ušetřená minuta nestojí za lidský život. Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme.
0: Dělníci opraví ulici Nad Zátiším na Lhotce v Praze 4. Vedení radnice nechalo vypracovat architektonickou studii. Ta bude podkladem pro přestavbu úseku mezi ulicemi Nad Koupadly a u vodotoku.
3: U rybníka dělníci vytvoří pobytové schody, rozšíří chodníky a přibudou také stromy a další zeleň. Součástí úprav bude i dřevěná terasa s posezením a informační tabulí. Obnova naváže na plánovanou opravu kanalizace v ulici Nad Koupadly. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
0: V areálu Akademie věd v Pražské Libni se dnes ve 4 odpoledne otevře nová naučná stezka. Návštěvníci budou moci práci místních vědců objevovat prostřednictvím venkovních instalací. Jednotlivá zastavení představují různé oblasti fyziky, chemie, informatiky a technických věd.
4: Naučná stezka se slavnostně otevře ve 4 hodiny odpoledne. Propojí 7 ústavů Akademie věd v okolí přírodní památky Okrouhlík. Zájemci si budou moct vyzkoušet, jak funguje setrvačník, uvěznit světlo v optickém vlákně nebo si zahrát na elektrony v atomu. Cesta oficiálně začíná u murálu Jaroslava Hierovského, ale exponáty je možné navštívit v libovolném směru i pořadí. Z Pražské Libně, Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Tenistka Karolína Muchová rozehrála semifinále poháru Billie Jean Kingové proti Španělce Bouzasové Manejrové, hraje v prvním setu 4-5. Odpoledne čekáme oblačno až zataženo, teploty se dostanou maximálně na 16 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Situace na pražských silnicích dnes dopoledne mapuje, nebo v poledne mapuje kolegyně Kateřina Jelenová. Hezké poledne.
6: Hezké poledne, Vojto. V Troji pokračuje regulace provozu, v Blance kolona tak přetrvává, v Holešovičkách z úrovně Bulovky sune se zhruba čtvrt hodiny. Podobný čas se ztratíte ve spojovací směrem z Jarova k Balabence mezi křižovatkou s Českobrodskou a omezením u odbočky k Libeňskému nádraží. Silnější provoz trvá i na Štěrboholské spojce z Černého na Lanový most od Běchovic za Europark i na příjezdu do metropole plzeňskou D5. Tam jsou to hlavně kamiony po pojíždí od Rudné z 6. kilometru na okruh za Ořech na 18. Přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
5: 4 minuty po pátečním poledni vám přeju dobrý den. Jak se ptát hollywoodských hvězd, kterých už se ostatní zeptali snad úplně na všechno? Co obnáší práce režisérky? Co všechno dnes víme o mikrobiotě? A jaké to je stát se mistrem světa v moderním pětiboji? To všechno tento týden zaznělo v našich poledních rozhovorech. Dnes se k něm ještě jednou vrátíme. Uslyšíte moderátorku Moniku Zavřelovou, režisérku Dianu Šoltýsovou, lékaře Jiřího Vejmelku a moderního pětibojaře Matěje Lukeše. To nejzajímavější ze jejich návštěv si připomeneme v následující hodině.
1: Pražákům je hej na Rádio Praha. A Vojtěch.

0: snap.
1: 10 minut po 12. hodině posloucháte Rádio Praha. Dobrý den. Od českých herců a muzikantů až po Emu Watson, Johna Malkoviče nebo Madeleine Albrightovou. Moderátorka a novinářka Monika Zavřelová má za sebou stovky rozhovorů, a to i s osobnostmi, o kterých spousta novinářů celý život sní. Jak takové rozhovory vznikají? Na co se ptát člověka, který už odpověděl snad úplně na všechno? A nebo co jí běželo hlavou, když vešla do místnosti, kde seděli Brad Pitt a Leonardo DiCaprio? I na to jsem se jí v pondělí popoledně ptal.
2: No, tady asi nemůžeme živě pípat a nechtěla bych tady
3: způsobovat
2: rozhlasu.
3: Technicky je to bohužel nemožné.
2: Nějaké pokuty. Takže doplňte si tam na úvod nějaké to pípání. A potom mě napadlo, že je to vlastně neskutečný, že mi je, kolik mi tehdy mohlo být, 25. A že mám příležitost mluvit asi s největšími muži světové kinematografie.
3: A pamatuješ si, co jsi jim řekla jako úplně první, když jsi tam vešla? Jak probíhalo to seznámení? Jestli to vlastně nemáš trošku v mlze, protože se dokážu představit, že tohle jsou takové vzpomínky, které prostě trošku zmizej potom.
2: Nezmizí, tohle si pamatuju úplně přesně a to možná posluchače trochu překvapí, ono to úplně nefunguje tak v případě tady těchto rozhovorů s takhle velkými hvězdami a když s nimi mluví ještě čeští novináři, že by si jako přišel do toho hotelového apartma a tam na tebe čekal ten Brad Pitt nebo ten Leonardo a podal si jim ruku a řekl si jim ahoj, já jsem Monika ze Slušovic a já jsem tady přijela dělat rozhovor. Jako, ne, tak to úplně nefunguje, seč by to bylo hezké. Tohle je zrovna typ rozhovoru, kde nás je víc a kde vlastně ani jako neprobíhá žádné velké představovací kolečko, prostě si tam sednem. Oni tam přijdou, přivedou je tam nějací PR agenti, dost pravděpodobně z jiné místnosti, z jiného rozhovoru a pak se ptáme. Jediné, co bylo tady výhoda, takže nás tam vlastně nebylo tolik, že nás bylo jako fakt málo, takže z toho jako mohla vzniknout taková příjemná rozhovorová beseda, kdy jsme se všichni dopředu domluvili, na co se budeme ptát, aby jsme z toho ty naše výstupy měli co nejlepší. Oni si ty výstupy nemůžou konkurovat, protože jsme byli každý jako z jiné země, často i úplně jako z jiného trhu, Evropa, Amerika, Asie. Takže takhle se tam vždycky dohromady sejdeme a u některých z nich, a je vlastně pravda, že tady to tak bylo u toho DiCapria s Pittem, někdy se oni sami zeptají, odkud jste a jak se jmenujete, a často se to stává právě tady u těch velkých hvězd. A to vždycky člověka potěší a tohle možná taky znáš sám. Nestává se úplně často, aby tě do studia přišel host, který se na tebe připraví nebo se tě aspoň na něco zeptá, a když se to stane, je to fakt hezký.
3: Zažil jsem to jednou, bylo to velice příjemné. A říkala jsi jim, že jsi ze Slušovic?
2: Já jsem tě jenom chtěla říct, že jsem se na tebe taky připravila.
3: Takže fakt?
2: Ano, něco o tobě vím, něco jsem si dopředu hledala. Jestli jsem jim říkala, že jsem ze Slušovic, ne, Slušovice jsem vynechala. Tam jsem, jako když jsme na tom Rádiu Praha, tak tam jsem řekla Prahu.
4: Pražákům je hej na Rádiu Praha.
1: Dáme pohled na silnice. V Troji pokračuje regulace provozu v Blance. Kolona tak přetrvává v Holešovičkách. Z úrovně Bulovky sune se zhruba čtvrt hodiny. 15-minutové zdržení čekejte také ve spojovací směrem od Jarova k Balabence mezi křižovatkou s Českobrodskou a omezením u odbočky k Libenskému nádraží. Silnější provoz trvá i na Štěrboholské spojce z Černého na Ladový most od Bychovic za Europark i na příjezdu do metropole plzeňskou D5. Tam jsou to hlavně kamiony po pojíždí od Rudné z 6. kilometru na okruh za Ořech na kilometr 18.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Poznej Vltavu je zpět. Druhý ročník zážitkového festivalu bude v pondělí 28. září. Den plný objevování na řece i kolem ní. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte poznat Vltavu trochu jinak. Festival propojí současné umění, architekturu, techniku, sport či tradiční vodáctví a ukáže Vltavu z perspektiv, které při běžné cestě městem zůstávají skryté. Více o programu na www.poznejvltavu.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha. Instagramujete?
5: Instagramujete?
4: Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
5: Na Rádio Praha.
4: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
5: Ve vašem mobilu.

0: Pobela Leone, posloucháte Radio Praha. Hana, žítkovské bohyně, holky, elky, lolitky a teď taky chlípnice. Herečka a režisérka Diana Šoltýsová si vybírá silné příběhy a nebojí se témat, do kterých se jiní úplně nehrnou. Když byla v úterý našim poledním hostem, tak jsme toho probrali opravdu spoustu. Mimo jiné jsem se jí ptal třeba i na to, jestli je pro režisérku výhoda, když je i herečka.
1: To rozhodně. Rozumím jejím pocitům a taky chápu, když se nemůžou dopátrat té role, jak je to náročný, takže se snažím být v tomhle ohledu trpělivá.
0: A můžu zmínit to, co jste mi teďka říkala mimo mikrofon, nebo nemusíme.
1: No, samozřejmě, že můžete.
0: Vy jste mi teďka totiž vyprávila o tom, že vaše svěřenkyně, vaše herečky vám teďka udělali píseň,
1: ano,
0: díky umělé inteligenci, která byla složená z vašich režijních připomínek.
1: Ano.
0: Tak řekněte posluchačům, jaká byla vaše první reakce, když jste to slyšela.
1: Bylo to děsivé a pomyslela jsem si, já jsem monstrum. Nejhorší na tom bylo, že všechno, co tam je naspívané, jsem opravdu řekla. A když to máte takhle poskládané v jedné písni, tak si opravdu řeknete, pane bože, já na ně už začnu být hodná.
0: Já jsem se totiž šel původně zeptat, jestli jako režisérka umíte být nepříjemná.
1: Tak evidentně jo.
0: Evidentně jo, ale myslím si, že takováhle píseň, to je vlastně jako projev velké úcty a velkého vděku.
1: Ano, samozřejmě, teď už se tomu společně smějeme.
0: A pojďme k dalšímu představení. A letos v lednu jste uvedla Lolitky, svoji první úplně autorskou hru, pokud se nepletu. A ta se odehrává, abychom posluchačům to nastínili, ve světě dětských pokojíčků a panenek, ale postupně se z nevinné hry vynořuje něco opravdu ošklivého, abych zase úplně nespoiloval, jak se říká. A impulzem přitom byly skutečné traumatické zkušenosti, se kterými se vám svěřily dvě blízké osoby. Proč jste v určité chvíli cítila, že z něčeho tak intimního musí vzniknout divadelní představení?
1: No, svěřili se mi vlastně minulý léto dvě blízké přítelkyně a mě to absolutně paralyzovalo. Já jsem vůbec netušila, že si něčím takovým prošli a potřebovala jsem se prostě z toho vypsat. Samozřejmě, že jsem si nejdřív myslela, že se z toho pouze vypíšu a zůstane to někde v šuplíku, ale znovu jsem se s nimi setkala a řekla jsem jim, že jsem napsala hru a oni to kvitovali a říkali mi, že bych ji měla zrežírovat. Pak mě překvapili a přišli i na premiéru a tam jsem poprvé zažila strašně zvláštní pocit, jako kdyby už to nebyla premiéra, nějaký manifest a že mám obrovskou zodpovědnost i za ně. Takže takovou trému, kterou jsem měla v den premiéry, jsem nezažila nikdy. Ale ku podivu to dopadlo velice dobře. I po tom představení vlastně většina diváků zůstávala v sále a myslím, že do 2 do rána se opravdu debatovalo o tématu. To se málo kdy stává po té premiéře, všichni běží k rautu a někdy to po vás tak steče, že pak se začnete bavit úplně o jiných věcech, ale ty Lolitky opravdu diváky zasáhly a to pro mě bylo důležité.
0: Pomáhá vám často umění použít jako a takový filtr, jak se dostat od nějaké bolesti dál?
1: To rozhodně.
0: Co s člověkem udělá, když mu někdo, koho má blízko, svěří zkušenost se zneužíváním z dětství? Opravdu ho to tak paralyzuje?
1: Když je to hodně blízký člověk, tak ano. A vlastně zjistíte, že ten blízký člověk držel v sobě několik let takové tajemství. A samozřejmě, že mi bylo i ctí, že jsem to byla já, že jsem byla já tou vrbou. A k té osobě jsem najednou pocítila obrovský obdiv.
0: Říkám si, že v takové chvíli, kdy vlastně uvádíte představení, které je založeno na traumatických zkušenostech vašich blízkých, akor, když na premiéru toho představení ty osoby přijdou, tak v tu chvíli jsou vám nějaké reakce kritiku asi úplně jedno. Protože primární je to, jak to budou vnímat oni, ne?
1: To to bylo primární. Hmm. A tím, že já, jak už jsem říkala, jsem leckdy krutá, tím, že se snažím do té pravdy a i do těch situací řezat bez nějakých příkras, tak jsem se i bála, že by mohla třeba vzniknout od nich nějaká reakce. Že by třeba mohli opustit sál nebo zakřičet. Já jsem vlastně v tu chvíli vůbec netušila, jak to přijmou. A přijali to skvěle, když jsem se pak s nima o tom bavila, tak mě vlastně poděkovali, že jsem z nich udělala ty hlavní hrdinky. A vlastně, když se rozsvítilo v sále, tak si okamžitě všichni stoupli a oni museli cítit tu ohromnou sílu, že vlastně ty diváci tleskají i jim.

0: vzpomenout.
1: Že spolu souvisejí střeva a mozek, si člověk snadno uvědomí třeba ve chvíli nějaké důležité zkoušky nebo před pracovním pohovorem. Medicína dnes ovšem ví, že tato komunikace je mnohem složitější. Jak moc může psychika ovlivnit trávení a naopak? Středečním poledním hostem Rádia Praha byl Jiří Vejmelka, lékař z interní kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice. A přišla řeč i na to, jaký je rozdíl mezi mikrobiomem a mikrobiotou.
2: To je hezká otázka, ty termíny se někdy zaměňují, nicméně mikrobiota to jsou mikroorganismy, které se nachází na našem organismu, v našem organismu a taky kolem nás, a mikrobiom je genetická informace, která je obsažená v mikrobiotě. Někdy se také používá termín mikrobiom jako mikrobiota a prostředí, ve které žije, takže je to poměrně složité. Není problém, když se tyto termíny zamění, nicméně mikrobiomem se myslí především genetická informace, která je rozsáhlá, třeba mikrobiom lidského těla klidně může stonásobně a ještě v mnohem více převyšovat genetickou informaci našich lidských buněk.
1: No a když slyšíme výraz zdravý mikrobiom, což zaznívá v tom veřejném prostoru často, tak víme vůbec, jak zdravý mikrobiom vypadá?
2: Nevíme, to je složité téma i vědecké do budoucna, protože tím, že ten mikrobiom je u každého z nás jiný a především je v určitém vztahu k našemu organismu a především tedy k imunitnímu systému, tak je těžké definovat, co to je zdravý mikrobiom. Takže takovou tu definici zatím nemáme, i když věřím tomu, že by to bylo úžasné, že bychom věděli, jak to má být správně. Ale možná, že chápeme mikrobiotu jako takovou příliš jednoduše, protože tam jde o ten dynamický vztah a i rozvoj vztahu mezi mikrobiotou a námi. A to se nedá zachytit třeba do jednoho výsledku nebo do jednoho popisu. To znamená i třeba analýza mikrobiomu, která bývá třeba zaměřená typicky na tu bakteriální složku, tak mnohdy opomíjí virovou, kvasinkovou, archeální a další.

0: větší, protože tam máme mnohem více obyvatel v rámci našeho organismu. Ale my to nedokážeme interpretovat v tu chvíli. Je to vlastně podobné jako třeba fotografie z dovolené, kde můžeme říci, jako kde jsme byli, ale komu třeba ukážeme tu fotografii, tak už neví, co jsme na té dovolené dělali. Tak to je takové přirovnání, protože jedna záležitost se týká složení mikrobioty a druhá se týká funkce. Složení mikrobioty, to se zlepšuje, metodika celkově, abychom byli schopni zachytit tedy ty mikrobiální obyvatele, ale vyšetřovat funkci je velmi složité a ta funkce mikrobioty v těch různých lokalitách lidského těla se může lišit a také ty mikroby spolu vzájemně komunikují, posílají si určité zprávy, především tady prostřednictvím metabolitu. To znamená třeba osa mikrobiota střevo mozek je jeden z příkladů orgánových os nebo komunikačních os mezi mikrobiotou a orgány a jsou i další osy.
1: Já se na to ptám to proto, protože Česká mikrobiomová společnost se poměrně ostře vymezila proti komerčním analýzám, které člověku slíbí, že mu z jednoho vzorku řeknou, co má jíst a jaké doplňky užívat. Kdybych si já takový test koupil, dostal bych krásný barevný graf se seznamem dobrých a špatných bakterií. Je mi to k něčemu?
0: Tak my nejsme schopni v tuto chvíli říct úplně přesně, kteří ty mikroby jsou hodní a kteří jsou zlí. Jako, stejně jako svět není černobílý, tak už vůbec ne mikrobiota. To znamená, ten mikrob může být vhodný a prospěšný pro moje zdraví. Samozřejmě pokud pomineme zjevné patogenní mikroorganismy, jako třeba tetanus, antrax a další, tak jako rozdělit mikroby třeba ve střevě na hodné a zlé je velmi těžké. Samozřejmě mohou tam být takzvaný patobionti, to znamená mikroby, kteří za určitých okolností, třeba ve stresu, nebo pokud je příliš mnoho živočišných tuků, vysoce průmyslově zpracovaných potravin, se začnou chovat zle. Ale to je právě úskalí tady těch testů dneska, kdy my v tu chvíli nemůžeme jako na semaforu rozlišit, ano, je tam zelená, tedy dostatečné množství třeba Faecalibacterium prausnicii a dalších mikrobů, které dneska bereme jako supermikroby, a naopak jako červená, že je tam třeba některých mikrobů více. To nejsme schopni určit. Nemáme navíc ani srovnávací vzorek, oproti kterému bychom srovnávali, to by byl právě ten definovaný zdravý mikrobiom. To zatím nemáme. Informace to do budoucna bude, myslím, velmi prospěšná, ale bude vhodné mít více vzorků z různých údobí našeho života a z různých lokalit lidského těla, protože, jak už jsem říkal, jsou tam rozdíly ve složení, ale i funkci jednotlivých lokalit, tedy těch mikrobiálních společenství, takže to je úskalí těchto testů. A právě i Česká mikrobiomová společnost má za cíl nejenom vyvracet mýty, to je mnohdy těžké, ale i jako nastavovat zrcadlo i tomu pojetí, kdy už jsme schopni ty vědecké poznatky rovnou překlopit do praxe a říct, ano, tenhle výsledek bude třeba neprospěšný, anebo naopak trošičku brzdit, abychom byli opatrnější, protože já nechci mikrobiotu vůbec podceňovat. Ta mikrobiota je natolik složitá, že nemůžeme udělat jednoduchý test a říct si, ano, kupte si třeba tuto potravinu, nebo pro vás bude vhodný pohyb, že si půjdete zaběhat do borového lesíka, pro vás naopak, že si zaplavete ve Vltavě. To tak zatím není, ale pravděpodobně znalost mikrobioty bude klíčová potom pro rozhodnutí třeba z hlediska optimalizace prevence nebo nastavení léčby třeba u některých chronických onemocnění.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
1: Belské se táhne kolona směrem do Hloubětí na odjezdu z Cínovecké až k nájezdu do Novopatské. Tam překáží nákladní auto v pravém pruhu. V Dobřížské směrem z centra se srazila 3 osobní auta před Zlíchovským tunelem, blokují levý pruh a kolona se táhne od Mrázovky, tam už regulují vjezdy do tunelu. Na okruhu směrem na D1 čekejte silný provoz za sjezdem na Plzeň Kořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. Kolona se sune už ze 7. kilometru, tam se navíc střetly 2 dodávky a blokují pravý pruh. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomalej od Běchovic k Europarku a 15-minutové zdržení čekejte i ve spojovací směrem od Jarova k Balabence mezi křižovatkou s Českobrodskou a omezením u odbočky k Libeňskému nádraží. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Nemůžete přece zastavit dopravu.
4: Že nemůžu? Tak se dívejte.
3: Dáma na koleji. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
5: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
6: Baví vás rok?
7: Tak to jste u nás správně.
6: Nalaďte si Rok je náš.
7: Rok je náš.
8: Rok je náš.
9: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
7: Rok je náš.
6: Jedině na Rádiu Praha.

0: Ve 12 hodin 40 minut posloucháte Rádio Praha. Dobrý den. Naším čtvrtečním poledním hostem byl 24-letý muž, který se jako druhý český moderní pětibojař v historii stal mistrem světa v individuálním závodě. Finále světového šampionátu pro něj přitom nezačalo ideálně, postupně se ale propracoval až na úplný vrchol. Během závodu se prý dokáže ocitnout ve svém vlastním tunelu. Co to znamená a jak to v takovém tunelu může vypadat? I na to jsem se ho ptal.
1: V mém tunelu to vypadá tak, že tam je všechno úplně jasný a čistý, vím, co chci udělat a vím, nejsou tam žádný spekulace, žádná taktika nebo jediná taktika a to je dělat všechno na max s největším riskem, co to jde. A do tohle tunelu se dostanu záhy po tom, co něco pokazím většinou. To znamená, že po tom šermu jsem tam byl dost rychle.
0: Že jako člověka trošku praští ta realita?
1: Jo, prostě jsem věděl, že už existuje jenom jediná možnost, jak uspět a to je prostě jít tou nejriskantnější cestou a nešpekulovat česky.
0: A jak ten tunel vypadá? Znamená to, že opravdu se soustředíš maximálně a na to, co chceš udělat a třeba vůbec nevnímáš, co se děje kolem tebe, že třeba nevnímáš ty lidi a tak?
1: Jo, přesně nějak takhle to vypadá. Jsou tam hladké stěny, takový šedobílej nádech to má a vlastně vnímáte hlavně jenom sebe. Samozřejmě jako díváte, jaký jsou třeba průběžní výsledky, abyste mohli měli čas na to reagovat, na ten průběh, který může přijít, připravit se na to, poběžím s tímhletím pravděpodobně, tenhle mě pravděpodobně předběhne, tohle budu pravděpodobně předbíhat já, protože vím, že je horší běžec, na to se člověk jako tam může připravit, ale jinak prostě je to tam čisto a klid.
0: A říkám si, v jaký moment se ten závod z pocitu musím to zachránit a překlene do toho dojmu, aha, já vlastně můžu tu medaili vyhrát. Jak ten moment vypadá?
1: Ideálně tenhle ten moment musím to zachránit trvá až do cíle. To je ideální způsob, protože jakmile se dostanu do té fáze, že uspěju, tak to je pro mě rizikový. To s tím neumím ještě tak dobře pracovat.
0: Jako, že bys povolil?
1: Že bych, no, je to pro mě psychicky těžší, tahleta varianta v hlavě. Ale teďka jsem si to uvědomil, že můžu uspět, že můžu mít medaili v předposledním kolečku, když jsem předbíhal jedno z prvních, který měl nějaký zdravotní problémy a nějak jsem si spočítal, že už jsme tam jenom 3 a maximálně 4 lidi, kteří mají šanci na medaily. Ale zároveň, takže to bylo na té střelbě poslední jako těžký psychicky, ale zároveň už jsem byl tak jako fyzicky mrtvej, že už jsem neměl vůbec energii přemýšlet a tím to bylo, proč jsem na té poslední střelbě uspěl z nich nejlíp, protože už jsem neměl vůbec energii přemýšlet.
0: Říká moderní pětibojař a čerstvý mistr světa Matěj Lukeš.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Na okruhu směrem na D1 čekejte silný provoz za sjezdem na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. Kolona se sune už ze 7. kilometru, tam se navíc střetly 2 dodávky a blokují pravý pruh. Na Štěrboholské spojce směrem na Lenový most se jede pomalejc od Běchovic k Europarku. Ve Kbelské se táhne kolona směrem do Hloubětína od sjezdu z Cínovecké až k nájezdu do Novopatské. Tam už se podařilo odtáhnout porouchané nákladní auto. Kolona se tak dává pomalu do pohybu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Máte rádi moderní pop, silné melodie a pořádnou koncertní energii? Britský zpěvák Tom Gregory se vrací do Prahy. V rámci svého Dance With Me Tour 2026 dorazí do Rock Café a přiveze sebou kapelu, největší hity i úplně nové skladby z připravovaného 3. alba. Tom Gregory, pátek 2. října, Rock Café Praha. Více na rockcafe.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás.
2: To nejlepší.

0: moderátorka Monika Zavřelová, režisérka Diana Šoltýsová, lékař Jiří Vejmelkam a taky moderní pětibojař a mistr světa Matěj Lukeš byli tento týden poledními hosty Rádia Praha. Mluvili jsme o práci v médiích a setkáních se světovými hvězdami, o divadle a režii, o tom, jak velkou roli v našem zdraví hraje mikrobiota a taky o cestě k titulu mistra světa v moderním pětiboji. Pokud jste některý z těch rozhovorů nestihli nebo byste si ho chtěli poslechnout celý znovu, všechny odvysílané najdete na našem webu praha.rozhlas.cz a nebo v aplikaci Můj rozhlas. Pestré to bude i příští týden, v pondělí přijde stomatoložka a protetička Lenka Vavřičková. V úterý bude naším hostem psychiatr a zároveň saxofonista František Šalanda. Ve středu dorazí Matouš Fejfar ze školy komunikování a čtvrteční poledne bude patřit zpěvákovi Slávku Famovi. Se všemi zmíněnými se tu potkáme od pondělí do čtvrtka vždy po poledních zprávách. A pokud vám některý z rozhovorů uteče, tak víte, kde ho hledat. Ode mě je to pro dnešek vše, přeju vám klidný, prodloužený víkend. Po 13. hodině s vámi Vladimír Malošík a spolu se výjimečně uslyšíme v neděli ráno. Těším se na vás.
1: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: 13 hodin ve studiu Radia Praha je už připravená se zprávami Žofie Nováčková. Žofinko, zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj, pěkné odpoledne. Lidé z okolí Odoleny vody nesmí používat vodu z kohoutku, je v ní nadlimitní koncentrace olova. O vyslovení nedůvěry vládě chtějí hlasovat všichni opoziční poslanci. Karolína Muchová vyhrála v semifinále poháru Billie Jean Kingové nad Španělkou Bouzasovou Manejrovou. A odpoledne zůstává oblačno, nejvyšší teploty se dostanou na 18 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Středočeské vodárny čistí vodu z vodojemu Odolena voda. Včera tam zjistili nadlimitní koncentraci olova. Pitná voda tak neteče z kohoutku lidem ve 12 městech a obcích. Třeba ve Zdibech, kde je náš reportér Josef Beneda.
3: Středočeské vodárny ve vodojemu pravidelně odebírají vzorky a následně posílejí výsledky hygienikům. Co konkrétně vodu kontaminovalo, zatím není jasné. Vodárny podaly trestní oznámení na neznámého pachatele pro obecné ohrožení na zdraví. V zasažených obcích rozmístili 21 cisteren. Třeba tady ve Zdibech se snaží zásobovat pitnou vodou i sami. Pracovníci obecního úřadu je rozváží seniorům a lidem, kteří si nemůžou dojít nakoupit balenou vodu do obchodů. Radnice prý také požádala vedení místního obchodu, aby navýšilo zásoby balené vody. Nadměrné hodnoty olova odhalily vzorky včera večer. Při krátkodobé konzumaci ale lidem zdravotní riziko podle hygieniků nehrozí a vodu můžou využívat jako užitkovou. Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Opozice má podpisy všech svých poslanců pro to, aby sněmovna hlasovala o vyslovení nedůvěry vládě. Oznámili to předsedové opozičních stran. Důvodem pro svolání schůze je podle nich mimo jiné výše schodku státního rozpočtu na příští rok. Podle šéfa Starostů Víta Rakušana vláda selhala taky v oblasti bezpečnosti.
4: Nežijeme v bezpečné době a je potřeba na to myslet a hlavně je potřeba se na to také připravovat. Naše vláda mlčí. Nekomunikuje, zrušila strategickou komunikaci tohoto státu, je to zbytečné, národní bezpečnostní poradce tady neexistuje. Tohle v téhle chvíli už je přímé ohrožení pocitu bezpečí a reálné bezpečnosti obyvatel naší země.
1: Premiér Andrej Babiš z ANO reagoval, že se na jednání o nedůvěře těší. Občané si podle něj zaslouží vědět pravdu, když musí jeho slovy poslouchat lži opozice. Přístavbu mateřské školy zrekonstruovali dělníci v pražských Satalicích. Na budově vyměnili opláštění z obkladových desek a opravili osvětlení uvnitř areálu. Nové jsou taky podlahy v suterénu, který využívají sportovní a taneční kroužky. Podle stavební techničky Prahy Satalic Pavly Pečové stály práce bezmála 1,5 milionu korun.
5: Obkladové desky na školce byly velmi popraskané, takže je bylo potřeba vyměnit. Hrozil totiž pád desek na místa, kam chodí děti, když jdou ven do obory.
1: Tenistka Karolína Muchová vyhrála v semifinále poháru Billie Jean Kingové proti Španělce Bouzasové Manejrové ve dvou setech 7-5 a 6-4. V dalším semifinále nastoupí Linda Nosková proti Buškové. Odpoledne zůstává oblačno až zataženo, teploty se dostanou maximálně na 16 až 18 stupňů a večer začne oblačnost postupně ubývat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A aby byly informace kompletní, přidáme i ty z dopravy. Vše důležité na silnicích v Praze a okolí pro nás sleduje Tomáš Kolmistr. Tome, zdravím tě.
6: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 se popojíždí za sjezdem na Plzeň od 23. kilometru k Ořechu na 19. kilometr. Zdržení je tam asi 20 minut. Ve směru na letiště odtahují na 23. kilometru porouchaný kamion, blokují pravý pruh a tvoří se kratší kolona. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem od Běchovic k Europarku. Před Blankou směrem na Smíchov se sune fronta od Bulovky do Nové Povltavské. V Radlické se táhne kolona od Valtrovky k Mrázovce. Ve Vilzonově se pojíždí od Florence k muzeu. Na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně dejte pozor za sjezdem na Rudnou. Na 6,5 kilometrů se srazily dvě dodávky. Podle záběru z kamery je dálnice na nezbytnou dobu neprůjezdná. A ještě výjezd z Prahy po D1 do Brna, tam opatrně za sjezdem na Pražský okruh. Na 13. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na Šmejkalku na 24. kilometr, zdržení okolo půl hodiny. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 13 hodin 4,5 minuty krásné páteční odpoledne. K dnešnímu dni patří datum 25. září a k nejbližším minutám odpolední Prahy zase Kajen Dikrot. Nebo Holly Humberstone. Skvělý poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Tak tomuhle týpkovi se říkalo král popu. Ano, Michael Jackson, Rádio Praha, krátce po čtvrt na dvě. Přejeme krásné páteční odpoledne. Už zítra, tedy v sobotu, můžete v pražské zoologické zahradě poznat fascinující svět goril a taky zjistit, jakým hrozbám čelí ve volné přírodě. Zvířatům se bude předávat enrichment a chovatelé vás zvou i na komentovaná setkání v každou celou hodinu. Pondělí pak bude v zoo patřit oslavě 95. výročí založení zahrady. Těšit se můžete na celodenní program za přítomnosti vzácných hostů. No a více informací najdete na našem webu praha.rozhlas.cz. A jdeme na silnice. Na okruhu směrem na D1 se popojíždí za sjezdem na Plzeň od 23. kilometru k Ořechu na 19. kilometr. Zdržení je 20-minutové, plný je taky příjezd po D5 z Plzně. Ve směru na letiště odtahují na 23. kilometru porouchaný kamion, blokují pravý pruh a tvoří se kratší kolona. Se silnějším transitním provozem počítejte v Cínovecké směrem do centra. Pomalej se jede od sjezdu na Čakovice před Kbelskou do Novopatské. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem, a to od Běchovic k Europarku. V Blance směrem na Břevno stále regulují vjezdy do tunelů, postojíte proto v Holešovičkách už od Bulovky a ve Vilznově ulici se popojíždí od Florence k muzeu. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Kolik příběhů se vejde do jednoho obrázku? Na lustru klidně stovky. Festival ilustrace a komiksu přináší současnou tvorbu z Česka i ze světa. Nové talenty, známá jména a pořádnou dávku vizuální inspirace. Přijďte se dívat, objevovat a možná si i něco odnést. Lustr Festival už po 13. Od 24. do 30. září v pražské Holešovické tržnici. Více o programu a výstavách na www.lustrfestival.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
3: Na Rádiu Praha.
2: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Vinyl. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.

0: pravidla pro používání umělé inteligence, zpřísňují třeba ochranu osobních údajů klientů. Právníci i veřejnost do AI často nahrávají třeba smlouvy. Advokáti taky podle nových zásad musí všechny výsledky zpracované pomocí AI znovu sami zkontrolovat. Dělníci opraví silnici v Nádražní ulici v Příbrami. Krajnici při červnových deštích poškodil sesuv svahu a hrozí její další narušení. Řidičům brání ve vjezdu do části ulice pevné zábrany. Vybudování opěrných zdí by mělo stát několik milionů korun. V čínském Šinčenu pokračuje semifinále poháru Billie Jean Kingové mezi Českem a Španělskem. V prvním zápase Karolína Muchová porazila Bouzasovou Manejrovou ve dvou setech 7-5 a 6-4. Před malou chvílí začal další souboj, nastoupili proti sobě týmové jedničky Linda Nosková a Kristina Bukšaová. Odpoledne zůstává oblačno až zataženo, teploty se dostanou nejvýš na 16 až 18 stupňů a večer začne oblačnost postupně ubývat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A máme pro vás aktuální dopravní informace, jak to teď aktuálně vypadá na silnicích v Praze a okolí, to nám řekne Tomáš Kolmistr.

0: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru, kolona pokračuje až na 19. kilometr, zdržení je tam asi 20 minut, plný je také příjezd po D5 z Plzně. V Blance směrem na Troju dejte pozor u výjezdu na Holešovice, srazila se tam dodávka a osobní auto v pravém pruhu. V opačném směru, tedy směrem na Břevno, stále regulují vjezdy do tunelu, postojte proto v Holešovičkách a to už od Bulovky. Se silnějším tranzitním provozem počítejte v Cínovecké směrem do centra, pomalej se jede už od sjezdu na Čakovice přes Gbelskou až do Novopatské. V Dobříské z centra se jede pomalej od Mrázovky za Zlíchovský tunel, plná je kvůli tomu Radlická a to už od Valtrovky. A na výjezdu po D1 z metropole do Brna opatrně za sjezdem na Pražský okruh. Na 12. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až na Šmejkalku na 24. kilometr, zdržení je tam okolo půl hodiny. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Víte, co všechno se děje, když nastane mimořádná situace? Přijďte to zjistit na Den hrdinů na výstavišti. Uvidíte hasiče, policisty, záchranáře i vojáky v akci, zásahovou techniku, dozvíte se, jak se bezpečně chovat na internetu a čeká vás spousta aktivit pro celou rodinu. Den hrdinů 26. září na výstavišti Praha. Vstup je zdarma. Více na www.navýstavišti.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Herečka, zpěvačka, autorka i maminka Olga Lounová. Chystá se na další sraz optimistů a také na premiéru prvního vlastního filmu Brigáda. Jak ji proměnilo mateřství a proč už se dnes nebojí odkrývat ve svých textech? I o tom promluví v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
3: Je po půl druhé a před námi za okamžik v odpolední Praze návštěva pražské zoologické zahrady, kde letos v létě přišlo na svět hned 5 gepardích mláďat. Jak se jim daří, to nám řekne už za chvíli naše létající redaktorka Sabina. A nechybí Shakira. Nebo skupina Poetika.
4: Mám pocit, že tě ztrácím, že tě zapomínám.
3: Ať je vám s námi nejlépe.

0: Na Rádiu Praha dozněl Ray Dalton, je krátce po 14:45. Pěkné páteční odpoledne. Jedna z nejradostnějších zpráv pražské zoologické zahrady bylo narození mláďat gepardů. Na svět přišli letos v létě a protože jich je hned 5, považují to chovatelé za velký úspěch. Jak se jim teď daří, to už nám řekne naše létající redaktorka Sabina Vosecká. Přeji pěkné odpoledne.
1: Krásné odpoledne do studia.
0: Sabi, ty jsi dnes mláďata viděla na vlastní oči, tak jaké to bylo?
1: No, byl to samozřejmě zážitek. Ono pozorovat divoké šelmy a navíc v tomto případě hned 5 mláďat spolu s matkou, navíc takhle zblízka, je skutečně zázrak. Nutno podotknout, že zatím jsou mláďata v takovém zázemí, to znamená, že jsou zvyklá na chovatele, kteří k ním chodí ve 2, maximálně ve 3, takže i ta naše dnešní skupinka novinářů se musela rozdělit na menší skupinku, abychom je neplašili, a u toho výběhu jsme se pak museli všichni přikrčit a bylo vidět, že si udržují koťata distanc, ale netrvalo to dlouho a po chvilce už zvědavě zjišťovali, kdo se na ně vlastně přišel podívat. Co je zajímavé, je, že ten jejich příchod na svět nebyl úplně nejlepší, protože samice si vybrala k porodu právě ten venkovní výběh, přestože měla od chovatelů nachystaný vnitřní prostor. V létě se taky koťata musela potýkat s prudkými bouřkami a matku k tomu všemu provázely z kraje taky i zdravotní komplikace. Měla totiž střevní infekci a chvíli to skutečně nevypadalo vůbec dobře, takže všechno se podařilo teď zažehnat a mláďatům se už daří velmi dobře. Samozřejmě pořád jsou to 3měsíční mláďata, takže se může stát ještě ledasco, ale budeme jim fandit a držet palce a budeme doufat, že to všechno zvládnou dobře.
0: Jak velkou vzácností to vlastně je, když se narodí v zajetí mláďata geparda?
1: Tak pražská zoo odchovává gepardy od 30. let. O tom skutečném chovu ale můžeme hovořit až od 70. let. A mláďata, o které jsme dneska vlastně je měli možnost vidět, tak ta dnes přišla na svět po 8leté pauze, po 8leté přestávce. A vzácnost to určitě je, protože gepardi mají i ve volné přírodě vysokou úmrtnost, jak už jsme se dneska dozvěděli od kurátora savců Pavla Brandla. Jsou velmi náchylní na nejrůznější nemoce a taky jsou často kořistí pro lvy a tygry. To je taková zajímavost a i proto jich právě v divočině už moc není. Mluvíme zhruba o 7000 jedinců a i proto patří právě k nejohroženějším šelmám planety. To znamená, že ten odchov gepardů, gepardiat, v tomto případě hned 5 kousků, 5 puntikatých pokladů, jak jim chovatelé sami říkají, je opravdu vzácností. A já ještě doplním jednu velmi důležitou věc pro návštěvníky a pro všechny, kteří míříte nebo máte v plánu zajít se na mláďata podívat, tak zatím jsou tedy v zázemí. My jsme dnes tedy měli tu jedinečnou možnost se na ně takhle zblízka podívat jako první, ale samozřejmě veřejnost je uvidí taky, a to už od příštího týdne.
0: Tak na gepardy si ještě pár dní musíme počkat, ale už zítra můžete vyrazit do pražské zoo na Světový den goril. Tak to byla naše letající redaktorka Sabina Vosecká. Sabi, díky za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou a hezký den.
0: A máme pro vás opět aktuální dopravní informace. Na okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru. Kolona pokračuje až na 19. kilometr, zdržení je asi 20-minutové, plný je taky příjezd po D5 z Plzně už od 6. kilometru. V Liberecké směrem do centra se zastavuje za sjezdem na Prosek. Kolona pokračuje až do Nové Povltavské před Blanku, zdržení je asi 20 minut. V Blance směrem na Troju dejte pozor u výjezdu na Holešovice, srazila se tam dodávka a osobní auto v pravém jízdním pruhu. Už regulují vjezdy do tunelů, postojíte proto v Patočkově ulici. V Dobříšské z centra se jede pomaleji od Mrázovky za Zlíchovský tunel, plná je kvůli tomu Radlická už od Valtrovky. V Cínovecké směrem do centra se sune fronta hlavně nákladních aut od sjezdu na Čakovice před Kbelskou do Novopatské. A ve Strakonické směrem z centra se sune fronta od Barandovského mostu až do omezení u Malé Chuchle. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
4: Živá tvorba uvádí představení Odmocněna ženy. Jeden muž, dvě ženy a jeden syn. Třídní schůzka, která se promění v arénu plnou syrové konfrontace, velkých emocí a černého humoru. V hlavních rolích Martina Prajzová a Pavla Gajdošíková. V režii Tomáše Mašína. V kulturní stanici Galaxie. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.
5: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Je 14 hodin, na pozici zprávaře došlo ke střídání. Je tady Monika Vrchotová. Mončo, krásné odpoledne.
1: Ahoj, hezké odpoledne. Ve škole v Újezdu nad Lesy se salmonelózou nakazilo minimálně 22 dětí, potvrdili to hygienici. Opozice vyvolala hlasování o nedůvěře vládě, poslanci se sejdou v úterý. Kajakář Jakub Krejčí je mistrem Evropy ve slalomu. Odpoledne může být přechodně až zataženo, večer ale začne oblačnosti ubývat a zítra už bude slunečno s teplotami kolem 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Hygienici potvrdili nákazu salmonelózou u 22 dětí z Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy. Asi 40 lidí je v nemocnici, někteří na jednotce intenzivní péče. Podle hygieniků škola v pondělí vařila z vajec po minimálním datu trvanlivosti. Policie proto případ prověřuje pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Zhruba 15 000 lidí v okolí Odoleny vody u Prahy stále nemůže používat vodu z kohoutku k pití ani vaření. Vodárny v ní včera zjistily příliš vysoké množství olova. Odkud se do vody dostalo, zatím není jasné. Vodárny podaly trestní oznámení na neznámého pachatele. Záměrné znečištění ale nepředpokládají, pokračuje generální ředitel středočeských vodáren Jakub Hanzl.
3: Není to tak, že bychom měli podezření, že tam někdo přišel se sudem a vylil ho tam, ale nedaleko od našich jímacích zdrojů se nachází skládka. To je jeden z možných dalších zdrojů, kdy mohlo k té kontaminaci dojít. Vyměnili jsme vodojemy, když se podaří, že ty vrty, které dneska dodávají nezávadnou vodu, budou i nadále nezávadné, tak je to otázka řádu dnů.
1: Případ prověřuje také Česká inspekce životního prostředí. Lidem v zasažených obcích je k dispozici přes 20 cisteren s pitnou vodou. Poslanci budou v úterý hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě. Schůzi požadovala opozice, která má potřebné podpisy pro svolání schůze. Opozice tvrdí, že premiér Andrej Babiš z ANO nevyřešil svůj střet zájmů. Vadí ji taky výše schodku státního rozpočtu na příští rok. Jak Babiš řekl České televizi, na úterní schůzi se těší.
4: Určitě jsme jednotní. Já myslím, že jsme všichni podepsali koaliční smlouvu, poslanci a naše koalice funguje dobře. Paní Schillerová hlavně vystoupí, aby řekla lidem, jak skvělý rozpočet jsme udělali.
1: Washington navrhuje, aby se ve Spojených arabských emirátech uskutečnilo trojstranné jednání mezi Ukrajinou, Ruskem a Spojenými státy. Šlo by o setkání na technické úrovni, uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který tento týden na okraji Valného shromáždění OSN v New Yorku jednal se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Podle Zelenského by příležitostí k trojstranným rozhovorům mohl být i prosincový summit G20 v Miami na Floridě. Spojené státy na něj pozvali i ruského prezidenta Vladimira Putina. Kreml zatím účast nepotvrdil a opakovaně signalizuje, že by uvítal jednání v Moskvě. České tenistky vedou v semifinále poháru Billie Jean Kingové nad Španělskem 1-0. O druhý bod usiluje Linda Nosková v duelu s Bukšaovou a v prvním setu Linda prohrává 4-5 a jde na podání. A kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem Evropy ve vodním slalomu. Na trůnu vystřídal Jiřího Prskavce, který skončil čtvrtý. Jan Barta byl osmý. Odpoledne zůstane v Praze a okolí oblačno až polojasno, přechodně může být až zataženo, večer ale začne mraků ubývat a zítra už bude slunečno a oteplí se až na 22 stupňů, dnes bude maximálně 18.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A my se přesuneme na silnice na rádiu Praha, pro nás vše důležité sleduje Tomáš Kolmistr. Tome, jak to vypadá?
6: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru, kolona pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr, zdržení je okolo 20 minut, plný zůstává také příjezd po D5 z Plzně a to už od 6. kilometru. V Liberecké směrem do centra se zastavuje za sjezdem na Prosek, kolona pokračuje až do Nové Povltavské před Blanku, zdržení je asi 20 minut. V Blance směrem na Troju odtahují po nehodě osobní auto s dodávkou za sjezdem na Letnou, stále blokují pravý pruh a regulují vjezdy do tunelu, postojíte proto ve Svatovické nebo také ve Patočkově. V Radlické směrem do centra se popojíždí od Valtrovky až k Dobřízké, zdržení je tam okolo 20 minut. Na jižní spojce směrem na Smíchov postojíte před Barandovským mostem a tu už od McDonaldu. A ve Strakonické směrem z centra se sune fronta od Barandovského mostu až do omezení u Malé Chuchle, tam už se podařilo obnovit provoz oběma pruhy a kolona se tak bude dávat pomalu do pohybu. A ještě D1 z Prahy do Brna, tam opatrně za sjezdem na Pražský okruh, na 12. kilometru dojedete do kolony a ta pokračuje až na Šmejkalku. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je pátek, poslední všední den tohoto týdne a v odpolední Praze rozhodně nezapomínáme hrát to nejlepší. Připravení jsou David Guetta, Mr. Jam a John Newman. A taky Martin Garrix s Edem Sheeranem. Máme 6 minut po 14. hodině, já jsem Vláďa Malošík a přeji vám dobrý poslech.
2: Odpolední Praha.

0: Repeated. Tohle byl společný song, který si střihli Martin Garrix s Edem Sheerem na Rádiu Praha a k oficiálnímu vydání skladby došlo letos 15. května u příležitosti Garrixových 30. No a teď už se od muziky přeneseme do světa vědy. Noc vědy, to jsou ukázky vědeckých pokusů, zajímavé přednášky, workshopy i komentované prohlídky. Noc vědy proběhne dnes a vezme vás do míst, kam se normálně nedostanete. Navštívit tak můžete české univerzity, vědecké ústavy, hvězdárny a další instituce, které pro vás mají bohatý program. Letošní ročník nese téma komunikace a to bude vlastně prolínat nebo procházet celou touto akcí. Připravené jsou aktivity, které zaujmou celou rodinu. Pokud byste chtěli další informace, tak se mrkněte do tipů na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Tam najdete přímo odkaz na tuhle akci. Praha žije. Rádio Praha. Na silnicích to taky žije, zvláště v pátek můžete narazit na řadu komplikací, například na příjezdu do metropole po D5 z Plzně. Tady se zastavuje za sjezdem na Loděnici na 7. kilometru. Kolona pokračuje až na konec dálnice do omezení na 0. kilometr. Zdržení je 20 minut. Na okruhu směrem na D1 trvá velmi silný provoz za sjezdem na Karlovy Vary k Ořechu mezi 24. a 19. kilometrem. Zdržení je půl hodiny. V Blance směrem na Troju už se podařilo odklidit následky nehody v pravém nebo z pravého jízdního pruhu za výjezdem na Letnou, stále ale regulují vjezdy do tunelů, tvoří se proto kolony v Dobříšské, Svatovícké a také v Patočkově ulici. V Radlické směrem do centra se popojíždí od Valtrovky až k Dobříšské, zdržení je zhruba 20 minut a na jižní spojce směrem na Smíchov postojíte před Barandovským mostem už od sjezdu do Vídeňské. Ve směru na Černý most se jede pomaleji od sjezdu na Vršovice až na Štěrboholskou spojku ke sjezdu na Dolní Poučernice. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Tak tohle byl James Blunt na Rádiu Praha, bude 14:30 a s vámi je i Monika Vrchotová se zprávami.
1: Pěkné páteční odpoledne. Středočeské vodárny se připravují na čištění vody z vodojemu Odolena voda. Včera v něm naměřili nadlimitní koncentrace olova. Lidé ve 12 obcích v okolí Odoleny vody by neměli vodu používat k pití a vaření. Kde nejsou k dispozici cisterny, mají lidé podle středočeských hygieniků používat vodu balenou. Policisté chystají kvůli prodlouženému víkendu více kontrol na silnicích, očekávají silnější provoz. Varují, aby řidiči jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický, jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Stavba základní školy pro více než 1100 žáků začala v pražských Stodulkách. Bude v ní 36 kmenových tříd, dílna, knihovna, družina a další prostory, jako například aula pro zhruba 160 posluchačů. V areálu vznikne i několik sportovišť. Projekt za asi 1 miliardu korun platí hlavní město. Hotovo má být za 3 roky. V turisticky oblíbeném centru v řeckých Aténách se po výbuchu zřítila část obytného domu. 3 lidé jsou zranění a poškození. Zaná jsou okna sousedních domů i zaparkovaná auta v historické čtvrti Plaka. Po explozi se úlomky kamene a rozbitého skla rozletěly až do vzdálenosti 3 bloků. Zatím není jasné, co výbuch způsobilo. Jednou z možností je únik plynu. České tenistky usilují o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. Při vedení 1-0 nad Španělskem nastoupila do druhého singlu Linda Nosková proti Bukšaové. První set vyhrála česká hráčka v tiebreaku 7-6 a v tom druhém prohrává 0-1. Zatažená obloha se má večer začít protrhávat, v noci bude polojasno, zítra pak jasno nebo skoro jasno. Noční teploty se v Praze budou pohybovat kolem 6 stupňů, zítra vystoupí na 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Nevynecháme ani aktuální dopravní informace, ty má pro nás na Rádiu Praha Tomáš Kolmistr.
3: Hezké odpoledne. Na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně se zastavuje za sjezdem na Loděnici na 7. kilometru, kolona pokračuje až na konec dálnice do omezení na 0. kilometr, zdržení je asi 20 minut. Na okruhu směrem na D1 trvá silný provoz za sjezdem na Karlovy Vary k Ořechu mezi 25. a 19. kilometrem, zdržení okolo půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Smíchov postojíte před Baranovským mostem už od křížení s magistrálou. Ve směru na Černý most se jede pomaly od sjezdu na Vršovice až na Štěrboholskou spojku ke sjezdu na Dolní Počernice. V Blance stále regulují vjezdy do tunelu, postojíte proto v Dobříské, také Svatovické a Potočkově. V Ekbalské se sune fronta směrem na Hloubětín, a to už z Cínovecké od sjezdu na Čakovice k nájezdu na Novopatské. V Radlické se popojíždí od Valtrovky k Mrázovce a na výjezdu z metropole do Brna se zastavuje.

0: na D1 za sjezdem na Pražský okruh na 11. kilometru. Kolona pokračuje až na 24. kilometr do omezení na Šmejkalku. Zdržení je tam asi 40 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
3: Je po půl třetí a páteční odpolední Praha za pár minut pokračuje ohlédnutím do historie dnešního data, tedy 25. zářijového dne s Petrem Jungmannem. A s další muzikou už čeká Sombr. Je Mark Ambor. Přeji vám pohodový poslech.

0: Berný den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: První podzimní pátek 25. září. Vše nejlepší všem nositelkám ryze zlatého jména Zlata. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dva hokejové týmy originální šestky, která hrála až do rozšíření kanadsko-americkou NHL, byly založeny přesně před 100 lety v roce 1926. V Detroitu vznikly Cougars, později Red Wings a v Chicagu Blackhawks. Tehdy 14-letý student Larry Mullen Jr. přesně před půl stoletím v roce 1976 vyvěsil na školní nástěnku střední školy v Dublinu inzerát, že hledá spoluhráče do skupiny. Pár lidí se přihlásilo, celkem 6, a začali zkoušet u nich doma v kuchyni. Někteří odpadli, ale 4 zbylí si později dali jméno U2. Užitkový vůz pick-up na platformě Favorita začala vyrábět Škoda před 35 lety v roce 1991. Nový archivní areál v Praze 4 Chodovci byl slavnostně otevřen před 25 lety v roce 2001. Ten se stal sídlem Národního archivu. Největší teleskop na světě, který slouží k výzkumu vesmíru, spustila Čína v provincii Guizhou na jihozápadě země před 10 lety. Přezdívá se mu Boží oko a je to pořádná bulva. Talířová anténa má průměr 0,5 kilometru. To je plocha 4 Václaváků.
3: Jako macek.
2: Legendární skladatel, muzikant a dirigent Jaroslav Ježek se narodil v Praze před 120 lety v roce 1906. 80 by dnes oslavil herec, který propůjčil svůj hlas Pavlovi Trávníčkovi v pohádce Století.
4: Jsem si právě teď vybral nevěstu a nevím, kdo to je.
2: 3 oříšky pro Popelku. Petr Svojtka. Trávníček měl tehdy dost silný brněnský přízvuk a Hantec v Popelce.
5: Máme špicový hajfy na sicrách.
2: 75. narozeniny slaví pěvec Petr Dvorský. 75 má dneska i Luke Skywalker z Hvězdných válek, herec Mark Hamill. A já přeju krásný pátek.
6: A na silnicích opatrně, stále sledujeme aktuální situaci v provozu. Na okruhu ve směru na D1 opatrně za sjezdem na Karlovy Vary. Na 25. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 19. kilometr, zdržení je 40 minut. Plný je taky příjezd po D5 z Plzně, a to už od 8. kilometru. Okruh ještě jednou, tentokrát směrem na letiště, tam se zastavuje za Lochkovským tunelem na 15. kilometru. Pomaleji se jede až na 22. a 5. kilometr. V místě zasahují u nehody, zdržení asi 20 minut. Na městském okruhu regulují vjezdy do tunelů, postojíte proto v Patočkově, tam je to asi na půl hodiny. Plná je taky Svatovícká a Dobřížská. V Radlické se popojíždí od Valtrovky k Mrázovce. Na jižní spojce směrem na Černý most se popojíždí od sjezdu na Vršovice dál přes Štěrboholskou spojku až na až před Běchovice. A ve Kbelské se sune fronta směrem na Hloubětín už v Cínovecké od sjezdu na Čakovice k nájezdu do Novopatské. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Je s vámi Rádio Praha, teď se zprávami, které do studia přináší Monika Vrchotová. Mončo, vítám tě.
1: Pěkné odpoledne. Opozice podala podpisy k hlasování o nedůvěře vládě, schůze začne příští týden. Nová naučná stezka v areálu Akademie věd v Pražské Libni návštěvníky seznámí s prací vědců. České tenistky si zahrají v finále poháru Billie Jean Kingové. A sobota bude v Praze slunečná s teplotami do 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Opozice na příští týden svolává hlasování o nedůvěře vládě. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO chce svrhnout třeba kvůli stavu veřejných financí nebo údajnému střetu zájmů premiéra. Hlasy na to ale zřejmě mít nebude. Podle předsedy poslanecké sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury koalice hlasování ustojí. Právo opozice svolat schůzi k nedůvěře respektuje, považuje to ale za předvolební gesto.
3: My nemáme žádné obavy, naše koalice funguje velice dobře. My to bereme jako vynikající příležitost pro to zrekapitulovat před občany České republiky, co jsme všechno udělali pozitivního.
1: Poslanecká schůze k vyslovení nedůvěry vládě začne v úterý odpoledne. Zřejmě bude pokračovat nejméně do středy. Policie v souvislosti se včerejším zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a farmaceutických firmách zadržela 3 lidi, nikoho zatím neobvinila. Podle zdravotnického deníku se případ týká starších dohod mezi pojišťovnou a výrobci léků. Server Odkryto pak uvedl, že mezi zadrženými je i bývalý náměstek ředitele VZP Petr Honěk. Ten je nyní šéfem představenstva Příbramské nemocnice. Její mluvčí České tiskové kanceláři řekl, že Honěk od včerejška čerpá dlouhodobě plánovanou dovolenou. Spojené státy povolí Ukrajině vyrábět střely do systémů protivzdušné obrany Patriot. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj mu to během schůzky v New Yorku řekl americký prezident Donald Trump. Ten svůj postoj ohledně udělení licencí Ukrajině v posledních měsících několikrát změnil. Ukrajina se potýká s akutním nedostatkem střel do svých obranných systémů. Rusko v útocích opakovaně využívá balistické rakety. V areálu Akademie věd v Pražské Libni se už za hodinu otevře nová naučná stezka. Návštěvníci budou moci práci místních vědců objevovat prostřednictvím venkovních instalací. Jednotlivá zastavení představují různé oblasti fyziky, chemie, informatiky a technických věd.
4: Naučná stezka se slavnostně otevře ve 4 hodiny odpoledne. Propojí 7 ústavů Akademie věd v okolí přírodní památky Okrouhlík. Zájemci si budou moct vyzkoušet, jak funguje setrvačník, uvěznit světlo v optickém vlákně nebo si zahrát na elektrony v atomu. Cesta oficiálně začíná u murálu Jaroslava Hierovského, ale exponáty je možné navštívit v libovolném směru i pořadí. Z Pražské Libně, Josef Beneda, Český rozhlas.
1: České tenistky po 8 letech postoupily do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále porazili v čínském Shenzhenu Španělsko 2-0 na sety, když po Karolíně Muchové vyhrála svůj duel i Linda Nosková proti Kristýně Bukšaové. A zítra nás čeká slunečný podzimní den, bude jasno nebo skoro jasno a teploty se v Praze a okolí budou pohybovat mezi 20 a 22 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No, jestli přituhuje i na silnicích, to už nám objasní na Rádiu Praha Tomáš Kolmistr.
5: To určitě přituhuje, hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na D1 opatrně za sjezdem na Karlovy Vary. Na 25. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až k Ořechu. Na 19. kilometr zdržení je tam asi 40 minut. Plný je také příjezd po D5 z Plzně a to už od 8. kilometru, tam je to na 0. kilometr asi na 25 minut. Okruh ještě jednou tentokrát směrem na letiště, tam se zastavuje za Lochkovským tunelem na 15. kilometru, pomalej se jede až na 22. kilometr. Tam zasahují u nehody, zdržíte se asi 20 minut. Na městském okruhu stále vjezdy do tunelu, postojíte proto například v Potočkově, tam je to na zhruba 40 minut, plná je také Svatovícká a Dobřízká. V Radlické se popojíždí od Valtrovky k Mrázovce, ve Kbelské směrem do Hloubětina trvá silný provoz, kolona hlavně kamionů se táhne už z Cínovecké od sjezdu na Čakovice, v Českobrodské směrem z centra se sune kolona od sjezdu až do Běchovic, od sjezdu k okruhu, zdržení je tam okolo 20 minut a plný je také výjezd z Prahy po D1 od 11. kilometru až ke Šminkalce. Na na 24. kilometr. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 5:30 po 15. hodině, pěkné páteční odpoledne. Máme pro vás další skvělé hudební kousky v odpolední Praze, s nimi už čeká třeba

0: Dozněla kapela U2, je 15 hodin 16 a půl minuty a s vámi je Rádio Praha. Až do středy 30. září můžete zamířit do Holešovické tržnice na největší český festival ilustrace a komiksu Lustre. Na už 13. ročníku akce uvidíte to nejlepší, co se urodilo v ateliérech mladých ilustrátorů a komiksových tvůrců. Letošní hlavní výstava Krajina 2.0 představuje současnou krajinu v době antropocénu, mechanizace, postindustriální města i spekulativní pohledy na budoucnost napříč ilustrací a komiksem. Podrobné informace najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. A teď už opět aktuální dopravní informace a Tomáš Kolmistr.
1: Hezké odpoledne. Na jižní spojce směrem na Smíchov se popojíždí od sjezdu do Vídeňské přes Barandovský most a Dobřískou až před Mrázovku. Ve směru na Černý most se sune fronta od Spořilova až na Štěrboholskou spojku před Běchovice. V Patočkově směrem do centra počítejte s kolonou před Blankou už od Bělohorské. Zdržení asi 40 minut, regulují vjezdy do tunelu, plná je proto také Svatovícká a Nová Povltavská. Na okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Karlovy Vary na 25. kilometru, kolona pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr. Celé to na asi 40 minut, plný je také příjezd po D5 z Plzně, kamiony se táhnou už od 8. kilometru. Ve směru na letiště se táhne nesouvislá kolona od 15. kilometru až na kilometr 22. Tam řeší nehodu, už začala regulace vjezdu do obou tunelů, nárazově tak postojíte také před nimi. A ve Kbelské směrem do Hloubětina trvá velmi silný provoz, kolona hlavně kamionů už se táhne z Cínovecké a to od sjezdu na Čakovice. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Scrollujete? Jen si klidně scrollujte, ale občas mrkněte na náš profil na Instagramu.

0: kolegyně Monika Vrchotová dobře ví, že není nač čekat a proto přináší zprávy v 15:30 na Rádio Praha.
1: Přeji klidné odpoledne. Hygienici potvrdili nákazu salmonelózou u 22 dětí z Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy. Asi 40 lidí je v nemocnici, někteří na jednotce intenzivní péče. Celkem onemocnilo 363 dětí a dospělých. Podle hygieniků škola v pondělí vařila z vajec po minimálním datu trvanlivosti. Policie proto případ prověřuje pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Nehodu se zvěří by měli řidiči v každém případě nahlásit. Policie pak může na místo vyslat hlídku. Menší havárie se dají vyřídit i po telefonu. Podle Jana Straky z dopravní policie jde o nehody, kde zvíře ani bourané vozidlo neohrožují provoz, nikdo se nezranil ani nezemřel a škoda není vyšší než 200 tisíc korun. Papež Lev XIV. Vyzval svět k přehodnocení vývoje umělé inteligence. Zmínil také ztrátu lidskosti. Řekl to v projevu v Elysejském paláci, kam zamířil v rámci své čtyřdenní návštěvy Francie. Podle papeže by AI mohla vytvořit budoucnost, ve které ráj strojů převezme kontrolu nad zemí. Lidé by se taky měli ujistit, že o etických otázkách budou rozhodovat sami a ne AI. Lidé můžou ode dneška navštívit opravený průmyslový palác v Praze. Komentované prohlídky měly původně trvat do 11. října, všechny už jsou ale vyprodané. Výstaviště Praha proto plánuje uspořádat v budoucnu další. Dělníci během skoro 5 let zrekonstruovali pravé křídlo, středový sál a taky levé křídlo, které vyhořelo v roce 2008. Opravy stály asi 3 miliardy korun. A české tenistky jsou ve finále poháru Billie Jean Kingové. Španělsko porazili 2-0. Rozhodující bod získala Linda Nosková. Během večera začne ubývat oblačnosti, v průběhu noci se vyjasní a zítra bude jasno nebo skoro jasno. Noční teploty klesnou v Praze a okolí na 7 až 4 stupně, zítřejší odpolední vystoupí na 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak vypadá teď po 15:30 aktuální situace na silnicích v Praze a okolí, to nám řekne Tomáš Kolmistr.
3: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Karlovy Vary na 25. kilometru. Kolona pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr. Tam překáží osobní auto v levém pruhu, celé to zhruba na 40 minut. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. Kamiony se táhnou už od 8. kilometru. Osobní auta zastavují přibližně na 6. Ve směru na letiště se táhne nesouvislá kolona od 15. kilometru až na 22. kilometr. Tam řeší nehodu. Už regulují vjezdy do obou tunelů nárazově, tak postojte také před nimi. Na jižní spojce směrem na Smíchov se popojíždí od sjezdu do Vídeňské přes Barandovský most a do Břízkou až před Prázovku. Ve směru na Černý most se sune fronta od Spořilova až na Štěrbolskou spojku před Běchovice. V Patočkově směrem do centra počítejte s kolonou před Blankou už od Bělohorské, zdržení asi 40 minut, regulují vjezdy do tunelu, plná je proto také Svatovická a

0: Vltavská. V Cínovecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu na Čakovice dál přes Kbelskou až k nájezdu na Novopatskou. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Roman má s milencem své ženy smělé plány a Libor se bojí, že někdo zveřejní jeho deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Střed dvou mužů osudově zasáhne i jejich rodiny. Premiéra filmu Za borovicovým hájem. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila slavného písničkáře Jana Nedvěda vzpomínkový pořad Tuhle písničku chtěl bych ti lásko dát. Páteční večer s Českou televizí.
4: Host Lenky Vahalové. Zpěvačka Bára Baziková. V kinech je nový časozběrný dokument režisérky Heleny Třeštíkové, která Báru natáčela téměř 30 let. Co ji v roce 96 přesvědčilo, aby si filmový štáb pustila do svého soukromí? Plánovala nějakou citlivou scénu z dokumentu vystřihnout? A proč pro ně byl muzikál Jesus Christ Superstar tak zásadní? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
5: Pěkné páteční odpoledne vám všem. Po 10 letech opustila velké hudební vydavatelství a založila si svoje. A dnes česká zpěvačka Leny vydává desku. Je to její nejvíc osobité album, když jí nikdo nestál za zády a neříkal, co a jak má dělat? To nám Leny prozradí už za pár minut. A součástí odpolední Prahy je i muzika, za kterou stojí Lady Gaga. Taky kapela One Republic. Přeji vám příjemný poslech.

0: Je 3:15 a s vámi je stále Rádio Praha. Ráda experimentuje a nechce být zpěvačkou jednoho hudebního žánru. I tak má ale Leny nejblíž k roku. Česká zpěvačka dnes vydala novou desku Good Omens.
1: Po 4 letech vydáváte nové album. Byly to dlouhé 4 roky a nebo je to tak jako akorát?
2: Já si myslím, že je to akorát, bych tak řekla. Já jsem si lehce zkusila nějaký projekty tam jako vsunout do toho mezidobí, bych tak řekla. Protože jsem vydala live album, na který jsem velmi hrdá. I pro jiný lidi by to mohla být jako změna žánru, ale já jsem to tak jako obkroužila všechno a vrátila jsem se, myslím si, zpátky k té svý rokový srdcovce.
1: Aktuální album je pro Leny přelomové. Po 10 letech totiž opustila velké hudební vydavatelství a nové písně tak vydala sama za sebe, jako nezávislá interpretka.
2: Jelikož vím, jaký emoce jsem do toho vložila a že jsem vložila tu pravou Leny do toho, tak samozřejmě můžu potvrdit, že je to ta pravá Leny.
1: Fanoušci ale na albu najdou nejen autorskou tvorbu. Leny naspívala i legendární song zpěvačky Joan Osborne, One of Us.
2: My jsme ji s naším pořád poslouchali na můj popud, teda stále dokola v autě, protože je to v podstatě legendární do dneška písnička. A myslím si, že perfektně symbolizuje dobu přelomu jako 90. let roku 2000, ze kterých jsme hodně s Filipem Bočkem, producentem toho alba, čerpali i hudebně, vlastně v různých jako směrech.
1: Do konce roku má Leny na programu 2 koncerty. Jeden bude v pražském klubu Roxy a ten druhý v Londýně. Jiří Štefl, Český rozhlas.
0: Nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Slovo má Tomáš Kolmistr.
3: Hezké odpoledne. Na příjezdu do metropole po D5C z Plzně opatrně za sjezdem na Loděnici. Na 8. kilometru se dojíždí do Kolony, ta pokračuje až na 0. kilometr. Tam se omezením projíždí pouze pravým pruhem, zdržení asi půl hodiny. Na okruhu směrem na D1 se tahne kolona za sjezdem na Karlovy Vary k Ořechu mezi 25. a 19. kilometrem, zdržení je tam asi 40 minut. Směrem na letiště regulují vjezdy do obou tunelů, kolona se nesouvisle táhne od sjezdu na Vestec ze 3. kilometru. Na jižní spojce směrem na Černý most se tahne fronta od Spořilova až na Štěrboholskou spojku ke sjezdu na Dolní Počernice. Celé to zhruba na půl hodiny. Ve směru na Smíchov se popojíždí od křížení s magistrálou přes Barandovský most do Dobříské před Mrázovku. Je to kvůli regulaci vjezdu do tunelu, zdržení je tam asi 20 minut. Regulují také vjezdy do Blanky, v Patočkově proto postojíte asi 50 minut, ucpané jsou také Svatovícká, Povltavská a Liberecká. A v Cínovecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu na Čakovice dál přes Gbelskou až do Novopatské. Tam před sjezdem na Satelice řeší nehodu v odstavném pruhu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
6: Poznej Vltavu je zpět. Druhý ročník zážitkového festivalu bude v pondělí 28. září. Den plný objevování na řece i kolem ní. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte poznat Vltavu trochu jinak. Festival propojí současné umění, architekturu, techniku, sport či tradiční vodáctví a ukáže Vltavu z perspektiv, které při běžné cestě městem zůstávají skryté. Více o programu na www.poznejvltavu.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Já nevím, jestli má Monika Vrchotová ráda Harryho Stylese, ale určitě má na Rádiu Praha ráda zprávy. Teď nám přináší ty v 16 hodin, že jo, Mončo?
1: Určitě, hezké odpoledne. Mezi pražským povstáním a Chodovem od zítřka nepojede metro, omezení potrvá do pondělní půlnoci. Větší obchody v pondělí nesmějí prodávat, výjimku mají letiště nebo nádraží. A kajakář Krejčí je mistrem Evropy ve slalomu. Sobota bude v Praze a okolí prosluněná s teplotami kolem 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražské metro zítra začíná výluka na lince C. Provoz bude přerušený mezi pražským povstáním a Chodovem. Omezení se týkají i stanic Opatov a Háje. Dělníci tam musí vyměnit původní dřevěné pražce za betonové. Oprava skončí v noci z pondělí na úterý, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
3: V úseku Chodu v Háje bude provoz metra zajištěn kyvadlově. V denním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava XC v trase Pražského povstání Pankrác, Budějovická, Kačerov, Rostely, Dědinova a Chodov.
1: V supermarketech, drogeriích nebo knihkupectvích si v pondělí nenakoupíme. Zákaz platí pro všechny prodejny nad 200 metrů čtverečních. Výjimku mají letiště, nádraží nebo benzínky. Tomáš Prouza ze Svazu průmyslu a obchodu sváteční zákaz prodeje kritizuje. Tratí na něm třeba prodejci nábytku. Klienti totiž jeho nákup podle Prouzy často odkládají i o několik měsíců. Nafta je na Slovensku nejdražší od začátku statistik v roce 2009. Litr stál minulý týden v průměru necelých 48 korun. Benzin Natural 95 vyšel na zhruba 45 korun a je nejdražší za poslední 4 roky. Slovenská vláda kvůli vysokým cenám od října omezí marže čerpacích stanic a na měsíc zlevní cestování veřejnou dopravou.
4: Nafta na Slovensku zdražuje skoro celé léto a proti loňsku za ní řidiči platí o třetinu víc. Benzín meziročně podražil zhruba o pětinu. I tak jsou ceny pohonných hmot na Slovensku o víc než 10% pod unijním průměrem. Vláda kvůli zdražování zavádí opatření. Od října stanoví maximální marže čerpacích stanic na 10 centů za litr, tedy asi 2,5 koruny. Na měsíc také zlevní o polovinu jízdenky ve druhé třídě vlaků a nabídne peníze městům a krajům na levnější MHD nebo příměstské autobusy. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Ve Vlašimské hvězdárně se dnes koná Noc vědy. Letos se návštěvníci dozví zajímavosti o dopadech sluneční činnosti. 24. ročník akce začíná za půl hodiny komentovaným pozorováním sluneční aktivity. Další program popisuje Pavla Kovalská z Vlašimské astronomické společnosti.
5: V 18 hodin má docent Michal Švanda přednášku o tom, jaké jsou dopady sluneční činnosti na člověka. Na člověka, na zvířata, na přírodu celkově. Můžete si prohlédnout celou hvězdárnu, včetně jejího přístrojového vybavení.
1: V případě jasného počasí se od 20 hodin bude konat pozorování večerní oblohy. Kajakář Jakub Krejčí je mistrem Evropy ve vodním slalomu. Obhájce titulu Jiří Prskavec skončil v italské Ivra čtvrtý. Osmý byl Jan Bárta. Kajakářka Amálie Hilgertová skončila ve finále sedmá. Do finále kanoistek pak na mistrovství Evropy postoupili Tereza Kneblová a Gabriela Sadková. S prodlouženým víkendem dorazí babí léto. Noc sice bude chladná v metropoli a okolí klesnou teploty na 7 až 4 stupně, ale zítra už bude obloha téměř bez mráčků a odpoledne naměříme 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Teď už se opět přeneseme s Tomášem Kolmistrem na silnice. Tome, jak to vypadá?
6: Hezké odpoledne. Na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně opatrně za sjezdem na Loděnici. Na 8. kilometru se dojíždí do Kolony, ta pokračuje až na 0. kilometr. Tam se omezením projíždí pouze pravým pruhem s držením okolo 20 minut. Na okruhu směrem na D1 se tahne kolona za sjezdem na Karlovy Vary k Ořechu mezi 26. a 19. kilometrem. Zdržení je tam asi 40 minut, plný už je také příjezd po D6. Směrem na letiště regulují vjezdy do obou tunelů, kolona se nesouvisle táhne od sjezdu na Vestec. Na jižní spojce směrem na Černý Most se táhne fronta od Spořilova až na Štěrboholskou spojku ke sjezdu na Dolní Počernice. Celé to zhruba na půl hodiny. Ve směru na Smíchov se popojíždí od křížení s magistrálou přes Barandovský most do Dobříské před Mrázovku. Je to celé kvůli regulaci vjezdu do tunelu, zdržení je tam asi 20 minut. Regulují také vjezdy do Blanky, v Patočkově proto postojíte asi 50 minut. Ucpané jsou také Svatovícká, Povltavská a Liberecká. A ve Kbelské směrem do Hloubětina se srazily 3 osobní auta v pravém pruhu u sjezdu na Prosek a kolona se táhne z Cínovecké. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je pět, no téměř už 5,5 minuty po 16. hodině a společně si užíváme v páteční odpolední Praze opět s těmi nejlepšími. Nechybí třeba Teddy Swims. Ani Taylor Swift. Já jsem Vláda Malošík a přeji vám dobrý poslech.
7: Odpolední Praha.

0: za chvíli na rádiu Praha, tedy svým s nebo skupina AHA. Zítra je sobota a právě v sobotu probíhá v Praze na výstavišti na Bruselské cestě Den hrdinů. Seznámíte se na něm s prací integrovaných záchranných složek a taky si prohlédnete techniku. Na místě budou vozidla za zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy, policejní vrtulník, armádní technika a mnoho dalšího. Uvidíte ukázku výcviku záchranářských psů i historická vozidla. Pro děti je připravena bojovka Cesty malého hrdiny a pro ty větší šifry. Nabídka dynamických ukázek je opravdu velká, takže nuda rozhodně nehrozí. Den hrdinů na výstavišti probíhá od 11 do 17 hodin a podrobnosti o něm najdete i v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Praha je nej.
1: Kde v Praze najdete nejmodernější vozovnu? Je to v Hloubětíně. Vozovna se po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřela v roce 2025. Najdete tu speciální haly pro běžné opravy tramvají, také myčku využívající dešťovou vodu nebo solární panely na střeše. A právě sem zamířily i nejnovější pražské tramvaje typu 52T. Kvůli jejich moderní konstrukci vznikly ve vozovně speciální lávky, ze kterých pracovníci opravují technologie umístěné na střeše vozů. Praha je nej.
0: Tomáš Kolmestr má pro nás aktuální dopravní informace.
2: Hezké odpoledne. Na příjezdu do metropole po D5C z Plzně se zastavuje u sjezdu na Rudnou na 5. kilometru. Kolona pokračuje až do omezení u sjezdu na okruh. Tam se omezením projíždí pouze pravým pruhem. Na okruhu směrem na D1 se zastavíte u sjezdu na Karlovy Vary, kolona pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr, zdržení asi 40 minut. Ve směru na letiště stále regulují vjezdy do obou tunelů, je to kvůli silnému provozu za nimi mezi 15. a 18. kilometrem. V Liberecké směrem do centra se zastavuje za sjezdem na Prosek, kolona pokračuje kolem Bulovky až do Nové Povltavské předblanku, tam regulují vjezdy do tunelu. Kvůli regulaci počítejte se zdržením také v Patočkově, tam je to zhruba na hodinu, ucpané jsou také Svatovícká a Dobřízká. A na jižní spojce směrem na Černý most se tahne fronta od Spořilova až na Štěrboholskou spojku ke sjezdu na Dolní Počernice, celé to na asi půl hodiny. Ve směru na Smíchov se popojíždí od křížení s magistrálou na Barandovský most, tam je to na asi 20 minut. Šťastnou cestu!
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Zóna 90.
3: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nejlepší.

0: Tak tohle byla skupina Lucie, píseň Marie a ve studiu už je Monika, konkrétně Vrchotová, která nám na rádiu Praha přináší zprávy v 5:30.
1: Hezké odpoledne. 15 000 lidí v okolí Odoleny vody u Prahy stále nemůže používat vodu z kohoutku k pití ani vaření. Vodárny v ní včera zjistily vysoké množství olova. Odkud se do vody dostalo, zatím není jasné. Vodárny podaly trestní oznámení na neznámého pachatele. Záměrné znečištění ale nepředpokládají. Přístavbu mateřské školy zrekonstruovali dělníci v pražských Satalicích. Na budově vyměnili opláštění z obkladových desek a opravili osvětlení uvnitř areálu. Nové jsou taky podlahy v suterénu, který využívají sportovní a taneční kroužky. Práce stály bezmála 1,5 milionu korun. 17 lidí je zraněných po dopravní nehodě v Turecku. Minibus převážející turisty se v provincii Antalya střetl se dvěma dalšími vozy. Mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge řekl, že mezi zraněnými je i Češka. Záchranáři ji převezli do nemocnice. Irská rocková skupina U2 dnes slaví půl století od svého vzniku. Její alba si koupilo odhadem na 170 milionů lidí po celém světě a U2 jsou dnes jednou z nejvlivnějších kapel vůbec. Ve svých písních se často vyjadřují k politickým a společenským problémům. České tenistky zvládly semifinále poháru Billie Jean Kingové proti Španělsku bez ztráty setu, bez ztráty zápasu a postoupily do nedělního finále. Vítězství 2-0 završila ve druhé dvouře Linda Nosková, která porazila Kristýnu Bukšel 7-6 a 6-2. Zítra nás čeká krásný podzimní den, bude jasno nebo skoro jasno a teploměry ukážou 20 až 22 stupňů, v noci ale bude chladno od 7 do 4 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a my se s Tomášem Kolmistrem vracíme na silnice. Tome, já bych si přál, aby ta situace už se zlepšovala. Mám pravdu nebo zatím je to pouze přání?
3: Bohužel zatím je to jenom přání, zatím to tak nevypadá. Nicméně na okruhu směrem na D1 se zastavíme u sjezdu na Karlovy Vary. Kolona pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr, zdržení je tam asi 40 minut. Ve směru na letiště stále regulují vjezdy do obou tunelů, je to kvůli silnému provozu za nimi mezi 15. a 18. kilometrem. V Liberecké směrem do centra se zastavuje za sjezdem na Prosek, kolona pokračuje kolem Bulovky až do Nové Povltavské před Blanku, tam stále regulují vjezdy do tunelu. Kvůli regulaci počítejte také s kolonou v Patočkově. Tam je to už zhruba na hodinu. Ucpané jsou také Svatovická a Dobřízká. Na jižní spojce směrem na Černý most se tahne fronta od Spořilova až na Štěrboholskou spojku ke sjezdu na Dolní Počernice. Celé je to zhruba na půl hodiny. Navíc u sjezdu na magistrálu je zabraný levý pruh. Z vozíku se vysypal náklad a právě to tam uklízejí. Ve směru na Smíchov se popojíždí od křížení s magistrálou na Barandovský most a ve Kbelské směrem do Hloubětína se jede pomalej z Cínovecké už od sjezdu na Březiněves. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Je po 4:30, páteční odpolední Praha je stále s vámi a už za chvíli pro vás máme pár tipů pro volný čas a taky hity, které nabídne Sia. I Katy Perry. Přeji vám hezký poslech.

0: Je 4:45 a v páteční odpolední Praze teď pro vás máme pražské tipy, slovo má Jirka Štefl.
1: Stále jste se ještě dostatečně nenabažili pražskými vinobraními? I tenhle víkend si můžete užít další. Třeba na náplavce, kde ochutnáte vína z Jižní Moravy i ze zahraničí, burčák, no a k tomu si poslechnete živou hudbu. Další vinobrání bude v sobotu na Chvalské tvrzi v Horních Počernicích. I tam si dáte víno, burčák a zatancujete si na cymbálovku. No a jestli vás láká spojení vína s pouťovou atmosférou, tak se vydejte na Prosek. Tam si můžete poslechnout třeba Ondřeje Rumla nebo Olgu Lounovou. V pražské zoo zase oslaví Světový den goril. V sobotu se tam dozvíte, jak se v pražské zoo za desítky let změnil chov těchto největších primátů a jak se daří zdejším mláďatům. Chovatelé navíc gorilám připraví speciální překvapení v podobě hraček a dalších podnětů, které jim zpestří den. Program se zaměří taky na ochranu goril ve volné přírodě. A v kulturním centru Gabriela Loci na Smíchově bude sobota patřit knihám a všem, kteří bez nich jednoduše nemohou být. Těšit se můžete na 3 programové scény, velké knihkupectví, autogramiády i stánky menších nakladatelů. Chybět nebude ani cizojazyčná literatura, deskové hry nebo nejrůznější knižní doplňky. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: A nevynecháme aktuální dopravní informace, přináší je Tomáš Kolomistr.
2: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Karlovy Vary na 25. kilometru. Kolona pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr. Tam se srazila 2 osobní auta v levém pruhu, celé je to asi na 40 minut. Plně je také příjezd po D5 z Plzně už od 5. kilometru. Na jižní spojce směrem na Černý most se popojíždí od sjezdu na Vršovice až na Štěrbolskou spojku ke sjezdu na Dolní Počernice. Zdržení je tam okolo půl hodiny. V opačném směru tedy na Smíchov se sune fronta od křížení s magistrálou až na Barandovský most, tam je to na zhruba 4 hodiny. V Liberecké směrem do centra se brzdí za sjezdem na Prosek, následná kolona pokračuje až do Nové Povltavské předblanku, tam stále regulují vjezdy do tunelu, kvůli tomu počítejte také s kolonou v Patočkově, Svatovícké a Dobřízké. V Ekbelské směrem do Hloubětina se jede pomaleji z Cínovecké od sjezdu na Březiněvéš až k nájezdu do Novopatské a na magistrále je plná Vilzonová od Florence k muzeu a také Noselský most od kongresového centra do Legerovy. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Od nás na Rádiu Praha to rozhodně není vše, ale co vás čeká po zprávách v 17 hodin, tak to už poodhalí má kolegyně Lenka Váhalová. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám i nadále skvělý poslech.
3: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Dizident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
4: Jsem trošku rebel.
3: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
4: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
3: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
4: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
3: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: Vinyl.
6: Každé pondělí na Rádiu Praha.
7: Na Rádiu Praha.
5: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Krásné odpoledne, Shaggy, stále posloucháte Rádio Praha, teď už zprávy na 17. hodinu a ve studiu máme Moniku Vrchotovou. Krásné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne přeju. Poslanci budou příští týden hlasovat o nedůvěře vládě. Pražská policie nachystala kvůli víkendovým akcím bezpečnostní opatření. Kapitánem české fotbalové reprezentace zůstane obránce Ladislav Krejčí. A máme před sebou slunečnou sobotu s teplotami kolem 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Opozice na příští týden svolává hlasování o nedůvěře vládě. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO chce svrhnout třeba kvůli stavu veřejných financí nebo údajnému střetu zájmů premiéra. Hlasy na to ale zřejmě mít nebude.
3: 92. Všechny.
4: Podpisy všech poslanců opozičních stran ráno donesli jejich předsedové do kanceláře šéfa sněmovny. Na svolání schůze k vyslovení nedůvěry to stačí. Pro svržení vlády je to málo. I tak má podle předsedy starostů Víta Rakušana schůze smysl.
5: My tady zastáváme právní a demokratický stát, který Andrej Babiš torpéduje ze všech stran a snaží se ho zničit.
4: Opozice vyzvala koaliční poslance, aby se k ním při hlasování připojili. To se podle šéfa sněmovny a předsedy SPD Tomia Okamury nestane. Právo opozice vyvolat hlasování o nedůvěře respektuje. Považuje to ale za předvolební gesto.
6: My nemáme žádné obavy, naše koalice funguje velice dobře.
4: Poslanecká schůze k vyslovení nedůvěry vládě začne v úterý odpoledne, zřejmě se protáhne nejméně do středy. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
1: Pražská policie se připravuje na prodloužený víkend kvůli sportovním, kulturním a zábavním akcím. Podle své mluvčí Evy Kropáčové připravila bezpečnostní opatření. Na veřejný pořádek, bezpečnost a plynulost silničního provozu budou desítky policistů dohlížet mimo jiné. Při zápasu české fotbalové reprezentace proti Chorvatsku v Praze 10, při vinobraní na náplavce nebo při běžeckém závodě Běchovice Praha. Kvůli němu omezí i provoz v některých ulicích. Až 87% českých dětí ve věku od 12 do 17 let používá doma nebo ve škole umělou inteligenci. Vyplývá to z výzkumu společnosti Scio Research. Klíčovou roli pro bezpečnou práci s umělou inteligencí hrají podle experta na technologie Martina Duráka rodiče.
7: Pokud rodiče chtějí poučit děti o AI, tak by měli splnit aspoň 3 základní body. Nechat si ukázat, jak to dítě dneska AI používá, domluvit si nějaký základní pravidla, že třeba citlivé údaje do toho nepatří a použít je aspoň jednou společně.
1: Více se dozvíte v 18 hodin 45 minut v pořadu K věci. Německý automobilový koncern Volkswagen musí kvůli možným problémům s řízením stáhnout zhruba 4 miliony vozů po celém světě, včetně milionu aut značky Škoda. Tvrdí to německý list Handelsblatt s odvoláním na své zdroje. Důvodem je vadný šroub v systému řízení. Opatření se týká i vozů značky Audi a Seat. Českou fotbalovou reprezentaci dál povede jako kapitán Ladislav Krejčí. Obránce Wolverhamptonu měl problémy s lýtkem. Před zítřejším zápasem Ligy národů proti Chorvatsku už se ale cítí lépe. O Krejčím mluvil trenér Santi Denia.
8: O kapitánovi jsem rozhodl sám, ale všichni s tím souhlasili. Krejčí je nejlepším vzorem pro další generace. Je to skvělý hráč i kapitán a to je pro trenéra to nejdůležitější.
1: Čeští fotbalisté nastoupí proti Chorvatsku zítra ve 8:45 večer v pražském Edenu. V noci bude polojasno, postupně se vyjasní a zítra budou Prahu ozařovat sluneční paprsky, protože bude jasno nebo skoro jasno. Noční teploty 7 až 4 stupně, zítřejší denní 20 až 22 stupňů.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Krásné odpoledne, 4 minuty po 17. Teď už se vracíme na silnice a slovo má Tomáš Kolmistr. Tome, jak to vypadá?
10: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Karlovy Vary na 25. kilometru. Kolona pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr, celé to zhruba na půl hodiny. Plný je také příjezd po D5 z Plzně už od 5. kilometru. Na jižní spojce směrem na Černý most se popojíždí od sjezdu na Vršovice až na Štěrboholskou spojku ke sjezdu na Dolní Počernice. Zdržení je tam asi půl hodiny. V opačném směru tedy na Smíchov se sune fronta od křížení s magistrálou na Barandovský most. V Liberecké směrem do centra se brzdí za sjezdem kolona prosek, následná kolona pokračuje až do Nové Povltavské před Blanku. Tam stále regulují vjezdy do tunelu. Kvůli tomu počítejte také s kolonou v Patoučkově, Svatovické nebo Dobřízké. V Radlické se popojíždí od Valtrovky až před Mrázovku. Ve Kbelské směrem do Hloubětína se jede pomaleji z Cínovecké od sjezdu na Březiněves až k nájezdu do Novopatské. A na výjezdu z metropole počítejte s kolonou za sjezdem na okruh ve směru do Brna. Tam se zastavíte na 10. kilometru, kolona pokračuje až na Šmejkalku na 24. kilometr, celé je to na bezmála hodinu. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Posloucháte Rádio Praha, teď už s Lenkou Vahalovou, máme 5 minut po 17. Je pátek 25. září a já mám pro vás další dobrou muziku. Kateřina Marie Tichá.
11: Tady si mi zpíval a tady si mi hrál, tady jsem vzala.
0: Leony a Callum Scott.
11: Baby, won't you stay for me?
0: Teď ale Nico Santos.

0: Kateřina Marie Tichá, byt 66. Teď máme přesně čtvrt na šest a já mám pro vás tip. Proměny krajiny očima ilustrátorů, festival ilustrace a komiksu Lustr ovládl Holešovickou tržnici. Podrobnosti, ale i nějaké fotky, jak to tam vypadá, najdete na našem webu praha.rozhlas.cz. A jak to vypadá na silnicích, to už nám řekne Tomáš Kolmistr.
1: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru, kolona pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr, celé to zhruba na půl hodiny, plný je také příjezd plzeňskou D5 už z 5. kilometru. Na jižní spojce směrem na Černý most se tahne nesouvislá kolona od sjezdu na Vršovice za Europark na Štěrboholskou spojku, zdržení je tam asi 30 minut. V Dobříské směrem z centra se za Mrázovkou srazila dvě osobní auta, blokují prostřední pruh, tvoří se kolona, plná je proto také Radlická už od Valtrovky. Na městském okruhu regulují vjezdy do tunelu, postojíte proto v Patočkově, tam je to na zhruba 40 minut, plné také Svatovícká a Nová Povltavská. V Ekbalské směrem do Hloubětína se jede pomalej už Cínovecké od sjezdu na Březině Ves a to až k nájezdu do Novopatské. A v centru je plná magistrála ve Vilzonově od Florence k muzeu, také Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy a ucpaná zůstává také Ječná, to už je z Reslovy od Tančícího domu před náměstí IP Pavlova. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Máte rádi moderní pop, silné melodie a pořádnou koncertní energii? Britský zpěvák Tom Gregory se vrací do Prahy. V rámci svého Dance With Me Tour 2026 dorazí do Rock Café a přiveze sebou kapelu, největší hity i úplně nové skladby z připravovaného třetího alba. Tom Gregory, pátek 2. října, Rock Café Praha. Více na rockcafe.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky

0: Krásné odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha a teď jsou tu pro vás zprávy s Monikou.
1: Dobré odpoledne. Policie v souvislosti se včerejším zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a farmaceutických firmách zadržela 3 lidi. Nikoho zatím neobvinila. Podle zdravotnického deníku se případ týká starších dohod mezi pojišťovnou a výrobci léků. Server odkryto uvedl, že mezi zadrženými je i bývalý náměstek ředitele VZP Petr Honěk. Středočeské vodárny se snaží vyčistit vodojem a vodovodní síť v Odoleně vodě severně od Prahy. Ve čtvrtek tam naměřili nadlimitní hodnoty olova. Vodu proto nesmí pít ani používat k vaření zhruba 15 000 lidí. Společnost Středočeské vodárny už podala trestní oznámení na neznámého pachatele. Zdroj znečištění zatím nezná. Mohlo by jít ale o okolní skládky. Kdy se podaří obnovit dodávky vody, zatím není jasné. Dělníci opraví ulici nad Zátiším na Lhotce v Praze 4. Vedení radnice nechalo vypracovat architektonickou studii, která bude podkladem pro přestavbu úseku mezi ulicemi Nad Koupadly a u vodotoku. U rybníka dělníci vytvoří pobytové schody, rozšíří chodníky a přibudou také stromy a další zeleň. Součástí úprav bude i dřevěná terasa s posezením a informační tabulí. V turisticky oblíbeném centru v řeckých Aténách se po výbuchu zřítila část obytného domu. 3 lidé jsou zranění a poškozená jsou okna sousedních domů i zaparkovaná auta v historické čtvrti Plaka. Zatím není jasné, co výbuch způsobilo. Jednou z možností je únik plynu. Seriál MotoGP se v příštím roce vrátí do Brna v prázdninovém termínu. Na Masarykově okruhu pojedou motorky závod mistrovství světa od 16. do 18. července. Spolu s oznámením termínu dnes začal i předprodej vstupenek. Pro fanoušky pořadatelé letos chystají třeba zastřešení tribuny u stadionu. 26. září bude prosluněné, oblaha nad Prahou bude jasná nebo skoro jasná a teploty se odpoledne budou pohybovat mezi 20 a 22 stupni. Pozor, ale v noci bude jen kolem 6.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách se vracíme na silnice a slovo už má Tomáš. Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne. Na jižní spojce směrem na Černý most se táhne nesouvislá kolona od sjezdu na Vršovice až za Europark na Štěrboholskou spojku, zdrží asi půl hodiny. V Radlické směrem do centra se popojíždí od Baltrovky do Dobřížské, zdrží je tam také 30 minut. Na městském okruhu regulují vjezdy do tunelu, postojíte proto v Patočkově, tam je to zhruba na 40 minut, plná je také Svatovícká a Nová Povltavská. Na okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru, kolona pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr. Celé je to zhruba na půl hodiny, navíc na 22. kilometru se srazil kamion s osobním autem a blokují pravý pruh. Ve Kbelské směrem do Hloubětína se sune kolona od sjezdu z Cínovecké

0: k nájezdu do Novopatské a na výjezdu z metropole po D1 směrem do Brna počítejte s kolonou za sjezdem na okruh, tam se zastavíte na 10. kilometru, kolona pokračuje až na Šmejkalku na 24. kilometr, celé je to na bezmála hodinu. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Kolik příběhů se vejde do jednoho obrázku? Na lustru klidně stovky. Festival ilustrace a komiksu přináší současnou tvorbu z Česka i ze světa. Nové talenty, známá jména a pořádnou dávku vizuální inspirace. Přijďte se dívat, objevovat a možná si i něco odnést. Lustr Festival už po 13. od 24. do 30. září v pražské Holešovické tržnici. Více o programu a výstavách na www.lustrfestival.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha.
3: Užijte si pohodové víkendové vysílání s Lenkou Vahalovou.
4: Mám pro vás dobrou muziku, rozhovory s osobnostmi, ale samozřejmě spoustu zajímavých reportáží a pozvánek na víkendové akce.
3: S Lenkou Vahalovou.
2: Rádio Praha, hity, doprava, informace. Rádio Praha, hity, doprava, informace.
5: Krásné odpoledne, 5 minut po 5:30, Rádio Praha s Lenkou Vahlovou stále s vámi a za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují.

0: Kapela Kryštof a Sergej Barakuda dozněli, dospívali krátce před 6:15. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám na Rádiu Praha každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli platí na parkovištích pravidlo pravé ruky, a slovo už má Václav Drážek.
1: Dnešní dotaz se týká situace, která dokáže na silnici překvapit i zkušené řidiče. Obytné zóny mají svá specifická pravidla a ne každý si je dokáže v praxi vybavit. Proto se ptáme, má auto vyjíždějící z obytné zóny přednost zprava? Správnou odpověď už prozradí plukovník Jan Straka.
2: Platí to, že kdokoliv výjíždí z místa ležícího mimo komunikaci, tak musí dávat přednost. A toto pravidlo, které je uvedeno v zákoně, tak se vztahuje i na provoz v obytné pěší zóně. To znamená, kdokoliv výjíždí z obytné nebo pěší zóny na pozemní komunikaci, tak musí dávat přednost.
1: A je to často řešený případ v rámci nehod?
2: My ve statistikách tuhle příčinu nemáme, to znamená nedání přednosti při výjíždění z obytné nebo pěší zóny. Nicméně k těm chybám tam docházet může. Záleží na to, jak je ten výjezd z té pěší zóny nebo obytné zóny vnímán tím řidičem. Někdy je to skutečně tak, že nemusí úplně poznat, že výjíždí z té obytné nebo pěší zóny, pokud nevnímá zrovna dopravní značky a ten profil té komunikace vypadá, jako kdyby byl na hlavní. Tam to samozřejmě může být problematické.
0: Tolik o tom, jestli má auto vyjíždět z obytné zóny a jestli má tedy přednost, no vyjíždět může určitě, ale jestli má přednost zprava. No a zítra si povíme o tom, jak by měl být v autě zabezpečený pes nebo jiné domácí zvíře. Teď už se vracíme na silnice a jak to aktuálně vypadá, nám řekne Tomáš Kolmistr.
3: Hezké odpoledne. Na příjezdu do metropole po D5C z Plzně dejte pozor u sjezdu na Rudnou. Na 5 kilometrů se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na okruh na 19. kilometr. Pro osobní auto je to na zhruba 40 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se dojíždí do kolony za sjezdem na Vršovice, ta pokračuje až na Štěrboholskou spojku ke sjezdu na Dolní Počernice. V Patočkově se popojíždí před Blankou, zdržíte se více než půl hodiny. V Radlické směrem do centra se popojíždí od Valtrovky do Dobříské, zdržení asi půl hodiny. V Vekbelské směrem do Hloubětina se sune kolona od sjezdu z Cínovecké k nájezdu do Novopatské. Na magistrále plný Nusalský most od Vyšehradu do Legerovy, také Vilzonová od Florence k muzeu a Věčné se popojíždí před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Nemůžete přece zastavit dopravu.
6: Že nemůžu? Tak se dívejte.
5: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
7: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
8: Každou neděli v 9 večer
9: na Rádio Praha.

0: Po obědě v pražské základní škole hlásí přes 360 lidí. Desítky dětí skončily v nemocnici. Provoz bude o prodlouženém víkendu na silnicích hlídat více policistů. České tenistky jsou ve finále poháru Billie Jean Kingové a zítra nás čeká slunečný den a teploty do 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Po nevhodně připraveném obědě ve školní jídelně v pražském Újezdě nad Lesy má zdravotní potíže už přes 360 lidí. Jsou mezi nimi hlavně žáci školy. Hygienici tam tento týden potvrdili nákazu salmonelou. 50 nemocných skončilo v nemocnici. Případ vyšetřuje i policie.
2: Zdravotní potíže hygienikům nahlásili rodiče 315 školáků. Další nakažení jsou mezi zaměstnanci školy, říká mluvčí pražské hygieny Petra Batok.
3: Nákaza zasáhla také 13 dětí ze dvou mateřských škol a 8 seniorů odebírajících obědy přes pečovatelskou službu.
2: O nemocné se stará 5 nemocnic. Nejvíc pacientů má Bulovka. Podle její mluvčí Evy Stolejda-Libigerové se už nemocnice blíží maximální kapacitě.
4: Podobná situace je i ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, kde jsme přijali další 5 dětí v průběhu včerejška a dneška.
2: Školní jídelna podle pražské hygieny vařila uhlířské špagety z prošlých vajec. Ředitel školy Libor Skala zvažuje rezignaci, až se dění uklidní. Veronika Šlajzová, Český rozhlas.
0: Policisté chystají kvůli prodlouženému víkendu více kontrol na silnicích. Očekávají silnější provoz, varují, aby řidiči jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický. Jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Pokračuje mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
5: Před námi je prodloužený víkend, během kterého očekáváme zvýšený provoz. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení. Žádná ušetřená minuta nestojí za lidský život. Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme.
0: Papež Lev XIV. Dnes zahájil čtyřdenní návštěvu Francie. Na úvod cesty ho v Elysejském paláci přijal prezident Emmanuel Macron. Mluvili spolu například o válkách ve světě. Během svého projevu papež varoval před riziky umělé inteligence. Kritizoval také eutanázii a asistovanou sebevraždu. Zdůraznil, že právo na život je základem všech lidských práv. Mělo by mít podle něj vždy přednost před ziskem společností, které umožňují například asistované sebevraždy nebo umělé oplodnění. Francie letos asistované sebevraždy uzákonila. Při projevu Lev XIV. Tento zákon nezmínil. České tenistky postoupily do finále poháru Billie Jean Kingové. V dnešním semifinále porazili Španělsko 2-0 na zápasy. O titul se výběr kapitánky Barbory Strýcové utká v neděli buď s Ukrajinou nebo úřadujícími šampionkami z Itálie. Češky postoupily do finále týmové soutěže, dříve známé jako Fed Cup, po 8 letech a poprvé v novém formátu turnaje, který se hraje od sezony 2020-21 na tvrdém povrchu v Šenčenu, tak dál živí naději na 12. titul a první od roku 2008. V noci a zítra bude postupně jasno nebo skoro jasno. Noc bude chladná s teplotami mezi 7 a 4 stupni. Zítra ale bude v Praze a okolí příjemných 20 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Po zprávách se vracíme na silnice a slovo má opět Tomáš Kolmistr. Krásný podvečer.
7: Hezký podvečer. Na jižní spojce směrem na Černý most se dojíždí do kolony před sjezdem na Strašnice, ta pokračuje až na Štěrboholskou spojku ke sjezdu na Dolní Počernice. V Patočkově se popojíždí před Blankou, zdržíte se více než půl hodiny. V Radlické směrem do centra se popojíždí od Valtrovky do Dobříské, zdržení je tam půl hodiny. V Ekbelské směrem do Hloubětína se sune fronta od sjezdu z Cínovecké k nájezdu do Novopatské. Na magistrále je plný Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy, také Vilzonova od Florence k muzeu. Věčné se popojíždí před náměstím IP Pavlova. Na příjezdu do metropole po D5C z Plzně dejte pozor u sjezdu na Rudnou. Na 5. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na okruh na 19. kilometr. Pro osobní auto je to zhruba na 40 minut. A ještě D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na okruh. Na 12. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na Šmejkalku na 24. kilometr. Zdržení je asi 3/4 hodiny. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Pražský update.
8: Pražští hasiči.
9: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
10: Praze nepojede o víkendu metro.
11: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
1: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
6: Krásný podvečer, 6 minut po 18. posloucháte páteční pražský update s Lenkou Vahalovou a dnes je 25. září. Festivaly, veletrhy a také plesy budou lidé moci znovu navštívit v Pražském průmyslovém paláci. Dělníci dokončili jeho opravu po 18 letech od požáru levého křídla a podrobnosti vám řekneme za chvíli.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
12: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Pražský update. Krásný podvečer, Průmyslový palác v Praze je po 18 letech od požáru opravený. Pražské výstaviště tam tak bude moci znovu pořádat veletrhy, festivaly nebo plesy. Pro veřejnost připravilo také komentované prohlídky.
1: Já myslím, že vypadá fantasticky a myslím, že trefili to, jak to vypadalo v původním stavu. Zajímá mě, jak to tam vypadá vevnitř.
2: Říká o zrekonstruovaném Průmyslovém paláci pan Petr. Vzpomíná na jeho požár před 18 lety.
1: Bydlel jsem na Letné, shodou okolností, jel jsem, pamatuju si tenkrát z fotbalu večer. A vím, že jsem tady viděl spoustu hasičů.
2: Za obnovení paláce je rád taky důchodce Stanislav Vaněk.
3: Jsme tam naposledy byli, už si ani nepamatuju. 20 let, 30, to už je hodně dávno.
4: Projekt výstavby a rekonstrukce Průmyslového paláce měl na starost David Čech. Teď jsme v levém křídle, to je to křídlo, které vyhořelo, je úplně nové.
5: Opravdu vidíme vizuálně přiznanou ocelovou konstrukci, která je v tuto chvíli svařovaná, původně byla nýtovaná, ty nýty jsou navařeny, případně nalepeny, tak aby imitovaly ten vzhled té historické konstrukce.
4: Přecházíme do vedlejší středové haly. Tady už je výrazně vyšší strop, ten je nahoře malovaný, jsou tam kresby královské koruny a dalších symbolů.
5: Vlastně vidíte spousty těch malovaných prvků, spousty pasířských prvků, opravdu detailů, vitráží, z nich pozlacených nápisů.
2: Předseda představenstva Pražského výstaviště Tomáš Hybl popisuje, jaké akce budou v novém prostoru moct pořádat.
6: Pravé křídlo tradičně, protože má parketovou podlahu, která se kompletně obnovovala, sloužilo i jako taneční sál, takže můžeme tady pořádat i plesy.
2: Do 11. října budou v Průmyslovém paláci komentované prohlídky. Všechny termíny jsou ale plně zarezervované. Vedení výstaviště proto uvažuje, že přidá další. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
7: Na okruhu směrem na dálnici D1 jsou stále komplikace a podrobnosti už nám řekne Tomáš. Zdravím tě.
8: Hezký podvečer. Na okruhu směrem na D1 dejte pozor za sjezdem na Plzeň. Na 23. kilometru se dojíždí do Kolony, ta pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr, zdržení asi 25 minut. Plný je také příjezd po D5 z Plzně a to už od 5. kilometru. V Liberecké směrem do centra se zastavuje za sjezdem na Prosek, Kolona pokračuje až do Nové Povltavské před Blanku. Na jižní spojce směrem na Černý most se zastavuje u sjezdu na Hostivář, Kolona pokračuje až na Štěrboholskou spojku ke sjezdu na Dolní Počernice, tam je to zhruba na 20 minut. A ještě výjezd po D1 z Prahy směrem do Brna. Opatrně za sjezdem na okruh. Na 13. kilometru se dojíždí do Kolony, ta pokračuje až na Šmejkalku na 24. kilometr. Zdržení je tam okolo 40 minut. Šťastnou cestu.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Živá tvorba uvádí představení Odmocněna ženy. Jeden muž, dvě ženy a jeden syn. Třídní schůzka, která se promění v arénu plnou syrové konfrontace, velkých emocí a černého humoru. V hlavních rolích Martina Prajzová a Pavla Gajdošíková. V režii Tomáše Mašína. V kulturní stanici Galaxie. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update.
1: Čtyři samci a jedna samička pater čata gepardů se už třetí měsíc rozkoukávají ve venkovním výběhu Pražské zoo. Jak se jim daří a kdy je uvidí návštěvníci, tak to zjišťovala naše letající redaktorka Sabina Vosecká.
2: Nálada je samozřejmě trošku jiná než obvykle. Nejsou zvyklí na to, aby se tady sešlo tolik lidí, takže první reakce byla ostražitá.
3: Popisuje chování mláďat při naší novinářské návštěvě v zoo Praha kurátor savců Pavel Brandl.
2: Kočka si hodně volala ty mláďata k sobě a ty mláďata se posléze tak, jak jsme to čekali, ale začaly víc zajímat.
3: Koťata už nejsou závislá na mateřském mléku a plnohodnotně jí maso. Jejich příchod na svět se ale neobešel bez komplikací.
2: Daenerys zcela odmítla stáj, která byla připravená pro ní a pro porod. Porodila ve venkovním výběhu a tak to i zůstalo, takže ta koťata musela v červnu přečkat venku několik velmi prudkých bouřek. Denny je dokázala udržet v relativním suchu. Ta gepardice je v podstatě, řekněme, zvíře, které je dlouhodobě v léčbě, má trvalé chronické trávicí potíže, takže z toho hlediska to bylo obtížné a navíc zhruba uprostřed léta se přidaly silné potíže trávicí, objevily se tam průjmy.
3: Odchov takových mláďat je přitom vzácnost. Ve volné přírodě totiž patří gepardi mezi nejohroženější šelmy.
4: Je pravda, že původně jsme plánovali představit gepardy už po té vakcinaci odčervení někdy na konci srpna, ale nakonec vzhledem k infekci, střevní infekci jejich matky Daenerys, jsme to museli odložit. Opravdu to chvíli vypadalo, dokonce, že dojde na to vůbec nejhorší, ale ta matka projevila svou houževnatost už po několikáté v životě a všechno zvládla.
3: Doplňuje mluvčí pražské zoo Filip Mašek. Gepardi patří k tradičním druhům zdejší zahrady. První jedinec pocházel z cirkusu Kluckský, a to už v roce 1933. Skutečný chov gepardů datuje pražská zoo od 70. let. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
1: A ještě doplním, že ve výběhu by je veřejnost mohla vidět už od příštího týdne.
0: Pražský update. Pražští
5: hasiči. Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
6: Praze nepojede o víkendu metro.
5: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Hezký večer. Hygienici potvrdili nákazu salmonelózou u 22 dětí z Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy. 50 lidí od pondělí hospitalizovali, někteří jsou na jednotce intenzivní péče. Policie případ prověřuje pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. V pražských Stodůlkách začala stavba základní školy pro více než 1100 žáků. Bude v ní 36 kmenových tříd, dílna, knihovna nebo družina a v areálu vznikne i několik sportovišť. Projekt za asi 1 miliardu korun platí hlavní město, hotovo má být za 3 roky. Pražský dopravní podnik upozorňuje na víkendovou výluku části metra C kvůli výměně pražců. Od zítřka do pondělí ho mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov nahradí autobusy. Mezi Chodovem a Háji navíc metro pojede jen v omezeném režimu. O víkendu budou v pražských ulicích desítky policistů. Dohlížet budou na bezpečnost a pořádek při zápasu české fotbalové reprezentace proti Chorvatsku v Praze 10, při vinobraní na Náplavce nebo při běžeckém závodě Běchovice Praha, kvůli kterému omezí i provoz v některých ulicích. Ode dneška je po téměř 5 letech přístupný opravený průmyslový palác v Praze. Všechny komentované prohlídky do 11. října už jsou vyprodané. Výstaviště Praha proto plánuje uspořádat v budoucnu další. V areálu Akademie věd v pražské Libni se dnes otevřela nová naučná stezka. Návštěvníci můžou práci místních vědců objevovat prostřednictvím venkovních instalací. Jednotlivá zastavení představují různé oblasti fyziky, chemie, informatiky a technických věd. A začal Mezinárodní festival ilustrace a komiksu Lustr. V pražské Holešovické tržnici vystavují desítky umělců z celého světa. Jejich hlavním tématem je ochrana přírody. O víkendu můžou návštěvníci zamířit také na přednášky Lustr Talks. Sobota slibuje slunečný podzimní den, bude jasno nebo skoro jasno a teploty se v Praze a okolí budou pohybovat mezi 20 a 22 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Teď se opět vracíme na silnice a slovo už má Tomáš. Krásný podvečer.
3: Hezký podvečer. Na okruhu směrem na D1 dejte pozor za sjezdem na Plzeň. Na 23. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr, zdržení asi 25 minut, plný je také příjezd po D5 z Plzně už od 4. kilometru. Na jižní spojce směrem na Černý most se zastavuje u sjezdu na Hostivář, kolona pokračuje až na Štěrbolskou spojku ke sjezdu na Dolní Počernice. V Liberecké směrem do centra se zastavuje za sjezdem na Prosek, kolona pokračuje až do Nové Povltavské před Blanku. V Radlic směrem do centra se popojíždí od Valtrovky k Dobříské, zdržení je tam asi 1/4 hodiny. A na D1 z Prahy směrem do Brna se zastavuje za sjezdem na okruh na 12. kilometru, kolona pokračuje až na 24. kilometr, zdržení je asi 1/2 hodiny. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Víte, co všechno se děje, když nastane mimořádná situace? Přijďte to zjistit na Den hrdinů na výstavišti. Uvidíte hasiče, policisty, záchranáře i vojáky v akci, zásahovou techniku, dozvíte se, jak se bezpečně chovat na internetu a čeká vás spousta aktivit pro celou rodinu. Den hrdinů 26. září na výstavišti Praha. Vstup je zdarma. Více na www.navýstavišti.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha.
4: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás.
1: To nejlepší.

0: Černý den Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: První podzimní pátek 25. září. Vše nejlepší všem nositelkám ryze zlatého jména Zlata. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dva hokejové týmy originální šestky, která hrála až do rozšíření kanadsko-americkou NHL, byly založeny přesně před 100 lety v roce 1926. V Detroitu vznikly Cougars, později Red Wings a v Chicagu Blackhawks. Tehdy 14-letý student Larry Mullen Jr. přesně před půl stoletím v roce 1976 vyvěsil na školní nástěnku střední školy v Dublinu inzerát, že hledá spoluhráče do skupiny. Pár lidí se přihlásilo, celkem 6, a začali zkoušet u nich doma v kuchyni. Někteří odpadli, ale 4 zbylí si později dali jméno YouTube. Užitkový vůz pick-up na platformě Favorita začala vyrábět Škoda před 35 lety v roce 1991. Nový archivní areál v Praze 4 Chodovci byl slavnostně otevřen před 25 lety v roce 2001. Ten se stal sídlem Národního archivu. Největší teleskop na světě, který slouží k výzkumu vesmíru, spustila Čína v provincii Guizhou na jihozápadě země před 10 lety. Přezdívá se mu Boží oko a je to pořádná vulva. Talířová anténa má průměr 0,5 kilometru. To je plocha 4 Václaváků. Legendární skladatel, muzikant a dirigent Jaroslav Ježek se narodil v Praze před 120 lety v roce 1906. 80 by dnes oslavil herec, který propůjčil svůj hlas Pavlovi Trávníčkovi v pohádce Století.
4: Jsem si právě teď vybral nevěstu a nevím, kdo to je.
3: 3 oříšky pro Popelku. Petr Svojtka. Trávníček měl tehdy dost silný brněnský přízvuk a Hantec v Popelce.
5: Máme špicový hi-fi na sísrách.
3: 75. narozeniny slaví pěvec Petr Dvorský. 75 má dneska i Luke Skywalker z Hvězdných válek, herec Mark Hamill. A já přeju krásný pátek.

0: Krásný podvečer, 6:45, tohle byl Bruno Mars, už za chviličku nás čeká pořad K věci a hostem pořadu K věci bude expert na technologie a zakladatel společnosti Evangen Martin Durák. Už za chvíli, teď na silnice. Jaká je situace, to nám řekne Tomáš.
1: Hezký podvečer. Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně opatrně za sjezdem na Rudnou. Na 5. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na okruh na 19. kilometr. Pro osobní auto je to zhruba na 30 minut. Na jižní spojce se jede pomaleji směrem na Černý most za sjezdem na Záběhlice až na Štěrboholskou spojku ke sjezdu na Dolní Počernice. V Radlické směrem do centra se popojíždí od Valtrovky k Dobříské, tam je to zhruba na čtvrt hodiny. Před Blankou se sune fronta v Holešovičkách, a to od Bulovky. A na D1 z Prahy směrem do Brna se zastavuje za sjezdem na okruh na 14. kilometru, kolona pokračuje až na 24. kilometr na Šmejkalku, zdržení asi půl hodiny. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. K věci Štěpánky Duchové.
3: Dobrý den, vítejte u pořadu K věci. Naším dnešním hostem je expert na technologie a zakladatel společnosti Evangen Martin Durák. Dobrý den.
4: Dobrý den vám i vašim posluchačům.
2: K věci.
3: Naše dnešní téma: děti, umělá inteligence a rodiče. Jak to jde dohromady? Jak velká je propast mezi tím, co si myslí rodiče, a tím, co děti s umělou inteligencí skutečně dělají?
4: Mm-hmm. Já myslím, že je to velice individuální, protože ty early adapters, jak se říká, lidi, kteří chtějí tu technologii, tak jsou ve většině populace, i v ty starší, ty mladší. Ale kdybych to měl zgeneralizovat, tak je ta propast obrovská. Tak jako ve všech technologiích, ta mladší generace se adaptuje dřív, je to pro ní jednodušší, tak jak jsme to měli s mobilama, tak to máme i teďka s AI. A z toho, co mám jako vypozorovaný i u sebe, i z těch statistik, tak vlastně je vidět, že ta generace mladší, ty naše děti, používají tu technologii o mnoho častěji a na víc věcí, než jsou schopni si rodiče vůbec dneska představit.
3: Z toho, co mi říkáte, já cítím trochu obavy, co ty děti na té, tedy s tou umělou inteligencí dělají, když to nemám pod kontrolou. Uh-huh. Co by tedy měl rodič dělat, aby to měl pod kontrolou?
4: To je složitá otázka. Já myslím, že ta nejdůležitější část je nejdřív jako pochopení, co je to za technologii, co umí a jak vlastně funguje. Stejně jako jsme měli kdysi jiný technologie, jak už je to, ať už to byl internet, nebo kalkulačka, nebo písmo, prostě jakýkoliv téma, který nás jako lidstvo jako evolučně posunulo, tak tyhle ty otázky byly úplně stejné. A to, co potřebujeme udělat, je vlastně srovnat tu hodnotu, nebo tu znalost mezi rodičem a dětma, takže ten krok číslo jedna za mě je pochopit nejdřív, co to je, jak to funguje, k čemu se to dá použít. To je krok jedna. Potom krok dva, si myslím, že je důležitý nastavit si vztah s tím dítětem nebo obecně v té rodině, aby dokázali o tom společně mluvit, aby dokázali ta rodina, to dítě a ten rodič vlastně spolu nacházet tu novou technologii. My jsme úplně v unikátní situaci, kdy ani to dítě, ani ten rodič nemůžou o ty AI nic vědět, protože je to nová technologie. A oni právě mají úplně unikátní šanci si vytvořit prostředí, kde se budou společně učit. A to platí nejenom pro rodiny, ale platí to právě i pro školy, nebo pro ostatní jakoby entity, ústavy, nebo kdekoliv, kde se to dítě vlastně dneska pohybuje. Takže pro mě taková ta softová část je ta nejdůležitější, aby to dítě vědělo, že má prostředí, kde se o tom může bavit, a aby vědělo, že se může jako spolu vzdělávat nejenom samo, ale právě s tím rodičem. A potom je tam mnoho dalších jako aspektů z pohledu nastavení nějakých pravidel a tak, ale když tohle to uděláme, tak si myslím, že máme většinu problémů jako vyřešeno.
3: Co říkáte tomu, když si děti povídají s umělou inteligencí jako s kamarádem, že se svěřují s věcmi, které by neřekli nám, rodičům, ani třeba psychologům? Mm-hmm.
4: Tam právě ta nejpřímočařejší jakoby zpráva pro rodiče je, hele, oni mají AI, tak asi to používají ve škole, protože jim to pomáhá, ulehčuje, možná je to učí a tak dále. Ale vlastně si vůbec neuvědomují, že tak třetina z těch statistik posledních výzkumů, co jsem viděl, těch dotazů z té mladší generace nejde na školu, ale jde právě na to, že je to pro ně rádce, že to je pro ně učitel, že je to pro ně entita, která jim pomáhá se oblíknout, pomáhá řešit mezilidský vztahy. Když je s kamarádkou mám nějaký problém, tak se zeptám AI. Když mi někdo napíše můj potenciální přítel, tak se zeptám AI, jak by odpověděla, aby to bylo strašně super. A tohle to je ta hodnota informací, který v ty AI, do který to AI vlastně, ty, nebo do který děti dávají tu informace AI, o kterými často jako rodiče nevíme. My si myslíme, že to používají k tomu, aby mohli podvádět, když to zjednoduším, ale přitom je tam obrovská skupina dotazů, která právě dělá tyhle ty vztahy a dělá ty sociální vazby mezi člověkem a mezi technologií. A to je někdy nebezpečný, ale někdy jako i pozitivní.
3: Jak poznám, že dítě bere ty odpovědi od umělé inteligence jako stoprocentní pravdu a že vůbec nepochybuje, že zapomíná pochybovat?
4: To je složitější, protože my jako děti, jak se rodíme, tak my se nerodíme s tím nativně kritickým smýšlením. My prostě důvěřujeme. Máme svý idoly, svý rodiče, svý starší lidi a těm věříme. A ta technologie mluví velice sebejistě. Ona je nastavená tak, že odpoví na všechno a zároveň vám to odpoví tak, že se vám líbí ta odpověď a zároveň vám odpoví jako dost sebejistě, že tomu dokážete věřit. Ale tam je potřeba, a to je hlavní zpráva, ta technologie není důvěryhodná. Tak, jak je nastavená architektura těch jazykových modelů, tak oni postupně generují texty za sebou jdoucí, který tvoří vlastně ten obsah, ale nekoukají tak často do těch zdrojů. Takže ta informační hodnota je v tom, vždycky je potřeba se na to koukat velice kriticky, vždycky. Takže ta otázka zněla, jak poznáme? No, poznáme to tak, že vždycky tomu není třeba věřit a jediné, co máme dělat, je učit děti právě kritickému myšlení, protože není to o tom mít odpověď, ale je to o tom mít správnou odpověď. A tohle musíme právě děti naučit, to je to nejdůležitější.
3: A já teď přejdu od rodičů ke škole, protože dnes mi tedy AI napíše slohovou práci, spočítá mi rovnici. Co je dnes tedy novým úkolem školy?
4: Mám na to dvě odpovědi. Jedna je, že ty školy se na to musí připravit. Tak jak jsem to komentoval i s tou rodinou, my máme unikátní možnost se vzdělávat všichni v něčem novým. A školský prostředí, akademický prostředí je přece o tom, že poznáváme nové věci. Takže ty školy, když si jako uvědomí tu situaci, že máme možnost se vzdělávat společně, tak by neměly dělat restrikce vůči AI, ale měly by využít to AI a společně tvořit silnější a složitější úlohy, protože tak, jak jsme to měli třeba s kalkulačkama, tak předtím jsme počítali jednoduché úlohy ručně, teďka je počítáme s kalkulačkou a nás to posunulo, že můžeme dělat statistiky, můžeme víc chápat ty data a nemusíme trávit čas vlastně nad tím, že spočítáme kvadratickou rovnici jakoby hlavou. A když tohle si uvědomí ty školy, tak nás to může posunout, protože budeme společně využívat technologie a společně se v ní učit. Ale ta druhá ještě odpověď na to je, že školy by si měly jakoby přizpůsobit tomu tempu. My teď, když jsme dělali statistiku na jedné nejmenované škole, tak jsme vlastně zjistili, že 90% bakalářských práci byly vygenerovány nebo dopracovány pomocí AI a ta škola nepřišla s tím, že zakázala AI, ale přišla s tím, že se vytvořila spolu s náma software, který jim pomůže vlastně zrychlit hodnocení ty bakalářky, identifikuje, co bylo AI, nebylo a najednou vlastně jako dorovnala ty děti, tou rychlosti AI a najednou oba používají AI a už je to jako velice konstruktivní a můžou se věnovat něčemu jako dalšímu.
3: Jak se liší podvádění s umělou inteligencí od běžného opisování z internetu?
4: No moc se neliší, jo. Tam jakoby strašně zásadní je to, jak vlastně pošlete takzvaný prompt do toho AI. Když to dítě pošle, udělej za mě úlohu, tak bych to porovnal s podváděním, jo. Protože vy vlastně jako dostanete úkol, účelem ty školy je, aby vyzkoušela, jestli to umíte a když to za vás někdo udělá, tak vlastně podvádíte. Ať už to udělá kolega, spolužák nebo AI. Když se ale zeptáte, to je AI, mám takový úkol, nauč mě to, nebo nech mě to spočítat a pak mi řekni, co jsem udělal blbě, anebo pomož mi s tím, nebo nedávej mi rovnou odpověď, nech odpovědět mě a pak mě skritizuj, co jsem udělal špatně, tak najednou to AI se začne chovat úplně jinak, ten jazykový model, a začne vás učit, začne vám jakoby kriticky říkat ty věci, co neděláte dobře, a to má jakoby učící mechanismus. Takže myslím si, že v tom, jak to používáme, je schovaná ta pravda. Udělej to za mě jedno spektrum, anebo nauč mě to na ty druhé straně spektra, a ty odpovědi jsou fakt opravdu diametrálně jiný, když použijete tyhle ty vstupy.
3: No, to, co teď říkáte, to zní jako velmi uchopitelně, ale to znamená, že to dítě někdo musí takto nasměrovat, mm-hmm. protože proč já bych jako dítě se měla namáhat, mu říct, vypočítej to za mě, pak mě, tedy já to vypočítám, ty mě pak skritizuj. Mm-hmm. Pro mě je jednodušší, až mi to rovnou spočítá. Mm-hmm. Tak jak s tím dítětem pracovat, aby samo mělo chuť to samo spočítat a nechat se potom poučit?
4: Je to taky velice individuální. Každá rodina funguje jinak, ale jakoby ta hlavní generická rada je o tom, že my máme neučit děti dneska, jak znát hodnotu informaci, protože tu informaci někde najdou, ať už přes AI nebo kdekoliv jinde, ale má je učit spíš jako kriticky přemýšlet a hledat ty a jakoby, tak jak jsme my kdysi počítali příklady a teď děláme statistiky, tak dneska my se učíme a memorujeme ty informace a najednou nad tím máme dělat jakoby statistický konstruktivní úvahy nad těma datama. A tohle, když se dostaneme vlastně do těch rodin, do toho vzdělávání, do toho, jak učíme děti pracovat, tak je nemáme učit, nauč se to, udělej to, ale máme učit, použij to a zkus v tom najít něco navíc. Vytvoř z toho projekt, posun to level dál. Vydělalo by ti to peníze, kdybys to použil? Jak? Zkus to AI využít. Máš toho projekt, rozvine to něco, vznikne něco nového, vytvoříš něco nového na tom světě. A dneska, jak máme tuhle tu superpowers, bych to nazval, kdy každý dokáže udělat software, dneska, když to přeženu, tak když posuneme tuhle tu hodnotu těch lidí, nejenom se učit, ale jako tvořit, tak potom je to to zdravý prostředí, kde to AI využijeme naplno a nebudeme to omezovat, regulovat, ani nějak jako restriktivně nastavovat k tomu pravidla. Takže je to fakt jako o tom, jak si nastavíme tu rodinu a to rodinný prostředí, protože jinak to bude fakt jenom regulace a pravidla. No.
3: Objevují se názory nebo obavy, že nás umělá inteligence zhloupne. Uh-huh. Co si o tom myslíte?
4: No, já jsem se s tím setkal už hodně dávno a když to vidím na sobě, kdy já v tom trávím 20 hodin denně, úplně mi to vyplavuje dopamin a jsem kognitivně úplně zničený z toho, tak má to přesně opačný efekt. Já vlastně jsem dokázal za strašně krátkou dobu, tím, jak využívám ty technologie, do sebe vstřebat tak moc informací, že za poslední půl rok jsem se naučil víc než za posledních 5 let. A my i historicky jsme už měli jako lidstvo, když vzniklo písmo, tak myslím Sokrates jako chytrý pán říkal, lidstvo zhloupne, protože si nebude pamatovat ty věci, protože je bude mít napsaný. Pak vznikla kalkulačka, kterou jsem už tady zmiňoval, nebudeme se schopni učit, protože nebudeme přece schopni počítat a najednou děláme statistiky. Pak přišel internet, viď nás to strašně zhloupne, všechno si člověk najde, nic se nebude pamatovat a podívejte se, jak úplně extrémně dokážeme zrychlovat ten vývoj. A u toho jazykového modelu nebo obecně AI to bude dost podobný. Jo? My za prvý dokážeme vstřebat o mnoho rychleji jakoby informace, dokážeme dělat o mnoho víc věcí, takže se na nás jakoby nalepí víc informací po cestě a zároveň nám to vezme tu práci stereotypní, repetitivní, administrativní a nechá nás to dělat to, v čem jsme dobrý. Kreativita, schopnost tvoření, mezilidský vztahy a tak dále. To by nám mělo zůstat ideálně.
3: Já vám děkuji za rozhovor a nashledanou.
4: Já vám taky děkuji. Mějte se krásně.
3: Naším dnešním hostem byl expert na technologie a zakladatel společnosti A1 Gen Martin Ďurák. Těším se na vás příště opět u pořadu K věci. Nashledanou. K věci.
5: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub, maringotka, mrakodrot. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
6: Vinyl.
2: každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
6: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.
0: Krásný večer, 19 hodin ve studiu Rádia Praha už je Monika a má pro vás zprávy. Krásný večer, Moni.
7: Dobrý večer.

0: Středočeské vodárny podali trestní oznámení kvůli olovu ve vodě. Dělníci v pražských Satelicích obnovili opláštění budovy školky. Hrozil pád desek na ulici. Čeští vodní slalomáři získali dnes na mistrovství Evropy v Itálii 3 medaile. A zítra bude jasno nebo skoro jasno a oteplí se až na 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Zhruba 15 tisíc lidí v okolí Odoleny vody u Prahy stále nemůže používat vodu z kohoutku k pití nebo vaření. Vodárny v ní včera zjistily příliš vysoké množství olova. Odkud se do vody dostalo, zatím není jasné. Vodárny podaly trestní oznámení na neznámého pachatele. Záměrné znečištění ale nepředpokládají, pokračuje generální ředitel středočeských vodáren Jakub Hanzl.
2: Není to tak, že bychom měli podezření, že tam někdo přišel ze sudem a vylil ho tam, ale nedaleko od našich jímacích zdrojů se nachází skládka. To je jeden z možných dalších zdrojů, kdy mohlo k té kontaminaci dojít. Vyměnili jsme vodojemy, když se podaří, že ty vrty, které dneska dodávají nezávadnou vodu, budou i nadále nezávadné, tak je to otázka řádu dnů.
0: Případ prověřuje taky Česká inspekce životního prostředí. Lidem v zasažených obcích je k dispozici přes 20 cisteren s pitnou vodou. Přístavbu mateřské školy zrekonstruovali dělníci v pražských Satelicích. Na budově vyměnili opláštění z obkladových desek a opravili osvětlení uvnitř areálu. Nové jsou také podlahy v suterénu, který využívají sportovní a taneční kroužky. Podle stavební techničky Prahy Satelic Pavly Pečové stály práce bezmála 1,5 milionu korun.
3: Obkladové desky na školce byly velmi popraskané, takže je bylo potřeba vyměnit. Hrozil totiž pád desek na místa, kam chodí děti, když jdou ven do obory.
0: Washington navrhuje, aby se ve Spojených arabských emirátech uskutečnilo trojstranné jednání mezi Ukrajinou, Ruskem a Spojenými státy. Šlo by o setkání na technické úrovni, uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který tento týden na okraj Valného shromáždění OSN v New Yorku jednal se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Podle Zelenského by příležitostí k trojstranným rozhovorům mohl být i prosincový summit G20 v Miami na Floridě. Spojené státy na něj pozvali i ruského prezidenta Vladimira Putina. Kreml zatím účast nepotvrdil a opakovaně signalizuje, že by uvítal jednání v Moskvě. 3 medaile vybojovali dnes čeští vodní slalomáři na mistrovství Evropy v italské Ivre. Kajakář Jakub Krejčí získal zlato, kanoista Lukáš Kratochvíl při svém debutu na evropském šampionátu stříbro a Tereza Kneblová skončila mezi kanoistkami třetí. A hokejisté Sparty bojují o další extraligové body. Po posledních dvou porážkách zamířili ve čtvrtém kole Tip Sport extraligy do Litvínova a po druhé třetině Sparta vede na severu Čech 3-0. Máme před sebou prodloužený víkend, který přinese krásné podzimní počasí. Až do pondělí má v Praze a okolí po rozpuštění možné ranní mlhy převládat slunečno s teplotami kolem 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A ještě pohled na silnice, slovo má Tomáš Kolmistr. Krásný večer.
5: Hezký večer. Na příjezdu do metropole po D5 se z Plzně opatrně za sjezdem na Rudnou. Na 4. kilometru se dojíždí do Kolony, ta pokračuje až na 19. kilometr, pro osobní auto je to zhruba na půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Černý most trvá silnější provoz od Lanového mostu ke sjezdu na Dolní Počernice. V Blance směrem na Troju dejte pozor před výjezdem na Letnou, srazila se tam 3 osobní auta, blokují pravý a odbočovací pruh. V Bělohorské směrem z centra postojíte asi 10 minut před vypichem, Věčné se pojíždí před náměstím IP Pavlova a na D1 z Prahy směrem do Brna se zastavuje za sjezdem na okruh na 14. kilometru. Následná kolona pokračuje až na Šmejkalku na 24. kilometr. Zdržení je tam asi půl hodiny. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Krásný večer, 5 minut po 19. Stále posloucháte Rádio Praha a samozřejmě poslouchat Rádio Praha můžete jednoduše i díky našemu webu praha.rozhlas.cz, kde samozřejmě najdete i archiv všech našich pořadů. Co nás čeká za pár minut, tak to jsou opět Cimrmani, desítky ochotnických souborů u nás adaptují hry divadla Járy Cimrmana. Existuje ale takový fanoušci, kteří píší vlastní přednášky a jen tak pro radost v kolektivu pořádají semináře o Zimmermanových vynálezech. Podrobně už za chvíli a z muziky Miles Smith. Taky tu bude Vela. Nebo Marek Ztracený.
6: Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit, můžeš se...
4: Teď Pink, krásný večer.

0: Krásný večer, čtvrt na osm a na Rádiu Praha mají prostor opět cimrmani. Na Fajtův kopec nad Velkým Meziříčím lidé už léta jezdí lyžovat, nově tam ale vyrážejí i za Járou Cimrmanem. Místní správce rozhledny Jiří Pálka tam v posledních letech společně se svým odborně neodborným týmem objevil řadu cimrmanových vynálezů. Mistrovi lyžosáňky, kalibrační desku, srdce pro Davida nebo zeď vzdechu a my jsme se zatím to cimrmany, jakém vypravili.
1: Tamhle je zeď vzdechu, tam máme dvokno a pak skočíme pod rozhlednou, tam je ten zbytek od toho cimrmana.
2: Tak tohle bude určitě ta zeď vzdechu, ke které přicházíme s Jiřím Pálkou, správce rozhledny a areálu Fajtův kopec nad Velkým Meziříčím.
1: Taková maličká stavbička, asi 30 metrů dlouhá, 6 metrů vysoká. Podle nás to je cimrmanova zeď vzdechu, z toho důvodu, že on se inspiroval v Jeruzalémě, když tam mají zeď nářku, tak aby mohli lidi v republice vzdechat a nemuseli vzdechat na jednom místě. Takže tady ta drobná stavba má zezadu na každém kamenu, což nemůžete vidět, protože to je zasypaný hlinou, svý identický číslo. Takže ta zeď se dá rozebrat a na jiném místě přesně identicky složit.
2: Každé to dílo, které tady vidíme, je odsouhlaseno otci zakladateli, takže tady vidíme podpis doktora Zdeňka Svěráka a profesora Miloně Čepelky. Fajtův kopec je známé lyžařské středisko na Vysočině, tady jsou vidět už kotvy, vlek už je skoro připraven na zimu a my stoupáme přímo k rozhledně, která je postavená ve tvaru šroubovice DNA.
1: Musím pro klíče ještě. Tak, teďka jenom běžte dále, já jsem vám to otevřel. Hnedka se pytám za váma. Cimrmanovi díla vlastně se nacházejí v prvním patře rozhledny.
2: Cimrmanovo srdce pro Davida.
1: My jsme objevili nádherný srdce vyřezávaný z dřeva. K tomu byly jakoby kovaný šípy. A proto jsme přemýšleli, co. A vlastně jsme zjistili, že Cimrman navštívil italskou Florenci, uviděl sochu Davida a zjistil drobnou její nedokonalost a napsal vlastně italským kolegům, že rád dodělal dílo svého předchůdce Da Vinciho a že mu vytvořil srdce takzvaným srdečným obchvatem. Ten obchvat spočívá v tom, že jsou tři šípy a neprochází tím srdcem prostředkem, ale obepínají se. On to nazval, že to je vlastně Cimrmanův srdce. Srdeční obchvat, jen potom jsme zjistili, že Angličani mu to vyfoukli a udělali z toho bypass. Nazdar Lukáši, a tady je náš první kolega, magistr Dočkal, přírodní vědy.
3: Ty jsi rejža, ty jsi mi řekl, že s tím mám fláknout.
4: Karel tady není.
2: Manželka Jiřího Pálky rozdává scénáře.
1: Píšu to já skromně. Já tady našemu odbornému týmu donesu ten koncept. Ale kluci, ještě, já jsem dovezl ten kufr na tu přednášku, jak jsme říkali, že uděláme to, aby ty lidi navazovali, aby měli souvislost s tou minulou přednáškou, tak mám ten kufr a kalibrační desku a to bychom u ty přednášky vystavili.
5: A tak asi začneme, ne, kluci? Nebo já...
6: Jo, klidně.
1: Tak na značky. Dobrý večer, dovolím si vám představit náš odborný tým. Profesor Petr Zezula, magistr Lukáš Dočkal přírodní vědy, profesor Karel Šikula, přední lingvista.
2: No a teď už v technické místnosti chaty vedle rozhledny následuje zkouška odborných přednášek a jednotliví doktoři, profesoři a inženýři představují například Cimrmanovu inovaci šroubu, imbus, anebo speciální Kolumbovo vejce. A na závěr zpívají píseň Musíš za svým Tomem stát. Podle velkomezeříčských badatelů byla skladba tajnou šifrou Járy Cimrmana určenou T.G. Masarykovi.
7: Musíš za svým Tomem stát.
2: Z Velkého Meziříčí Tomáš Maleček, Český rozhlas.
8: Praha žije výlety.
9: Praha žije výlety.
8: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

Krásný večer, Marek Ztracený, obuj si své boty. Za pár minut bude Jirka Štefl, má pro vás pravidelné tipy a samozřejmě nesmí chybět v našem vysílání i krátce po 7:45, tedy už za chvíli. Teď počasí, máme před sebou prodloužený víkend, který přinese krásné podzimní počasí. Až do pondělí má v Praze a okolí po rozpuštění ranní mlhy převládat slunečnost s teplotami kolem 20 stupňů.

0: Krásný večer, stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Mahalovou, teď taky s Jirkou Šteflem, ten vás zve na náplavku. Tak Jirko, co pak se tam děje?
1: Stále jste se ještě dostatečně nenabažili pražskými vinobraními. I tenhle víkend si můžete užít další. Třeba na náplavce, kde ochutnáte vína z Jižní Moravy i ze zahraničí, burčák, no a k tomu si poslechnete živou hudbu. Další vinobrání bude v sobotu na Chvalské tvrzi v Horních Počernicích. I tam si dáte víno, burčák a zatancujete si na cymbálovku. No a jestli vás láká spojení vína s pouťovou atmosférou, tak se vydejte na Prosek. Tam si můžete poslechnout třeba Ondřeje Rumla nebo Olgu Lounovou. V pražské zoo zase oslaví Světový den goril. V sobotu se tam dozvíte, jak se v pražské zoo za desítky let změnil chov těchto největších primátů a jak se daří zdejším mláďatům. Chovatelé navíc gorilám připraví speciální překvapení v podobě hraček a dalších podnětů, které jim zpestří den. Program se zaměří taky na ochranu goril ve volné přírodě. A v kulturním centru Gabriele Loci na Smíchově bude sobota patřit knihám a všem, kteří bez nich jednoduše nemohou být. Těšit se můžete na tři programové scény, velké knihkupectví, autogramiády i stánky menších nakladatelů. Chybět nebude ani cizojazyčná literatura, deskové hry nebo nejrůznější knižní doplňky. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Šteffel, Rádio Praha.
2: Je kulturou.
3: Poznej Vltavu je zpět. Druhý ročník zážitkového festivalu bude v pondělí 28. září. Den plný objevování na řece i kolem ní. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte poznat Vltavu trochu jinak. Festival propojí současné umění, architekturu, techniku, sport či tradiční vodáctví a ukáže Vltavu z perspektiv, které při běžné cestě městem zůstávají skryté. Více o programu na www.poznejvltavu.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha. Herečka, zpěvačka, autorka i maminka Olga Lounová. Chystá se na další sraz optimistů a také na premiéru prvního vlastního filmu Brigáda. Jak ji proměnilo mateřství a proč už se dnes nebojí odkrývat ve svých textech? I o tom promluví v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Krásný večer, stále posloucháte Rádio Praha a teď už zprávy na 20. Je tu Monika, krásný večer.
1: Dobrý večer. Ve škole na východě Prahy se jídlem otrávilo přes 300 lidí. Policie o prodlouženém víkendu chystá častější kontroly na silnicích. Hokejová Sparta veze z Litvínova výhru a sobota bude v Praze slunečná s teplotami kolem 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Po nevhodně připraveném obědě ve školní jídelně v pražském Újezdě nad Lesy má zdravotní potíže už přes 360 lidí. Jde hlavně o žáky školy. U několika z nich už testy potvrdily salmonelózu. Tu doprovázejí vodnaté průjmy nebo nevolnost. Podle Davida Jilicha z kliniky infekčních nemocí pražské nemocnice Bulovka by nemocní měli dostatečně pít, aby nebyli dehydratovaní.
3: Bývají přidružené i horečky, taková celková schvácenost a výrazná úneva, a to už je stav, kdy by pacient lékařskou pomoc vyhledat měl. Nicméně vždycky se může s nějakou pohotovostní službou nebo třeba i s kolegy z naší kliniky, kde je neustálý provoz, telefonicky poradit.
1: Školní jídelna v Újezdě nad Lesy podle pražské hygieny vařila uhlířské špagety z prošlých vajec. Případ vyšetřuje policie. V pražském metru zítra začíná výluka na lince C. Provoz bude přerušený mezi Pražským povstáním a Chodovem. Omezení se týkají i stanic Opatov a Háje. Dělníci tam musí vyměnit původní dřevěné pražce za betonové. Oprava skončí v noci z pondělí na úterý, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
4: V úseku Chodov Háje bude provoz metra zajištěn kyvadlově. V denním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava XC v trase Pražského povstání Pankrác, Budějovická, Kačerov, Rostely, Dědinova a Chodov.
1: Provoz na silnicích bude o prodlouženém víkendu hlídat víc policistů. Kvůli očekávanému silnějšímu provozu vyzývají řidiči, aby jezdili opatrně. Jen od začátku týdne zemřelo na českých silnicích nejméně 13 lidí.
5: Naposledy dnes ráno zemřeli dva lidé při nehodě na Pražském okruhu. Informovali jsme o ní i v Zelené vlně.
6: Na 11. kilometru v Teradotínském mostě se srazilo osobní auto s nákladním.
5: Nejtragičtějším dnem letošního roku byla spolu se 27. červencem tato středa, kdy při dopravních nehodách v Česku zemřelo 6 lidí. Policie proto žádá řidiče, aby byli opatrní, říká mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
7: Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení.
5: Tragické byly navíc i celé letošní prázdniny. V červenci a v srpnu zahynulo na silnicích 100 lidí, tedy o 12 víc než loni. Marek Sedláček, Český rozhlas.
1: Při dnešních ruských útocích na Kyjev zemřeli 4 lidé, informoval o tom starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko, podle kterého je skoro 30 dalších lidí zraněných. Ráno ruský nepilotovaný letoun zasáhl výškový obytný dům, ve kterém zemřel 14-letý chlapec. Další útok na kancelářskou budovu zabil 3 lidi. Podle ruských úřadů při ukrajinských dronových náletech v Rusku zemřeli 2 lidé. Hokejisté Sparty ve čtvrtém kole Tipsport Extraligy bodovali, v Litvínově zvítězili 4-1 a českou fotbalovou reprezentaci dál povede jako kapitán Ladislav Krejčí. Obránce Wolverhamptonu měl problémy s lýtkem, před zítřejším zápasem Ligy národů proti Chorvatsku už se ale cítí lépe. Utkání začne v pražském Edenu zítra ve 8:45 večer. V noci a zítra bude postupně jasno nebo skoro jasno. Noční teploty klesnou na 7 až 4 stupně, zítra ale bude v Praze a okolí příjemných 20 až 22 stupňů.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
9: Po zprávách se vracíme na silnice. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se stále zdržíte na třech místech. Kolona mezi Velkými Popovicemi a Šmejkalkou je na půl hodiny. Pomalý provoz je pak i od sjezdu na Vlašim od 49. kilometru. Rozjíždí se kolona pak až za Souticemi, i tam je to ale na necelou půl hodinu. A pojďme se podívat ještě na dálnici D11. Z Prahy do Hradce se zdržíte v koloně za odbočkou na Městec Králové. Kolona mezi 53. a 58. kilometrem je na půl hodiny.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
9: Na pražské Ladronce začali dělníci budovat areál kolečkových sportů. Sloužit bude vrcholovým bruslařům i veřejnosti. Podrobně už za chvíli. A z muziky Eva Farná. Klok, klok. Nebo teď Metr James.

0: Rádio Praha stále s vámi, krásný večer. Na Ladronce v Praze 6 vznikne nový areál kolečkových sportů. Součástí sportoviště budou dva inline okruhy, výuková plocha i zázemí pro sportovce. Výstavba za více než 100 milionů korun má trvat rok.
1: Myslím si, zase až tolik se toho nezměnilo, ale jestli tady vznikne nový areál, tak to bude jako výrazná změna.
2: Říká pan Petr, který na Ladronce vyučuje už několik let jízdu na kolečkových lyžích.
1: Nevím, co to má být za povrch, ale jestli to bude přístupný a budeme to moc využívat, tak to bude fajn.
2: Chystaný kolečkový areál na Ladronce bude sloužit veřejnosti i vrcholovým sportovcům, vysvětluje hlavní inženýr projektu Tomáš Zelinka.
3: Ta celá koncepce je složena z velkého oválu, který má délku asi 400 metrů. Ten je určen pro veřejnost a pak je tady speciální ovál 200 metrový s klopenými zatáčkami, který bude pro sportovní klub anebo sportovní soutěže.
2: V areálu vznikne také parkoviště, výuková plocha a zázemí.
3: Zázemí je tady navrženo jak pro veřejnost, tak i pro ten sportovní klub. Bude tam nějaký sociální zázemí, toalety, plus vlastně šatny na převlíkání a v budoucnu snad se dočkáme i malého provozu gastro s nějakým lehkým občerstvením.
2: Na návrhu areálu se podílela také Česká unie kolečkových sportů. Podle jejího prezidenta Martina Máčela v Praze chybí tréninkové areály pro profesionální závodníky na inline bruslích.
4: Máme tady dva tréninkové areály, které jsou v podstatě vhodné jenom pro děti. Závodníci nebo reprezentanti nejsou na těch areálech, které jsou v Praze schopní v podstatě vyvinout rychlost, kterou by potřebovali při tréninku.
2: Nové dráhy pro bruslaře mají také uvolnit místo na okolních stezkách, popisuje mluvčí Prahy 6 Kateřina Maršálová.
5: Ladronka je areál volnočasový, kde se střetávají jak běžci, tak cyklisti, tak děti na bruslích, tak bruslaři, kteří si tady chtějí potrénovat. A to vede k určitý přetíženosti toho areálu a my od toho očekáváme, že areál kolečkových sportů převezme částí zátěže.
2: Za stavbu areálu zaplatí městská část přes 100 milionů korun. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
6: Co se děje v Praze?
7: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

Pondělní večer, Celine Dion dospívala na Rádiu Praha. Vypracované pažetílko a výraz, ze kterého šel strach, Linda Hamiltonová jako Sarah Connorová v Terminátorově dvojce ukázala, že akční hrdinka nemusí čekat, až ji někdo zachrání. V sobotu slaví 70. jak se z nenápadné servírky stala jedna z nejslavnějších bojovnic filmové historie, tak to uslyšíte už za chvíli. Na Rádiu Praha samozřejmě sledujeme, jaké bude počasí v Praze a okolí. Nás čeká v noci a zítra postupně jasno nebo skoro jasno. Noční teploty klesnou na 7 až 4 stupně. Zítra bude v Praze a okolí příjemných 20 až 22 stupňů.

0: České srdce a srdce z Avalonu. Teď máme krátce před 8:45. Na plakátech dětských pokojích 90. let nebyl jen Arnold Schwarzenegger. Visela na nich také svalnatá krásná a pořádně naštvaná Sarah Connor. Její představitelka Linda Hamiltonová slaví v sobotu 70. a přestože hrála i v řadě dalších filmů a seriálů, jediná role jí zajistila nesmrtelnost.
1: Kyle. The women in your time. What are they like?
2: Když diváci v roce 1984 poprvé potkali Sarah Connorovou, nebyla žádnou akční hrdinkou. Pracovala jako servírka, neměla zvláštní schopnosti a před zabijáckým strojem z budoucnosti hlavně utíkala. Linda Hamiltonová ji hrála jako obyčejnou mladou ženu, která vůbec netuší, proč má právě na ní záviset osud lidstva.
3: Kdo se nenamaže krémem s ochranným faktorem 2 miliony, bude mít smůlu, rozumíš? Vy si všichni myslíte, že jste v pohodě, jenže už jste mrtví, vy všichni, on, ty, všichni jste už mrtví.
2: O 7 let později se ale Sára vrátila k nepoznání. Zavřená v psychiatrické léčebně, posedlá blížící se katastrofou a připravená bojovat. Před 3 lety takhle na svůj návrat vzpomínala v rozhovoru pro podcast The Adam Carolla Show.
4: Když jsem pak scénář četla, říkala jsem si, sakra, musím se připravit. Potřebovala jsem být opravdu silná, abych tuhle ženu dokázala zahrát a zvládla všechno, co ta role vyžadovala. Líbila se mi hlavně představa toho šoku, že diváci uvidí Sáru z prvního filmu a pak úplně jinou Sáru ve dvojce. A když se později mluvilo o dalším filmu, pořád jsem říkala, a co kdybychom ji udělali opravdu tlustou? To by byl teprve šok. Vrátí se po 30 letech a prostě bude tlustá.
2: Sarah Connorová tehdy jako první hrdinka svého druhu změnila představu o tom, jak může vypadat ženská postava v akčním filmu. Hamiltonová, která ve volném čase nejraději čte, zahradničí a jezdí na koni, ale není jen šílená Sára. Ještě před pokračováním Terminátora získala nominace na cenu Emmy i Zlatý Globus za seriál Kráska a zvíře. A po boku Pierce Brosnana si zahrála starostku městečka, které zasáhne výbuch sopky v katastrofickém snímku Rozpoutané peklo.
5: Oxid siřičitý. Na Mount Pinatubu to vypadalo stejně a pak přišla erupce. Tahle hora je časovaná bomba. Jdeme rychle.
2: K roli Connorové se naposledy vrátila v roce 2019 ve filmu Terminátor – Temný osud. Bylo jí přes 60 a znovu absolvovala náročný trénink.
1: My name is Sarah Connor. August 29, 1997 was supposed to be Judgment Day. My son John and I stopped it. Saved 3 billion lives.
2: Linda Hamiltonová už několikrát mluvila o hereckém důchodu, jenže pokaždé, když se rozhodne skončit, přijde podle ní další lákavá nabídka. Třeba v závěrečné řadě seriálu Stranger Things si zahrála chladnou vojenskou vědkyni doktorku Kejovou. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
6: Praha žije filmy.
7: Praha žije filmy.
8: Somewhere in space.
6: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej o lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahu. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Jonas Blue a Dakota, krásný večer, posloucháte Rádio Praha, teď už zprávy na 21. hodinu. Je tu Monika, krásný večer.
1: Přeji klidný večer. Kontaminaci vody v odoleně vodě u Prahy mohly podle středočeských vodáren způsobit okolní skládky. Opozice vyvolala hlasování o nedůvěře vládě, poslanci se sejdou v úterý. Hokejisté Třince zůstávají v extralize 100% a zítra se můžeme těšit na slunečný den a teploty v okolí 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Středočeské vodárny se snaží vyčistit vodojem a vodovodní síť v odoleně vodě severně od Prahy. Ve čtvrtek tam naměřili nadlimitní hodnoty olova. Zhruba 15 000 lidí proto nesmí vodu z kohoutku pít ani používat k vaření.
3: Trošku mě to zaskočilo, musím přiznat, docela jsem se lekla.
4: Říká paní Kristýna, která přivedla svou dceru do základní školy ve Zdibech u Prahy.
3: Hned jsme se zařídili, takže jsme se nakoupili pitnou vodu a podle toho fungujeme a čekáme, co bude dál. No.
4: Školní jídelna musela vyměnit klasické talíře a příbory za jednorázové, protože by je zaměstnanci nemohli umývat. Vedení Zdib nakoupilo zásoby balené vody a rozváží je seniorům. Výpadek dodávek zasáhl také dalších 11 okolních obcí. Společnost Středočeské vodárny kvůli kontaminaci podala trestní oznámení na neznámé mého pachatele, říká její ředitel Jakub Hanzel.
5: Tuto chvíli nevíme, jaký je zdroj znečištění. Domníváme se, že to můžou být nějaké skládky, které se nachází v blízkosti těch zdrojů.
4: Kdy se podaří dodávky obnovit, zatím není jasné. Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Poslanci budou v úterý hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě. Schůzi požadovala opozice, která má potřebné podpisy pro její svolání. Opozice tvrdí, že premiér Andrej Babiš z ANO nevyřešil svůj střet zájmů. Vadí jí také výše schodku státního rozpočtu na příští rok. Jak Babiš řekl České televizi, na úterní schůzi se těší.
6: Určitě jsme jednotní. Já myslím, že jsme všichni podepsali koaliční smlouvu, poslanci a naše koalice funguje dobře. Paní Schillerová hlavně vystoupí, aby řekla lidem, jak skvělý rozpočet jsme udělali.
1: Koncern Volkswagen svolává do servisu na 4 miliony aut. Důvodem obří akce je možné opotřebení na upevňovacím šroubu v systému řízení. Kromě vozů značek Volkswagen nebo Audi musí do servisu taky auta značky Škoda.
7: Ano. Týká se i automobilů Škoda.
8: Potvrdil Českému rozhlasu mluvčí Škoda Auto Zbyněk Straškraba.
7: Týká se to modelu Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb z výrobních let od roku 2015 až do roku 2024.
8: Zákazníci budou podle mluvčího uvědoměni dopisem, kdo ho nedostane, toho se oprava netýká. Je to největší svolávací akce Volkswagenu od aféry Dieselgate před 10 lety. Na náklady koncernu se ale tentokrát nebude měnit software v autech s dieslovými motory, ale šroub za zhruba 100 korun, který může obzvlášť vlivem posypové soli časem skorodovat a prasknout. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Třinec porazil v hokejové extralize Vítkovice 8-2 a vyhrál i čtvrtý zápas sezony. Pardubice zvítězili v Mladé Boleslavi 4-1, stejně jako Sparta v Litvínově. Karlovy Vary vyhráli nad Českými Budějovicemi 5-1, Kometa v Olomouci 4-2 a Plzeň na Kladně 4-3 po prodloužení. V noci bude polojasno, postupně se vyjasní a zítra budou Prahu ozařovat sluneční paprsky, protože bude jasno nebo skoro jasno. Noční teploty klesnou na 7 až 4 stupně a zítřejší denní se budou pohybovat mezi 20 a 22 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Rádio Praha.

Svou čerstvou novinkou Tu Gloria zahájila americká kapela Train naše další setkání ve vysílání Radia Praha v pořadu Rock je náš. Pročiž vás jako obvykle vítá, dobrý poslech přeje Ilja Kučera mladší a slibuje 55 minut bytostně rockové muziky domácí, zahraniční, archivní i aktuální. Novinkou jsme začali, tak teď zpátky do minulosti k rockové klasiky.

0: Matthews. Tak takhle se jmenuje americká parta, která nám právě teď nabídla svou úplně čerstvou novinku nazvanou Beautiful Again. No a za další novinkou se z Ameriky rozjedeme na Slovensko. I u nás velmi oblíbená a velmi dobře známá kapela Horkýže Slíže právě teď vydala své nové album nazvané A čarovné slovíčko. Deska vyšla 28. srpna a je to v pořadí jejich 12. album opět patřičně potřeštěné. No a my si z téhle novinky poslechneme píseň Safari Bear.
1: Rádio Praha, rok

0: Jungle Low a další novinka, tentokrát z pera americké rockové kapely The Afghan Whigs. A po tolika novinkách je možná na čase se zase na chviličku vrátit do minulosti. Tak třeba za britskou hardrockovou legendou Uriah Heep nabídnu vám jejich skladbu Circle of Hands, původně z alba Wizard z roku 1972.
1: Rádio Praha, rock je náš.
2: Rock je náš.

Stanley Simmons. Pakliže jsou vám tahle dvě jména povědomá, není to náhoda, protože tuhle tu formaci založili synové dvou členů a rovněž tedy zakládajících členů legendární americké kapely Kiss, Paula Stanleyho a Gina Simmonse. Formace Stanley Simmons má za sebou pětici singlů, má za sebou už i několik živých vystoupení a na podzim roku 2026 chystá plnohodnotné album. My si představíme tuhletu kapelu jedním ze singlů, který dá posléze název i celému albu. Jmenuje se Dancing While the World

Day of My Life, tak tohle byl další důkaz o tom, že ani v Americe nepadá jablko daleko od stromu. Paris Jackson, dcera ikony světového popu Michaela Jacksona. Tohle byl její nový single a současně titulní píseň jejího v pořadí druhého alba. No a my si teď zase na chviličku odskočíme domů, abychom si připomněli skupinu Abraxas. A to prostřednictvím její písničky s velmi krátkým názvem Fitness.

0: Další dnešní novinka. Zpěvačka Grace Potter, a to z písní Main Street USA. Už podle názvu téhleté písničky snadno poznáte, ze které země tahleta dáma pochází. No a teď si pro změnu dopřejeme něco razantnějšího a ostřejšího. Rovněž ze Spojených států, kapela s velmi masivním metalovým zvukem, kapela Mastodon. Čeká nás rovněž její novinka, a to skladba nazvaná Mouse and Bone.
1: Rádio Praha, rock je náš. Rock je náš.

0: No a teď ještě na chvilku zásadně pootočíme stylovým kormidlem a dopřejeme si trochu progresivního roku, nebo chcete-li art roku. Poslední novinkou je skladba kapely Peter Seeking Animals, která se jmenuje Jake Sky.
1: Rádio Praha.

Dospěli jsme až k okamžiku, kdy je na čase se loučit. Ročež za poslech upřímně děkuje Ilja Kučera mladší a těší se na slyšenou opět za týden, kdy rok bude opět

0: každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás

0: Jsou to zprávy na 22. hodinu. Zdravotní obtíže po obědě v pražské základní škole hlásí přes 360 lidí. Desítky dětí skončily v nemocnici. Volkswagen svolává miliony aut kvůli vadnému šroubu. Týká se to i některých modelů značky Škoda. Čeští vodní slalomáři získali na mistrovství Evropy v Itálii 3 medaile. Sobota bude v Praze slunečná, teploty vystoupí až na 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Po nevhodně připraveném obědě ve školní jídelně v pražském Újezdě nad Lesy má zdravotní potíže už přes 360 lidí. Jsou mezi nimi hlavně žáci školy. Hygienici tam tento týden potvrdili nákazu salmonelou. 50 nemocných skončilo v nemocnici. Případ vyšetřuje i policie.
2: Zdravotní potíže hygienikům nahlásili rodiče 315 školáků. Další nakažení jsou mezi zaměstnanci školy, říká mluvčí pražské hygieny Petra Batok.
3: Nákaza zasáhla také 13 dětí ze dvou mateřských škol a 8 seniorů odebírajících obědy přes pečovatelskou službu.
2: O nemocné se stará 5 nemocnic. Nejvíc pacientů má Bulovka. Podle její mluvčí Evy Stolejda-Libigerové se už nemocnice blíží maximální kapacitě.
4: Podobná situace je i ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, kde jsme přijali dalších 5 dětí v průběhu včerejška a dneška.
2: Školní jídelna podle pražské hygieny vařila uhlířské špagety z prošlých vajec. Ředitel školy Libor Skala zvažuje rezignaci, až se dění uklidní. Veronika Šlajzová, Český rozhlas.
0: Německý Volkswagen kvůli možným problémům se řízením svolává až 4 miliony aut. Důvodem je možné opotřebení na upevňovacím šroubu v systému řízení. Kromě vozů značek Volkswagen nebo Audi musí do servisu taky vozy značky Škoda. Podle mluvčího Škoda Auto Zbyňka Straškraby společnost vyzve majitele dotčených vozidel, aby navštívili autorizovaný servis.
5: Týká se to modelů Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb z výrobních let od roku 2015 až do roku 2024. Netýká se to všech vozů a zákazníci budou obesláni písemně.
0: Podle Straškraby nebyly v souvislosti s tímto problémem hlášené žádné případy zranění ani významných škod. Papež Lev XIV. Vyzval svět k přehodnocení vývoje umělé inteligence. Zmínil také ztrátu lidskosti. Řekl to v projevu v Elysejském paláci, kam zamířil v rámci své čtyřdenní návštěvy Francie. Podle papeže by AI mohla vytvořit budoucnost, ve které ráj strojů převezme kontrolu nad zemí. Lidé by se taky měli ujistit, že o etických otázkách budou rozhodovat sami a ne AI. 3 medaile vybojovali dnes čeští vodní slalomáři na mistrovství Evropy v italské Ivre. Kajakář Jakub Krejčí získal zlato. Kanoista Lukáš Kratochvíl při svém debutu na evropském šampionátu stříbro a Tereza Kneblová skončila mezi kanoistkami třetí. A hokejisté Sparty po dvou porážkách v řadě bodovali. Ve čtvrtém kole Tipsport Extraligy Pražané zvítězili v Litvínově 4-1. Máme před sebou prodloužený víkend, který přinese krásné podzimní počasí. Až do pondělí má v Praze a okolí po rozpuštění ranní mlhy převládat slunečno s teplotami kolem 20 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i

Ústavu vede most, který v Praze budí pozornost už na první pohled. Dvorecký most, otevřený na jaře 2026, spojuje Podolí se Smíchovem a patří mezi nejmodernější dopravní stavby v metropoli. Most je určený hlavně pro tramvaje, autobusy, chodce a cyklisty. A jeho podoba vzbudila velkou pozornost i mezi architekty. Někteří ho totiž označují spíš za sochu než za klasický most. Pod mostem navíc vzniká

0: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
1: Zóna 90.
0: Hodina hitů, která baví vás i nás.
1: To nej

na Rádiu Praha. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražáku mě hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Postavení Romů v Evropě není zdaleka ideální. Plyne to z aktuální zprávy 34 expertních organizací z 18 zemí Evropy. Organizací, které mapují jejich práva. Zpráva s názvem Roma Rights Review popisuje příklady nenávistných projevů, nevhodného přístupu policie nebo dokonce nuceného vystěhovávání. Jak vidí situaci Romů jeden z jejich nejvýznamnějších ambasadorů v Evropě, případně i ve světě. Mým hostem dnes je Petr Torák. Muž, jehož rodina odešla z Česka po rasových útocích z roku 1999. Léta působil jako policista, ocenila ho britská královna. Dnes je honorárním konzulem České republiky a stále vede svou britskou nevládní organizaci Kompas. Těší mě, že jste tu s námi. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Pořadem vás provede Martina Mašková.
2: Leonardo Plus.
0: V roce 1999, kdy jste byl studentem, tak jste čelil útoku skinheadů. Co se tenkrát stalo?
1: Bylo to tak, že v té době můj otec byl politicky angažovaný, pomáhal Romům v Liberci, zakládal vlastně i romské centrum nebo romskou organizaci a mě do těchto aktivit zapojoval. A právě kvůli těmto aktivitám, ale zároveň i kvůli petici, kterou se pisoval kvůli stavění zdi v Matiční ulici v Ústí nad Labem, začaly chodit výhrušky a myslíme si, že i právě kvůli tomu za bílého dne, když jsem šel vlastně centrem města a šel jsem do nákupního střediska, tak mě obklíčilo po cestě ven z toho nákupního střediska pět skinheadů, kteří do mě kopali, bouchali do mě, vyhrožovali mi, potom chtěli ode mě i peníze, potom se mi podařilo utéct vlastně domů.
0: Zkušenost, kterou jste měl tehdy s policií, tak nebyla moc dobrá.
1: Bohužel ne, zrovna v ten samý čas, kdy se tady to stalo, tak já i otec jsme si podali přihlášku ke státní policii, kde jsme chtěli pracovat. Byli jsme už v polovině těch přijímacích testů, kdy právě tady ten incident se stal. A když jsme to šli nahlásit na policii, tak jsme se vlastně setkali s výsměchem a s takovým nezájmem to nějak řešit. De facto nám bylo řečeno, že pokud neznáme jména těch pachatelů, tak se s tím nedá nic dělat.
0: Jak se změnila od té doby, od toho roku 99, tahle situace? Změnilo se to?
1: Já myslím, že tam je určitý posun. Vidím to, hlavně samozřejmě sleduji to v tom, jak ty případy se dostávají, pokud neprojdou jakoby tím soudním systémem v České republice, takže jsou dále posouvány potom k Evropskému soudu. Takže určitý posun tam je. Samozřejmě i ta kultura a to pozvěžení té romské komunity, kde sami už vědí, na koho se obrátit, kde mohou mít vlastně zastoupení, nebo to, že vlastně jsou v radě vlády, už je určitý posun.
0: Máme tady ve studiu vaši novou knihu, která už vyšla v angličtině, myslím, že teprve vyjde v češtině, knihu s názvem Kde je domov můj. Tam popisujete, proč jste se chtěl stát policistou a vy jste se tím policistou opravdu stal. Jak trnitá cesta k tomu vedla?
1: Ten sen stát se policistou jsem měl už někde od nějakých 10 let. Byl to vlastně taky ten klukovský sen, stát se superhrdinou, prostě roztrhnout tu košili, mít pod tím uniformu a pomáhat a chránit. Když já jsem byl 19letým mladým mužem v České republice, tak jsem chtěl ukázat všem, že i přesto, že jsem Rom, že mohu být tak dobrý jako každý jiný. Potom, co jsme se dostali do Británie, tak samozřejmě jsem se nejprve musel naučit anglicky, pak se nějakým způsobem začlenit do té společnosti a až v roce 2006 se mi podařilo nejprve se stát městským policistou a po roce a půl státním policistou.
0: To je velký rozdíl, myslím, jako z hlediska toho, co si musí člověk osvojit?
1: Ano, je tam velký rozdíl, protože ten městský policista, speciálně v Británii, je pravým bobíkem, ten strážník, který chodí do škol, do domů seniorů, do obchodu, baví se s lidmi, seznamuje se a je přátelským vzorem té policie.
0: A oproti tomu ten státní policista už tam už jako víc cítit ta, řekněme, represivní role?
1: Samozřejmě, ten community policing, ten koncept, který de facto pochází z Británie, je vlastně od toho strážníka městského policisty až po vedoucí policisty, ale samozřejmě potom jsem se musel naučit, jako státní policista jsem se musel naučit spoustu definicí právních norem, to byla nová výzva pro mě.
0: V britském městě Peterborough jste nakonec se usadil a dodnes tam žijete, vedete tam řadu let neziskovou organizaci. Tenkrát jsme ještě u té policejní dráhy, tak jste se zabýval, pokud jim třeba i obchodem s lidmi, co bylo náplní téhle té práce?
1: Už jako městský strážník jsem se začal seznamovat, potkávat lidi, kteří se začali svěřovat s tím, že jsou vykořisťováni. To byli Češi, Slováci, Poláci, Litevci a tak dále. Díky tomu, že jsem si vybudoval důvěru v těch komunitách, těch obětí začalo za mnou chodit více a více. To mě provázelo celou policejní kariéru, celých 11 let. Pak jsem se tomu i posledních možná 5 let věnoval naplno ve funkci detektiva, kde jsem pomáhal teda jednak lidem, kteří vykonávali nucenou práci, anebo potom prostituce.
0: Co byla nejúčinnější prevence toho, aby se to nedělo?
1: Osvěta. My jsme začali jednak pracovat s českou policií, se slovenskou policií, dávat informace lidem, kteří byli v té době zranitelní, ať to byli bezdomovci, lidé s nějakou závislostí, ať už na drogách nebo na alkoholu, lidé z dětských domovů, často tam byli i oběti z romských osad. Potom na letištích jsme dávali různé letáky lidem, kteří přijížděli, ale zároveň potom i navazování důvěry s lidmi, kteří pracovali v těch továrnách, kde často vlastně nejvíce končilo těchto obětí.
0: Čili začalo to všechno pochůzkovou prací, že jste opravdu chodil dům od domu jako městský policista, tím, že jste jim mluvil jazyky, že, kterým rozumí ty lidé, tak jsem měl blízko k těmto komunitám a všechno to ocenila britská královna řádem MBE. Jakou odezvu to měl v těch komunitách, se kterými jste pracoval?
1: Samozřejmě bylo to obrovská hrdost. Spoustu lidí mi psalo, volalo, kontaktovalo mě různými způsoby a gratulovali mi k tomu. Byli velice hrdí na to, že buď Róm z jejich komunity nebo i Čech z české komunity dokázal něco takového a ukázal i britské společnosti, že i my Češi a zároveň potom i Rómové můžeme dokázat něco tak velkého. Ale zároveň samozřejmě tam byla potom i ta druhá strana, kde tam bylo potom ještě takové očekávání, tak teď si dostal řád, teď musíš nám pomoct, když teda chceš dělat více, tam to očekávání potom bylo ještě větší.
0: Co dnes dělají Romové, kteří odešli do Británie v podobné době jako vy, kolem toho roku 99?
1: V dnešní době to už je druhá, někdy i třetí generace. Ti, kteří právě přišli v těch 90. letech nebo později, tak jsou úplně začleněni, jejich děti už jsou plně integrovaní do toho systému, mluví plynule anglicky a myslím, de facto jsou jakoby členy té britské společnosti. Dokonce až natolik, že se začíná bohužel, a to už je zase potom té negativní stránce, že začínají de facto zapomínat na tu svou kulturu, jazyk. Často ty děti už ani nemluví třeba česky, ani romsky.
0: A doma se nemluví, česky mluví.
1: Už
0: doma.
1: Potom ani ne, u té druhé generace, která už třeba vyrostla v Británii nebo vyšla v tu školu, tak už mluví se svými dětmi převážně anglicky, ale jsou plně etablováni a dneska máme tam policisty, máme tam sociální pracovníky, máme tam lidi, kteří pracují ve školách, právníky a tak dále, takže těch profesionálů a těch, kteří se dostali na vysoké školy a ukončili vysokoškolské vzdělání, je velké množství.
0: Přemýšlel jste třeba i po letech a s tou letitou zkušeností britského policisty, co byste poradil romskému dítěti, které by se dostalo do podobné situace, jako jste byl tenkrát v Liberci vy?
1: Určitě bych poradil nemlčet, nedržovat to sobě, mluvit o těch věcech. Pokud se to nepodaří při otevření jedních dveří, tak samozřejmě to zkusit někde jinde. Prostě opravdu o těch věcech mluvit a zároveň strašně důležité být patřičně hrdý na svou identitu. To si myslím, že je strašně důležité, něco, co já jsem se naučil po té mé cestě, během které jsem se hledal, opravdu být hrdý na to, odkud pocházím, že jsem Róm, že jsem Čech, prostě na všechny ty různé identity, které člověk má, být na to hrdý, ale zároveň nikdy se nevzdávat.
0: Mým hostem Leonarda Plus je zakladatel a ředitel britské nevládní organizace Kompas, honorární konzul České republiky Petr Torák, který je ambasadorem práv Romů v Evropě ve světě.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Čerstvá zpráva Roma Rights Review popisuje příklady rasismu a nenávistných projevů, také diskriminačního přístupu policie, nuceného vystěhování v řadě míst Evropy. Jak v tomhle kontextu a vlastně už i trošku z pohledu zvenčí vidíte tyhle případy v České republice? Co považujete za klíčové, na co by se měly úřady zaměřit?
1: Tak v první řadě si myslím, že to je segregované vzdělávání, které je stále problémem a vím, že i vlastně nedávno na to upozornila Evropská unie, kde stále i přes ten rozsudek DH versus Czech Republic stále dochází k segregování romských žáků, ať už ve speciálních třídách nebo školách, kde jsou převážně třeba romské děti. Já to vidím z britského systému, tam opravdu nemůže dojít k inkluzi a nemůže dojít k žádnému posunu, pokud ty děti, romské děti, nebudou začleňovány do mainstreamového vzdělávacího systému. Jednak nemají tak kvalitní vzdělávání, za druhé nejsou potom schopni samozřejmě fungovat mezi neromskými dětmi nebo potom později i neromskou vlastně společností, ale zároveň i ta neromská část populace potom nemá ten kontakt. Vlastně jediné, co vědí o Romech, je to, co se dočtou nebo slyší někde v médiích nebo slyší někde od rodiny, od známých, ale nemají ten přímý kontakt s Romy, protože často potom já jsem se setkával s lidmi, kteří, wow, já jsem nikdy nepoznal Roma, ale teprve teďka vidím, že jste
0: tady
1: vlastně,
0: v Česku.
1: No, že jste úplně vlastně jako my, takže tam opravdu je potřeba, aby ty děti byly dávány do mainstreamových tříd, mainstreamových škol, to je první věc.
0: Můžete jenom úplně v kostce připomenout ten soudní případ, o co v něm šlo?
1: Tam šlo o to, že několik dětí bylo v Ostravě dáváno do zvláštních škol nebo speciálních škol a ten případ se dostal až k soudu lidských práv a tam bylo potom rozhodnuto, že vlastně Česká republika diskriminuje děti na základě jejich rasy.
0: Důvod k tomu soudnímu případu a k tomu rozsudku byl, že vlastně jako kdyby automaticky ty děti přecházely do speciální škol, protože ty speciální školy jsou určené, pokud vím, pro děti s handicapy a tak.
1: Přesně tak, ano. A já jsem byl vlastně toho svědkem, kde na základní škola paní učitelka se snažila přimět mé rodiče, aby mě dali do zvláštní školy pouze na základě toho, že jsem byl jediným Romem ve třídě, argumentovala tím, že tam budu mít více kamarádů. V minulosti bohužel to opravdu bylo tak, že ty romské děti nechodili do zvláštní školy kvůli handicapu, ale kvůli tomu, že byli Romové.
0: Ve které evropské zemi to mají v tomto ohledu Romové nejtěžší nebo těžké rovněž?
1: Na Slovensku stále také dochází k té segregaci. A to jsou asi dvě země, kde vím, jako já jsem procesoval i Rumunsko, Maďarsko, Polsko, ale nesetkal jsem se s tak silnou segregací ve školách, jako v těchto dvou zemích, bohužel.
0: Co pomáhá Romům v Británii, kde přece jenom ta inkluze má velkou tradici, zavedená demokracie, samozřejmě také se svými problémy a s rasistickými projevy, tak jako jinde v Evropě, ale ten vzdělávací systém, myslím, je připraven na to začlenění. Nevím, jestli osobně jste s tím už udělal nějakou konkrétní zkušenost, možná spíš v roli policisty nebo zakladatele nevlád.
1: Tak já mám velice blízko k tomu vzdělávacímu systému ve Velké Británii, protože tam i pracujeme vlastně skrze naši organizaci, posíláme tam naše vycvičené mentory, takže vidíme do toho vzdělávacího systému a je to opravdu inkluzivní systém se vším, co k tomu patří. Od chvíle, kde ten romský žák je prostě přidělen do té spádové školy podle svého bydliště a potom vlastně se tam pracuje s tím dítětem jako individuem. Takže pokud neumí vůbec anglicky, tak je dáváno do mainstreamového vzdělávacího systému tam, kde nepotřebuje tu angličtinu, takže třeba na tělovýchovu, na nějaké hudební lekce nebo tak. Ale potom na ty ostatní lekce jde vlastně do třídy, kde se pracuje s těmi dětmi, hlavně na tom, aby si zlepšili tu angličtinu. A jsou tam tak dlouho, jak jenom potřebujete. Že pokud to dítě se naučí anglicky za měsíc, tak hned potom vlastně jde do toho mainstreamu. Není tam udržováno zbytečně třeba celý rok. Zároveň hned vlastně třeba po té hodině angličtiny jde zpátky do té mainstreamové třídy a je společně s tou třídou.
0: To je hlavní rozdíl možná oproti našemu vzdělávacímu systému, že je rychle jako převeden zpátky.
1: Přesně tak, to je ten první hlavní rozdíl. Druhý je, že se tam oslavuje ta různorodost, že dítě nebo i ten rodič při registraci toho dítě vstupuje do té školy a vidí, vítejte ve všech různých jazycích, i v romském, českém, slovenském a tak dále. Jsou tam různé vlajky ze všech zemí. To dítě jde dál do školy a tam jsou nástěnky třeba s romskými pozitivními vzory. Takže to dítě tam opravdu cítí, že různorodost je oslavována, že to není stigma. Oslaví se tam romské mezinárodní dny, dny romského jazyka. To je právě ta obrovská výhoda. Zároveň, když se tam stane nějaký incident, samozřejmě i v Anglii se dějí různé incidenty, tak ta škola nebo případně potom policie ten případ vyřeší mnohem rychleji a efektivněji než kdekoliv jinde.
0: V té zprávě o právech Romů, té aktuální, která je výsledkem práce desítek expertů z 18 zemí Evropy, se mluví o útocích, jsou tam uváděné příklady, třeba dubnový útok v Maďarsku, kde maskovaní neonacisté vnikli do domu romské rodiny, nebo v severním Irsku po obvinění tří romských mladíků ze znásilnění následovali žářské útoky, další násilnosti. Mohla bych uvádět více příkladů segregace, když se Romové chtějí někde usadit a tak dále. Co z toho opět z té vaší praxe v nevládní organizaci je účinná prevence těchto událostí?
1: Tak ta prevence je tím základem a je to něco, co jednak my děláme jako organizace v Británii, ale zároveň Británie nám umožňuje tady to dělat ve velkém měřítku a de facto nás sami vyhledávají v tom, aby jsme tu prevenci dělali, ať je to už přednáška pro děti ve školách, nejenom romským dětem, ale všem dětem v té škole. Minimálně jednou ročně to děláme právě ty přednášky v různých školách, na středních, základních, na univerzitách. Děláme přednášky pro učitele, aby věděli, odkud ti žáci vlastně pocházejí, čím musí třeba projít. Zvou si mě na přednášky pro vězeňskou službu, policii, sociální pracovníky. Takže v tom je, vidím já ten základ té prevence, ale zároveň potom i jakoby ta osvěta dál, co se týče třeba oslav Mezinárodního dne Romů přímo v centru města před radnicí, kde i starosta se zúčastní se další úředníci. V tom vidím obrovskou pomoc.
0: Jak podstatné je slovo, jak podstatná je rétorika ze strany politiků. Opět zase zajímá mě to srovnání Británie, Česká republika. Předpokládám ze své zkušenosti z práce nebo z života Británii, že ta hranice toho, co si může dovolit říct politik, co si může dovolit, aniž by vlastně už ten tlak společnosti ho donutil rezignovat, je trošku někde jinde.
1: V Británii ta hranice je posunutá hodně vysoko. Tam, když politik by řekl něco veřejně, třeba jako když jsem slyšel v českém třeba kontextu politiky, kteří mluvili o Romech, jako Havěť, nebo jsem viděl billboardy různé, nebo že třeba Romové nebyli oběťmi holokaustu, tak samozřejmě tady to by se Británii nestalo. A pokud by se to stalo, tak ten politik by automaticky samozřejmě obrovské kritice a případně by museli odstoupit a možná by byl i vyšetřován policií. Ale musím samozřejmě i zdůraznit jednu věc, že co se týče třeba retoriky vůči travelerům nebo gypsies, tak i v Británii je to vlastně hodně na hraně, kde často ty politici, nedávno jedna z političek konzervativní strany měla takovou hlášku, že travelerům a gypsies prochází kriminalita beztrestně. De facto je nazvala komunitu jakoby kriminální. Takže co se týče gypsies a travelers, tak tam stále ještě Británie selhává. Ale jinak, co se týče Romů a ostatních komunit, tak tam jsme daleko vlastně v porovnání s ostatními evropskými zeměmi.
0: Když mluvíte o travelerech, rozumím tomu správně. Já mám tu zkušenost tedy jenom z Francie, kde jsem se setkala s těmi Romy, kteří vlastně spíš Sinty, kteří kočují. To znamená, měli možnost třeba si vyhradit nějaký prostor, kde jako dočasně byli a pak třeba měli možnost zase odcestovat dál, čili města vyčlení místa, kde můžou být. Tak to, když řeknete travelers, tak máte na mysli tyhle komunity jako kočovných Romů?
1: Jsou to lidé převážně z Irska, ze Skotska, z Walesu, kteří jsou etnická minorita i ze zákona vlastně popsaná. Nemají vlastně nic společného s tou romskou diasporou z Indie. I přesto, že samozřejmě mezi nimi jsou někteří angličtí Romové, ale jsou to převážně Irové, Skotové a z Walesu.
0: Tak jste vlastně mluvil o tom, že často teď v Británii vlastně politik musí rezignovat, pokud se dopustí nějakých výroků, tak vlastně ta zpráva Roma Rights Review aktuální, ta popisuje také příklad z České republiky, případ bývalé místostarostky z Moravské Ostravy a Přívozu, která dokonce mimo jiné řekla, že vzdělání není životním cílem Romů. Mluvila o mentalitě po zveřejnění těch výroků z funkce odstoupila. Takže asi zřejmě ta samočistící schopnost společnosti nebo ta zpětná vazba ze společnosti přichází už i tady, ale ta zpráva konstatuje, že jsou oblasti, kde jako se moc věci nedaří měnit a to je opět, jako řekněme, širší evropský trend. Bydlení patří k oblastem, kde ta evropská politika začleňování Romů selhává nejčastěji. Je to taky z vašeho pohledu?
1: Určitě. To bydlení je obrovským problémem, ať už v České republice nebo na Slovensku. Na Slovensku hlavně jsou ty osady, kde Romové žijí v otřesných podmínkách, jako když si člověk uvědomí, že se bavíme o evropském státu ve 21. století, že tam žijí lidé v dřevěných příbytkách bez vody, bez elektriky, bez sociálního nějakého zařízení. To je samozřejmě hrozné. V České republice samozřejmě stále ten problém také je. A tady to je právě něco, co se mi strašně líbí v Británii, že už od první chvíle, kdy začali třeba Romové jezdit do Británie jako žadatelé o azyl, tak ty města, kam byly přidělovány ty rodiny, je začleňoval do různých vlastně míst v tom městě, že nevytvářel umělá géta.
0: Do různých čtvrtí.
1: Do různých čtvrtí, přesně tak. A tím pádem vlastně ta romská rodina, která nejenom měla souseda Angličana na druhé straně Somáce, tak mohla pozorovat, OK, tak v pátek musím dát koš ven, odpadky se třídí takhle a takhle. Zahradu si musím posekat jednou za měsíc a začali vlastně kopírovat ty sousedy a tím se začali mnohem jednodušeji. A v tom já vidím ten obrovský význam.
0: Co Rada Evropy nazvala začarovaným kruhem mezigenerační chudoby a porušování lidských práv?
1: Pokud tam není vzdělání, pokud tam není jakoby posun v té rodině, v tom sousedství, tak tam bohužel budeme stále udržovat ten status quo v té komunitě. Přesně tam potom z toho začarovaného kruhu není výstup. Já samozřejmě už to mohu pozorovat po nějakých skoro 30 let, co se děje v některých městech, speciálně třeba na severu Čech nebo v jiných částech České republiky.
0: Další věc je vlastně ta podpora evropských států iniciativám, podobným iniciativám, jaké vyvíjíte vy v té nevládní organizaci Kompas Británii. V té zprávě European Roma Review síť pro práva Romů vyslovila určitou obavu v souvislosti s připravovaným novým evropským rozpočtem na to příští období, míněno rozpočtem Evropské unie na roky 2028 až 2034. A tam zaznívá obava, že, cituji, to cílené financování Romů může být rozpuštěno do širších národních nebo regionálních fondů. Konkrétní podpora diskriminovaných komunit se tím oslabí. Ten rozpočet ještě není hotov, že teprve probíhá turné předsedy Evropské rady Antonia Košty po jednotlivých evropských zemích. Jak to připravit, aby i ta státní podpora vyjádřená financemi byla adekvátní?
1: Já osobně sdílím tady tu obavu. Myslím si, že to financování iniciativ, které podporují inkluzi Romů, je slabší a slabší. Já to vidím za posledních 10 let, opravdu to hodně osláblo a samozřejmě vlivem extremistických třeba skupin nebo spolků v celé Evropě. To bude mnohem větší výzva do budoucnosti. Myslím si, že pokud Evropa udělala aspoň určitý krok kupředu, tak pokud teďka se to nějakým způsobem omezí, tak zase je pravděpodobné, že budeme pár kroků zpět. A to by mohlo mít jakoby obrovský jakoby negativní vliv na tu inkluzi jako takovou, ale i harmonii ve společnosti, protože samozřejmě pokud Romové nebudou začleněni a bude se vytvářet ještě větší segregace, tak samozřejmě to bude mít i obrovský vliv na to, jak to bude vnímat většinová společnost a viděli jsme sami, jak daleko to může dojít v těch 90. letech, kde ty vztahy byly velice vyhrocené. Asi žádný stát nechce, aby se něco takového opakovalo.
0: Byl jste poctěn i tím, že jste měl příležitost setkat se s Barackem Obamou, bývalým americkým prezidentem. Jakou inspirací to bylo? Ptám se opět vlastně na tu podporu z nejvyšších míst pro nejenom financování, ale zajištění práv romské komunity ve světě.
1: Setkal jsem se s prezidentem Obamou asi 3-4 roky. Bylo úžasné vidět, jak vlastně člověk tak vysoce postavený byl uvědomělý toho, co se v Evropě vlastně děje a jaká je situace Romů. Čím víc jsem se setkával s lidmi jako Barack Obama, lidi z britské vlády a z dalších vlád, samozřejmě i tím, jak cestují od Asie po Afriku, po Latinskou Ameriku a další země, tak opravdu vidím, jak je strašně důležité mít tu podporu. Já, jelikož jsem členem vlastně Rady vlády pro vzdělávání, vidím, jak je opravdu strašně důležité mít tu podporu. Pokud Rada vlády v jakékoliv zemi nebo ty nevládní organizace nemají tu podporu vlády, tak je strašně potom vlastně těžké se posunout kupředu. Jsem v kontaktu s ministerstvem třeba pro vzdělávání ve Velké Británii nebo s úředníky, s poslanci v našem vlastně kembridském hrabství, tak to strašně pomáhá k tomu, abychom mohli tu naši funkci nejenom vlastně vykonávat dobře, ale aby i ta romská komunita měla pocit, že jsou vyslyšeni, že mají možnost vyslovit svůj názor, že tam opravdu je možnost pro ně se začlenit tak, jak potřebují. A v tom já vidím ten obrovský úspěch třeba právě v Británii nebo v jiných zemích.
0: Ale tedy v čem se to vyjadřuje? Vyjadřuje se to tím, že třeba vysoce postavený politik veřejně prezentuje, že se setkal s Romy. Tam je asi tenká hranice mezi tou reálnou podporou a mezi podporou na oko, zájmu kampaně třeba.
1: Je tam obrovský rozdíl mezi tím, jestli se politik vyfotí někde v ghetu nebo nějaké segregované oblasti nebo vyloučené oblasti s romskou komunitou, s romskými dětmi, anebo jestli opravdu s nimi tráví čas, zajímá se o to dění v té komunitě. Já mohu dát třeba příklad Paul Bristow, který byl poslancem v Peterborough. Ten třeba, když vlastně chtěl vyjádřit tu podporu romské komunitě, ale zároveň chtěl i zvýšit osvětu a znalost o romské komunitě ve vládě, tak vystoupil během svého působení v tom House of Commons, vystoupil a řekl, já jsem přítelem Romů a tím udělal obrovskou službu, nejenom vlastně romské komunitě, ale zároveň i celé společnosti, protože ukázal opravdu, že stojí za těmi Romy. Tak by měla vypadat právě taková ta uvědomená podpora té komunitě, ale zároveň být i viděn tou většinou společností. Aha, tak pokud třeba pan prezident chce být ambasador té komunitě, tak asi to něco znamená.
0: Leonardo Plus byl Petr Torák, který je honorárním konzulem České republiky, ředitelem britské nevládní organizace Kompas. Jsem moc ráda, že jste nám věnoval čas.
1: Já vám také moc děkuji.
0: Druhou část našeho pořadu si budete moci poslechnout v podcastových aplikacích, kam patří i Můj rozhlas, nebo na našem webu plusrozhlas.cz. Budeme mluvit o tom, jaké dění kolem romské komunity v Evropě aktuálně stojí za pozornost a vrátíme se k situaci Romů v České republice.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus
3: na Rádiu Praha.
2: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10. hodině.
4: Rádio Praha.

0: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
2: Jak tvar a velikost nanovláken ovlivňuje interakce s mikroorganismy a proč budoucnost našich jídelníčků leží v laboratoři. I o tom si budu povídat s mikrobioložkou Simonou Peroutkovou, donedávna Lencovou, kterou tímto vítám v pořadu Žárovky.
3: Já moc děkuji za pozvání.
0: Žárovky.
2: Já se na dnešní rozhovor opravdu těším, protože to bude velmi pestré. Simona totiž zastává několik různých rolí, od vlastních výzkumů přes popularizaci biotechnologií až po to, že je součástí nejrůznějších iniciativ, které se snaží o to, aby se vědecké výsledky dostávaly do praxe. A já bych chtěla začít v laboratoři. Co zkoumáš? Jak si to představit?
3: Můj výzkum je relativně široký, ale když to nějakým způsobem vlastně zobecním, tak se zaměřujeme hlavně na interakce nanomateriálů s mikroorganismy. Kombinujeme vlastnosti dvou opravdu malých světů v nano- a mikroměřících a zaměřujeme se hlavně na to, abychom dokázali porozumět, jak mikroorganismy, takže bakterie, kvasinky, občas i plísně, interagují s různými typy nanomateriálů, takže s nanovlákny, nanočásticemi a dalšími různými materiály tohoto typu. Ten náš výzkum je, řekla bych, unikátní v tom, že se zaměřujeme hlavně na morfologii nanomateriálů, na to, jak dokážeme nebo nedokážeme ovlivnit pomocí třeba průměru vláken nebo velikosti těch jednotlivých částic zamezit nebo naopak podpořit třeba nějakou adhezi mikroorganismů. To znamená, jak se třeba dokáží uchytit na ty jednotlivé materiály a jak tam vlastně tyhle ty tvarové nebo morfologické vlastnosti mohou úplně měnit tyhle ty typy interakcí.
2: No, já jsem se nedávno dozvěděla, že jste byli jedni z prvních, kdo se takhle vlastně systematicky začal zabývat tím, jak velikost nebo tvar ovlivňuje ty mikroorganismy. Mě by ale zajímalo, k čemu je to dobré, proč je potřeba znát tady tu interakci.
3: Je to pravda, jak jsi zmínila, tak si myslíme, že jsme jedni z prvních, kdo se tomu věnují víc systematicky. Ono téměř v každém článku, který je nějakým způsobem zaměřený na biologické interakce nanomateriálů, tak je vlastně zmíněna tahle oblast jenom velmi okrajově a není tomu úplně věnována taková ta hlavní pozornost. A my jsme se rozhodli, že se vlastně na to podíváme trochu blíže, když jsme měli takový krásný set různých nanomateriálů, které se lišily průměrem vláken a takovýhlemi různými morfologickými vlastnostmi. A zjistili jsme, že jsou tam nějaké zákonitosti, které potom hrají roli. K čemu je to dobré? K tomu, že pokud zjistíme opravdu detailně, jak tyhle interakce fungují, tak budeme schopni cíleně buď podpořit žádoucí buňky, žádoucí mikroorganismy k tomu, aby na ty materiály vlastně nasedaly, aby jim to tam opravdu prospívalo. Takže můžeme třeba použít tyhle ty materiály jako podklady k nějaké kultivaci probiotických mikroorganismů nebo dalších mikroorganismů, které jsou velmi žádoucí, velmi potřebné. A nebo naopak, což je vlastně jeden z těch našich hlavních cílů, je potlačení těch mikroorganismů. To znamená, hlavně třeba v medicínských aplikacích můžeme nějakou cílenou morfologii, která neumožňuje těm bakteriím, aby na ten materiál dobře nasedly, třeba snížit množství potřebných antimikrobiálních látek, protože samotným tím tvarem toho materiálu, jeho vlastnostmi, dokážeme už určitým způsobem těm bakteriím nežádoucím nějakým patogenům zabránit, aby ten materiál kolonizovali a potom aby vyvolali nějakou infekci.
2: Takže aby se tam nedrželi už jenom tím materiálem samotným.
3: Přesně tak, jenom aby se jim tam vůbec nelíbilo, aby nechtěli dál růst, množit se.
2: To je jeden projekt. Co ty další? Protože v laboratoři máte mnohem více projektů.
3: To téma se vlastně rozšířilo během posledních let. Kromě těch nanovlákenných materiálů, tak se věnujeme i různým dalším typům nanomateriálů, včetně třeba nanodiamantů nebo nějakých odpadních produktů, které mají nanovelikosti. A tyhle ty materiály můžeme používat třeba jako aditiva, jako přídatné látky do nějakých kompozitů. Například teď se věnujeme stavebním materiálům, které dokáží pojmout tyhle ty nanomateriály a ty nanomateriály tam můžou výrazně zlepšit mechanické vlastnosti a zároveň zachovat nějakou bezpečnost těch materiálů.
2: Mě zaujaly ty nanodiamanty. Jak si to představit a k čemu to třeba může být dobré? Takový materiál, k čemu může sloužit?
3: Nanodiamanty mají obecně hodně široké použití a vlastně jsou to uhlíkové materiály, které mají opravdu malé rozměry, které se dají dobře modulovat v tom směru morfologickém. Můžeme mít velmi malé částice i nějaké trochu větší a můžou sloužit jako docela dobrý nosič dalších látek. My teď třeba v tom posledním výzkumu, když uvedu konkrétní příklad, tak jsme se zaměřili spolu s Fyzikálním ústavem Akademie věd na nanodiamanty, které na sobě ještě mají navázaný chitosan a stříbro a řešili jsme jejich teda antimikrobiální vlastnosti. Je to spíš základní výzkum. Teprve testujeme, co všechno je možné, co si můžeme dovolit a věříme, že těch aplikací bude poměrně hodně, můžou být široké.
2: Jak tady ta tvoje specializace vlastně vznikla? Jak jsi zvolila tenhle obor? Čím tě zaujala?

0: Ty krom toho, že jsi vědkyní a vedeš si vlastní vědecké projekty, tak jsi také vyučující a vedoucí projektů. Jaké jsou dnešní studentky a studenti? Jaký mají zájem o biotechnologie?
1: Já to vnímám tak, že zájem mají velký, protože to téma se opravdu začíná dostávat do povědomí široké veřejnosti a myslím si, že dostává pomalu, ale jistě dobrý mediální prostor a i na středních školách je větší důraz na to, aby i biotechnologie byly více prezentovány jako ta nedílná součást našich životů. A řada studentů se k nám hlásí opravdu už po střední škole s tím, že by rádi dělali nějaké biotechnologické téma, které má smysl. Myslím si, že v tom právě vidí tu aplikovatelnost a ten přesah od nějaké základní vědy právě do praxe, který opravdu můžou potom aplikovat do vlastního života, můžou zlepšovat prostředí nebo životy nás všech. Takže já si myslím, že ten zájem stoupá. My se snažíme na to reagovat a zavádíme kromě těch klasických standardních chemických nebo biologických předmětů, které u nás učíme, tak i takové inovativní předměty nebo předměty, které vlastně mají zvýšit povědomí o těch novinkách, o těch hlavních zajímavých aplikacích, které v biotechnologii můžeme najít. Takže třeba i já budu od příštího roku garantem předmětu Trendy v biochemii a biotechnologiích a to budeme koncipovat tak, že každá přednáška bude zaměřená na nějaké téma, ať už z praxe nebo z legislativy nebo ze základního výzkumu a budeme tam zvát odborníky na ta daná témata opravdu z celé republiky nebo i ze zahraničí, aby se s námi podělili o to nejzajímavější.
2: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
0: S mikrobioložkou Simonou Peroutkovou jsme již probrali její výzkumy v laboratoři a teďka bych se od těch výzkumů chtěla dostat k popularizaci, protože ty jsi také předsedkyní spolku Biotrin, což je spolek pro rozvoj a komunikaci a popularizaci biotechnologií. To za mě zní docela složitě, tak nám to prosím přibliž.
1: Já bych to řekla asi velmi jednoduše v tom smyslu, že ten náš spolek se zaměřuje na to, abychom poskytli takový prostor pro diskuzi a informace jak široké veřejnosti, tak třeba odborníkům o nějakých novinkách, o těch nejaktuálnějších událostech v oblasti moderních biotechnologií. Co se týče těch moderních biotechnologií, tak my se v současné době zaměřujeme hodně na genetické úpravy, na nové genomické techniky a podobně, ale ten přesah je tam od zemědělství, potravinářství až po medicínu, takže je to zase poměrně široká platforma.
0: Kolem biotechnologií, ale i nanomateriálů panují nejrůznější mýty. Co jsou třeba ty nejčastější, s čím se nejčastěji setkáváš?
1: V oblasti biotechnologií se velmi často setkáváme s takovou úsměvnou frází, že třeba se někdo může bát konzumovat geneticky upravenou potravinu z toho důvodu, že se bojí jíst geny. Jenomže geny obsahuje úplně každá potravina. Geny jsou úplně základem každého živého organismu a když si to představíme vlastně na nějaké množství, takové velmi přibližné, tak i v jedné potravině, kde máme spoustu mikroorganismů a samozřejmě nějakou tu třeba rostlinnou složku samotnou nebo živočišnou, tak sníme určitě nejméně 500 000 000 genů nebo takové přibližné množství, je to spíš opravdu řádově nasazeno. Takže to je opravdu obava taková velmi lichá, ale je to velmi rozšířené, je to častý mýtus.
0: A co nějaký další třeba, že mutace jsou nepřirozené?
1: To je také dobrý příklad, ano. Mutace, které se dějí úplně běžně, denodenně, i v každém z nás, i v každém organismu, tak jsou považovány v tomto směru takovým dezinformačním za něco úplně nestandardního, nepřirozeného, něco proti čemu bychom měli bojovat, ale není to tak. Tyhle ty moderní technologie využívají jenom toho, co se běžně děje, s čím se opravdu setkáváme denodenně ve velké míře v přírodě, všude kolem nás. Akorát to umíme používat trochu cíleně.
0: Dej nám prosím nějaké příklady, kde se v tom běžném životě potkám s výsledky biotechnologií.
1: Já myslím, že úplně všude, protože biotechnologie jsou všude kolem nás. Takovým asi velmi základním příkladem je třeba potravinářství, výroba piva, výroba mléčných výrobků, potravin obecně, fermentace, to je úplně základ biotechnologií. A když opustíme potravinářství, tak je to určitě medicína. Tam například inzulín, který ročně zachraňuje miliony životů, tak je jedním z nejdůležitějších biotechnologických produktů posledních asi 40 let, což ukazuje na to, jak dlouho už tady ty kontrolované a cílené biotechnologie jsou s námi. A těch příkladů by byla spousta, vlastně i třeba úprava odpadů nebo nějaké jejich zpracování. Obyčejné kompostování je úplně takovým základním příkladem biotechnologickým.
0: Takže biotechnologie potkáváme doslova na každém kroku, jen tomu tak dost často neříkáme.
1: Ano, je to přesně tak.
0: Jak jsme na tom vlastně v Česku? Protože ty díky spolku máš docela dobrý přehled. Jsme v něčem třeba unikátní v rámci Evropy nebo i celého světa?

0: Já si myslím, že v Česku jsme v biotechnologiích opravdu na vysoké úrovni. Je tady okolo nás spousta iniciativ, které se snaží o to sjednotit všechny různé biotechnologické firmy, organizace, výzkumné instituce z toho důvodu, aby měly takové podobné směřování, aby ta síla těch českých biotechnologií byla jednotná a abychom se dokázali prosadit v tom mezinárodním měřítku. Takže já si myslím, že unikátními se stáváme nejen díky tomu, že máme opravdu špičkové vědce ve všech těch oblastech, které biotechnologie zahrnují, ale i v tom, že se snažíme stát se takovým biotechnologickým lídrem minimálně v Evropě nebo v celém světě. Co se týče nějakých těch úplných unikátů, tak určitě je to řada právě těch medicínských objevů a nebo třeba v zemědělství bych zmínila kolegy z Brna nebo z Olomouce, kteří teď vyvíjejí úplně skvělé technologie na úpravy nebo na šlechtění chmele a dalších plodin, což je velmi jedinečné a pro nás, pro Čechy, kteří máme rádi pivo, tak je to i takové hezky přirozené, řekla bych.
1: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
2: Jeden z vašich dokumentů se nazývá Budoucnost našich jídelníčků leží v laboratoři. To si troufnu tvrdit, že mnoho lidí vyděsí. Proč se nemáme bát?
0: Bát se určitě nemusíme, protože my tuhle publikaci jsme vydávali i proto, abychom vysvětlili všechny ty možné mýty a všechny souvislosti, které s biotechnologiemi můžeme najít právě v potravinářství. Bát se nemusíme z toho důvodu, že fermentace nebo nějaké takovéhle procesy biotechnologické jsou tady opravdu od nepaměti. A my se je v posledních dekádách nebo staletích, protože už to taky není žádná novinka, snažíme využívat cíleně k tomu, abychom produkovali kvalitní potraviny, abychom nějakým způsobem získali dostatek potravin pro nakrmení celé populace, abychom mohli cíleně ovlivnit plodiny k tomu, aby odolávaly třeba suchu nebo podobným výzvám klimatickým. A další aspekty dokážeme zahrnout v těch biotechnologiích. Takže ten název, že náš jídelníček je takovým předmětem laboratoře a toho laboratorního vývoje, souvisí právě s tou urgentní potřebou ty plodiny nebo potravinovou produkci obecně posouvat o kus dál, abychom byli schopni čelit všem těm výzvám, které současná doba přináší. Takže není se čeho bát, je to takový klasický pokrok, který je tady pořád s námi a který musí jít dopředu, abychom opravdu měli pořád co jíst a aby to jídlo bylo kvalitní.
2: Tobě jsou inovace velmi blízké a jsi činná v řadě iniciativ, které se snaží o přenos těch vědeckých poznatků do té praxe. Mě třeba zaujalo, že jsi byla součástí mezinárodního programu pro leadership v Americe. Můžeš nám ten program prosím představit a co bylo cílem?
0: Tenhle ten program, kterého jsem měla možnost se účastnit, je takovým profesním programem amerického ministerstva zahraničí. Je to program, který je zaměřen na různé oblasti. Ten náš byl zaměřen na bioekonomii, což v sobě zahrnovalo biotechnologie, ochranu životního prostředí, biomedicínu a všechna tahle témata, která s tím souvisí. Znamenalo to, že jsem měla možnost strávit v Americe 3 týdny s 6 kolegy z dalších zemí. Kromě mě tam byli kolegové ze Slovinska, Maďarska, z Tajvanu, z Japonska, z Peru a z Indie. A v rámci téhle z té menší skupinky jsme měli možnost navštívit 5 amerických měst a postupně jsme navštívili různé univerzity, výzkumné instituce, ale i vládní organizace nebo nějaké vládní orgány. A všude jsme měli možnost s jejich představiteli diskutovat o tom, co vlastně ty současné biotechnologie znamenají, jaké jsou výzvy, čem se můžeme navzájem inspirovat, protože takovým cílem toho programu je určitě propojení zemí a vzájemná komunikace v těch stěžejních tématech a vzájemná podpora k tomu, abychom je nějakým způsobem dál posouvali.
2: Dokážeš shrnout nějaké hlavní myšlenky, které jsi takzvaně odvezla?
0: Já si myslím, že jsem si odvezla hlavně spíš takové jako dojmy a další představy toho, co bychom u nás měli dělat, kam bychom měli tu vědu nebo i třeba transfer technologií posouvat. A určitě mě inspirovalo to, jak v Americe jsou všechny inovace poměrně rychle procesovány k tomu, aby byly potom uplatněny v praxi. To u nás stále ještě není běžné, i když se to velmi posouvá dopředu. Tak tam si myslím, že je velký prostor pro to, abychom se ještě dále zlepšovali, protože jinak ten náš vědecký základ je tady velmi silný. Myslím si, že máme excelentní vědu, máme opravdu dobrý základ pro to, abychom byli ve světě úspěšní, viditelní, ale právě ta aplikace do praxe je prostě stěžejní.
2: A kde jsou ty největší bariéry?
0: To je poměrně těžká otázka. Myslím si, že těch bariér bude spousta. Je tady určitě nějaký historický aspekt, že třeba to u nás úplně nemělo tak dlouhou tradici, nebyl na to kladen důraz. Obecně třeba Evropská unie má poměrně striktní regulace ve spoustě oblastech, to třeba Amerika je v tomhle tom benevolentnější. A myslím si, že celkově připravenost těch institucí na tohle je trochu vyšší, že je to tam vlastně cíleně podporováno, cíleně rozvíjeno. U nás je to až v posledních letech takový další bod, kterému se univerzity velmi věnují, ale není tam až taková dlouhá tradice a není tam taková ta samozřejmost, že když něco vymyslíme, tak se snažíme to hned aplikovat, ale dlouho trvá, než se nějaká takováhle novinka dostane do praxe.
2: Často se zmiňuje, že nám chybí takový ten inovátorský mindset. Prostě nemáme to vzdělání třeba na vysokých školách nebo možná i dřív. Vnímáš to podobně, že nám chybí ty znalosti, jak to vlastně dělat?
0: Myslím si, že ano. To bude jeden z těch důležitých bodů, které nám pořád trochu brání v tom rozletu v téhle z té aplikační oblasti. Je pravda, že u nás, co se toho vzdělání týče, máme někdy ty obory velmi oddělené od sebe, že to není provázané, co se týče právě těchhle z těch různých oblastí a nějaký, ať už marketing nebo transfer, nebo obecně tady ta průmyslová propojenost, tak tam někdy výrazně chybí.
2: No je to samozřejmě velmi komplexní téma, ale když bychom měli identifikovat teďka ty největší bariéry, co myslíš, že by pomohlo tak, aby se to nějak jako výrazně posunulo? Je to třeba na úrovni legislativy, otázka financí nebo možná ještě úplně něčeho jiného?
0: Pravděpodobně to bude kombinace všeho, ale co je takovým mým názorem nebo mým pozorováním je to, že hlavně všechny ty skupiny, které by měly fungovat společně, nějakým způsobem se provázat, tak často mluví úplně jiným jazykem a je tam taková poměrně těžká dohoda. To je vlastně i jedna z těch oblastí, na které se snažíme i v rámci Biotrínu i dalších našich iniciativ trochu cílit, abychom propůjčovali prostor pro to, aby jak zákonodárci, tak vědci, tak vlastně aplikační partneři měli možnost se nějak sjednotit, najít společnou řeč a pochopit se vzájemně, co je potřeba k tomu, aby opravdu ta spolupráce velmi fungovala a mohla se posouvat vpřed.
2: To je záslužná činnost. Jak si to představit v praxi? Je to tak, že vy jste ty proaktivní, který říkáte, tak tady vám to vysvětlujeme? A nebo je to, že se vás třeba už poptávají na nějaké expertní stanoviska?
0: Je to oboje. Stává se nám, že jsme osloveni nějakými ať už institucemi nebo třeba ministerství, abychom poskytli nějaké odborné stanovisko k danému tématu, které se zrovna řeší, ale zároveň i my se snažíme oslovovat ať už firmy nebo výzkumné instituce k tomu, abychom se provázali, abychom dostali ten prostor dál diskutovat výzkum nebo vývoj v té dané oblasti, abychom to propojovali. Takže se snažíme i v rámci našich webových stránek nebo konferencí, které pořádáme, dávat prostor všem těmhle s těm oblastem nebo zástupcům všech těchto oblastí, prostor pro to, aby se vyjádřili, aby mohli vznést to, co je pro ně důležité. Takže jsou to obě strany.
2: Ty jsi sama vědkyní a zároveň tady tou komunikátorkou, která se to snaží zjednodušovat. Co je na tom pro tebe nejtěžší?
0: Já si myslím, že nejtěžší je asi to všechno spojovat, mít pořád dostatek fantazie nebo nějakého kreativního myšlení k tomu, jak ty cesty provazovat. Takové to jednání s těmi jednotlivými stranami, kdy se vlastně snažíme opravdu propojovat velmi různé oblasti, velmi různé styly té komunikace a i zájmy, které jsou cílem těch jednotlivých stran. Tak tohle z toho propojování, postupná komunikace všeho a přetváření to do nějakého společného jazyka, do společných závěrů, je asi tou nejtěžší stránkou.
1: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
2: Co by o biotechnologiích měl vědět každý?
0: Že se bez nich neobejdeme.
2: Kde a jak ti napadají ty nejlepší nápady?
0: Ve chvílích, kdy nechci pracovat. Takže na procházkách, v hospodě a podobně.
2: Čím jsi chtěla být jako malá?
0: Spisovatelkou.
2: Jak vypadá tvá ideální dovolená?
0: Někde, kde je úplně všechno. Hory, moře, památky a určitě s někým blízkým.
2: Co si kupuješ jen tak pro radost?
0: Já mám obecně ráda zážitky, takže právě třeba letenky nebo lístky do divadla na nějaké koncerty a podobně.
2: A co o tobě kolegové nejspíš neví?
0: Doufám, že to, co vědět nemají.
2: Dnes si povídám s mikrobioložkou Simonou Peroutkovou a už jsme probrali její výzkumy i to, jak vědu a výsledky komunikuje a dostává do praxe. Mě by ještě zajímalo téma české vědy. Jaké je to být vědcem nebo vědkyní na začátku kariéry?
0: Já si myslím, že je to velmi stimulující prostředí, protože určitě dělat vlastně nějaký výzkum, který má smysl, který nás baví, který třeba i láká studenty nebo kolegy k tomu, aby se k nám připojili, aby je to naše téma zaujalo, je poměrně složitá a komplexní záležitost. A co vnímám jako takovou asi v tuhle chvíli nejnáročnější disciplínu, je určitě dostávat finanční podporu těch našich výzkumných projektů. Obecně projektové žádosti a celkově podpora toho daného výzkumu je velmi složitá a finančních prostředků na vědu a výzkum stále ubývá. A je pravda, že mladí výzkumníci nebo vědci jsou poměrně znevýhodněni tím, že ještě za sebou nemají až tak dlouhou úspěšnou kariéru v porovnání se seniorními kolegy, s profesory, kteří už za sebou mají hodně výstupů a jsou takovou lepší volbou pro grantové agentury k tomu, aby ten jejich výzkum podpořili.
2: Takže se dostáváte do takového toho začarovaného kruhu, že nemáte ten první výzkum, abyste měli ty zkušenosti?
0: Je to přesně tak. Je velmi těžké se prosadit na téhle té scéně, kdy na řadu prvních grantových žádostí dostaneš odpověď, že jsi zatím nebyla řešitelkou žádného grantu, takže nemůžeš dostat ten další grant. Tak je to takový opravdu začarovaný kruh, ze kterého není jednoduché se vymanit.
2: Přibliž nám prosím, jaká je úspěšnost třeba u českých grantů pro lidi, kteří o tom vlastně v životě neslyšeli a mají pocit, že to je přece jasné, že podáš projekt a dostaneš financování.
0: Úspěšnosti jsou velmi malé. Já vím, že u projektů, které byly udělovány v posledním roce nebo v posledních 2 letech, tak v jednotlivých soutěžích se ta úspěšnost pohybovala okolo 5 až 10 nebo 12%. Takže je to opravdu velmi málo a myslím si, že drtivá většina těch projektů, které jsou podány, jsou na poměrně vysoké úrovni. Takže vybrat z nich opravdu jenom těch pár, které jsou potom podpořeny, je, věřím, velmi těžká disciplína.
2: Ty jsi ale měla štěstí, povedlo se ti, dostala si grant. Mě by ale zajímalo, co by ti pomohlo jako obecně v tom prostředí, aby bylo jednodušší být začínající vědkyní, která vlastně si začíná budovat vlastní týmy, vlastní projekty. Máš nějaké tipy, co by ti pomohlo?
0: Určitě by bylo skvělé, kdyby grantové agentury vypisovaly konkrétně soutěže pro mladé výzkumníky. V posledních letech se takovéhle soutěže začínají objevovat. Jsou opravdu cíleny na to, aby tam mladí vědci, kteří mají například do 5 nebo 8 let od dokončení doktorátu, mohli podat svoje projekty a je tam trochu vyšší šance na úspěšnost oproti těm klasickým grantovým soutěžím. A tak si myslím, že čím více jich bude, tím lépe pro nás, pro všechny. Ale určitě by pomohla i nějaká větší připravenost nás jako relativně čerstvých absolventů vysokých škol v tom, jak se vlastně grantové přihlášky podávají a jak mít vlastně co největší šanci v těchhle těch soutěžích uspět. Protože já jsem se s tou přípravou projektů setkala až ke konci svého doktorského studia a rovnou jsem vlastně začala grantové žádosti psát, vytvářet a neměla jsem až tolik povědomí o tom, co by mohlo být zlepšitelné nebo mohlo být lepší, mít větší šanci na úspěchy. Takže určitě nějaká inspirace našimi zkušenějšími kolegy, nějaké semináře, workshopy, jakýkoliv takovýhle program, mentoring a podobně, si myslím, že by určitě mohly být častější, běžnější a že by nám mladým vědcům mohly dát lepší šance na to uspět.
2: Říká Simona Peroutková, mikrobioložka z Vysoké školy chemicko-technologické. Moc děkuji, že jsi přijala pozvání do pořadu Žárovky.
0: Já moc děkuji za pozvání.
2: A mé jméno je Pavla Hubálková a budu se na vás těšit zase příště.
1: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Host Lenky Vahalové, zpěvačka Bára Baziková. V kinech je nový časozběrný dokument režisérky Heleny Třeštíkové, která Báru natáčela téměř 30 let. Co ji v roce 96 přesvědčilo, aby si filmový štáb pustila do svého soukromí? Plánovala nějakou citlivou scénu z dokumentu vystřihnout? A proč pro ně byl muzikál Jesus Christ Superstar tak zásadní? Host Lenky Vahalové, v sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Prezident Petr Pavel vyzval Čínu, aby využila svého vlivu k ukončení ruské agrese na Ukrajině.
2: Na Valném shromáždění OSN zmínil i hrozby, které podle něj představuje Rusko pro Evropu.
3: Moskva podle ruského ministra zahraničí Lavrova ale boje nezastaví.
4: Ukraine's president Zelensky said there was diplomatic momentum.
5: Donald Trump opět naznačil, že blízko dohodě je jak americko-íránský konflikt, tak ruská agrese na Ukrajině.
0: Projevy, proslovy, prohlášení, ostrá slova i opatrné návraty k jednacímu stolu. Valné shromáždění OSN. Vystoupili na něm už Trump, Zelenský, Pezeškian i Pavel. Jak to dopadlo? Ptám se americké zpravodajky Českého rozhlasu Jany Ciglerové. Dnes je pátek, 25. září. Ahoj Jano, zdravíme tě do Spojených států amerických.
6: Ahoj, zdravím z Ameriky.
0: Zelenský a Trump opět spolu na společné schůzce, to byl jeden z highlightů valného shromáždění OSN.
7: Yes, he said that he will do everything to help the end the war.
0: Volodymyr Zelenský, ukrajinský prezident, řekl, že by k tomu jednání přizval klidně do budoucna i Vladimíra Putina.
8: So you're prepared to meet President Putin and try that.
7: I'm ready.
0: Už na to reagoval?
6: Neoficiálně, pouze velmi opatrně na to Kreml reagoval. Zelenský to řekl po jednání s Donaldem Trumpem, že je připravený na to jednání ve třech a považoval za důležité říct, to znamená, že souhlasím s ukončením války a chci válku skončit. Řekl takhle důrazně, aby každý četl ta jeho slova, to jeho vyjádření jednoznačně. Donald Trump zase řekl novinářům, že mluvili o cestě k řešení konfliktu a naznačil, že Putin je ochotný se sejít, ale na to teda Kreml reagoval velmi opatrně. Ten jeho mluvčí řekl, že pokud chce, takže Zelenský může přijet do Moskvy. Tak ten summit ve třech ještě nikdo nepotvrdil, spíš bych řekl, že jde o takové signály.
0: Trump se Zelenským sešel na okraj valného schromáždění a řešili hlavně energetické příměří a nebo taky nákup systému Patriot, jak jsem se dozvěděl z médií, ale chápu tedy správně, že v New Yorku žádná další rozmíška nebyla. Všechno v pořádku.
6: Všechno v pořádku, to se prostě nedá srovnat s tím únorovým fiaskem v loni. Tentokrát to opravdu vypadalo velmi smířlivě a musím říct, že ty poslední jejich setkání takhle působí. Zelenský řekl, že Ukrajina je připravena na to energetické příměří, ale samozřejmě pod podmínkou, že bude reciproční, že se Rusku zachová stejně, jinak si nebude vlastně vyhazovat ten velký trumf, který získala s rukou, byla by sama proti sobě. Ale nastaly tam samozřejmě takové momenty, které, já nevím, bych řekla, že jsou typické pro Donalda Trumpa. On jako kdyby měl problém rozlišovat mezi domácím a zahraničním publikem, takže kolikrát tam vnáší ta témata, která možná rezonují doma, ale s mezinárodními lídry určitě ne. Takže teď se třeba pochlubil tím tanečním sálem, kvůli kterému zboural část Bílého domu a řekl, že se tam chystá čínský prezident a že ten lístek na tu večeři s tím čínským prezidentem na tu státní večeři, že to je nejžádanější vstupenka teď na planetě. Možná ještě víc dodal, zavtipkoval, než když přijede Volodymyr Zelenský. A Zelenský je, že původem herec, takže on umí improvizovat, je takový pohotový, tak hned řekl, no tak to jsem rád. A to jsou momenty, které si prostě neumíme představit třeba v loni v únoru. Jo? Ty ukazují, jak moc se ta jejich vzájemná jednání posunula i ta atmosféra mezi nima.
0: Donald Trump taky ve svém projevu, který si určitě sledovala, tak do nebes vychvaloval celé Spojené státy, jak jsou ve všem nejlepší.
9: And now we have the hottest country anywhere in the world.
0: Ale mluvil právě i o Rusku a Ukrajině mimo jiné.
9: We're working very closely with the leaders of Russia and Ukraine.
0: Ruská válka vůči Ukrajině je v New Yorku samozřejmě tématem číslo jedna. 50 zemí ve společné deklaraci vyzvala Kreml k ukončení bojů.
10: We call for full respect for the international humanitarian law, accountability and the protection of civilians.
0: Spojené státy mezi těmi signatáři ale nejsou.
10: We stand in solidarity with Ukraine as it continues.
0: Usiluje tedy teď Trump o nějaký ten společný trilaterální summit s Putinem a Zelenským, nebo je to ta jeho role mírotvorce, které se prostě nechce vzdát?
6: Usiluje o něj velmi. On pozval Putina dokonce na summit G20 do Miami v prosinci a řekl, že doufá, že ji přijme. To je takový jeho způsob, jakým vytváří tlak na tu druhou stranu. Někdy přednese ty některé věci jako hotové a tím vlastně dotlačí tu druhou stranu, která je třeba ještě za hotové nepovažovala, že už se mu nedovolí odmítnout. Ale Putin je samozřejmě jiná kategorie, takže uvidí se, jestli přijede, jestli využije tuhle tu příležitost. On se vlastně pořád staví do role toho mediátora. A má pocit, že by se postavil na jednu stranu v tom sporu a to by mu oslabilo jeho vyjednávací pozici vůči Rusku a tím pádem vlastně není ani úplně překvapivé, že se pod tu iniciativu nepodepsali Spojené státy.
11: Do Ameriky dorazil mimo jiné šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov, Vladimír Putin tedy ne, ten zůstal v Kremlu. Lavrov byl na Radě bezpečnosti, ten nabídl nějakou vstřícnou ruku.
6: Ta schůzka přišla vlastně den poté, co se Donald Trump v New Yorku sešel se Zelenským. Rusové si vždycky dají pozor na to, aby jakýkoliv krok, který udělá Zelenský blíž k Trumpovi, tak okamžitě oni minimálně vyvážili, ne-li předběhli. Zelenský řekl, že Trump je pozitivně nakloněný udělení licencí na výrobu těch patriotů na Ukrajině, ale to už byl takhle pozitivně naladěný několikrát a vždycky z toho nějakým způsobem sešlo. Lavrov se setkal se svým protějškem na své úrovni, Markem Rubiem. Potom Rubio vlastně mluvil o té schůzce, řekl, že nemůže prozradit podrobnosti, ale že jak ruská, tak ukrajinská strana projevili zájem o omezené příměří, to energetické příměří, ale dodal, že to nebude jednoduché. A když jsme se na tohle ptali českého prezidenta Petra Pavla, tak on řekl, že obě strany vždycky přicházejí na jednání s tím, že jsou připraveny jednat. Ukrajina opakovaně říká, že je připravena jednat, ale Rusko požaduje vlastně kapitulační podmínky už jako vstup do toho jednání a takhle se to opakuje pořád dokola. Takže se zdá, že to byl i tenhle příklad, že ve chvíli, kdy ministr zahraničí řekne, že to nebude jednoduché, tak tím vlastně říká, že se nepohnuli s Ruskem ani o kousek.
11: Ale pochopil jsem tedy správně, když jsem říkal, že je to téma číslo jedna, takže na chodbách Valného shromáždění, kde si byla v posledních dnech jako doma, že se o tom prostě šuškalo nebo nahlas mluvilo, že tohle se teď na 81. setkání na Valném shromáždění OSN prostě řeší nejvíc. Rusko, ruská agrese, ruská válka.
6: Já bych řekla, že to bylo jedno ze tří hlavních témat, že to bylo jedno téma, možná pro nás v Evropě hlavní téma, ale 193 zemí, 130 hlav států bylo přímo na místě, tam jsou ta témata i jiná. A druhým velkým tématem byl samozřejmě projev Donalda Trumpa a samozřejmě jeho hrozba Iránu o totálním zničení. The fanatical Iranian regime has ruled by bloodshed and mass murder. Tak to vlastně úplně popírá ten princip OSN, kdy jedna země vyhrožuje druhé, že ji zničí. Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations? But I believe we'll make a deal. On ještě v tom projevu mluvil o tom, že vítěz bere všechno. To prostě je v rozporu s tím, na čem Organizace spojených národů byla založena, na tom fundamentálním principu, a to se nesetkalo úplně s nějakým pozitivním ohlasem. Ale ještě jsem tam vlastně vypozorovala takové třetí téma, které se jakoby nemluvilo nějak otevřeně nebo nebylo pojmenováno otevřeně. Nevedla se k tomu bilaterální jednání s tímto pojmenováním. A to je vlastně už druhý rok. Je té mezinárodní společnosti jasné, že Amerika se izoluje, Spojené státy pod vedením Donalda Trumpa, a zatímco možná před rokem to pro ně bylo překvapivé, nečekané nebo ještě se s tím nechtěli úplně smířovat, tak teď už vlastně se zaměřovali na to, jak z toho ven a jak si poradit jinak bez Spojených států. Za nás, za Evropu, za ty evropské hodnoty bych řekla, že tím lídrem v těchto jednáních byl Mark Carney.
11: Kanadský premiér.
6: A český prezident s ním mluvil velmi intenzivně, dlouho a i on se velmi angažoval v těch jednotlivých jednáních a i mezi těmi ostatními částmi planety ty vazby se vlastně vytvářejí bez Spojených států, bez přítomnosti Spojených států. Ten svět se pohybuje dál s tím, že Amerika buď už není, anebo v budoucnu nebude tím hlavním středobodem všeho jednání.
11: Pokud tedy téma číslo dvě byl ten projev Donalda Trumpa, tak kolik lidí ho poslouchalo přímo v sále, jak moc plamený byl, protože ty si říkala, že mluvil k Iránu, ano, mluvil, on Irán dokonce označil za největšího sponzora terorismu.
6: To byl nejsledovanější, nejočekávanější moment celého týdne. Všechno bylo jinak v úterý, když měl promluvit Donald Trump, včetně bezpečnosti, včetně opatření, včetně dopravy v New Yorku, včetně přítomnosti delegátů v sálu. U každého lídra je tam, dejme tomu, 30 50% lidí v sále. To je úplně normální, ty státníci mají spoustu jiných věcí na starosti, než poslouchat každého jednoho řečníka. Ale na Trumpa bylo prakticky plno, když tam byla prázdná místa, tak to bylo jako statement, jako vyjádření postoje. Například iránská delegace tam s výjimkou jednoho člověka nikoho neměla už předem. Kubánská delegace zase na protest proti tomu, co Donald Trump říkal, hovořil tam o změně režimu na Kubě, který nebude úplně dobrovolný s tím stávajícím vedením, tak to stávající vedení odešlo na protest ze sálu, ale jinak nejenom, že všichni byli v sále, všichni byli i v těch okolních sálech. Do tiskové místnosti se prakticky nemohlo dostat, protože tam všichni novináři byli na místě. I v těch okolních buňkách, které bývají prázdné, tak tam byly naplněné ty buňky fotografy, aby si mohli ten projev natočit, vyfotit. No a co se týče Donalda Trumpa, prostě na něm je každý rok znát, že je starší a starší, má na to plné právo, je to osmdesátník, zdaleka neměl takovou energii, jako jsme u něj znali dřív a také prostě mluvil k zahraničnímu publiku, k zahraničním lídrům, to je jiné než domácí publikum, má taky jinou náročnost na úroveň projevu a i na obsah toho projevu a když se místy pouštěl do domácí politiky nebo se chlubil nějakými svými vítězstvími ve volbách v roce 2020, které jsou vyvrácené soudem, tak ta mezinárodní komunita vlastně na to vůbec nereagovala a včetně toho na nějaké jeho rádoby vtipy nebo rádoby poznámky. Když se ozval potlesk, tak jsem si všimla, že byl vždy ze strany americké delegace a někdy se připojila i ta izraelská delegace, která seděla opodál.
11: A ty jsi říkala, že velká část té iránské delegace opustila sál, tak oni si to trochu vrátili, protože zase americký delegát opustil sál, když mluvil iránský prezident Pezeškian na valném shromáždění.
6: Přesně tak.
11: Těch schůzek a těch vystoupení, těch se odehraje a odehrálo v rámci valného shromáždění celá řada. Mluvil samozřejmě Volodymyr Zelensky taky k plénu a tak dále. Ale k těm schůzkám, já jsem zaznamenal, že v New Yorku došlo ke schůzce ministrů zahraničí Polska a Běloruska. To se dlouhé roky nestalo na úrovni takto vysoké politické a ty ses dokonce s Radkem Šikorským v New Yorku setkala před schůzkou nebo po ní a v jakém byl rozpoložení?
6: Bylo to po té schůzce. Je fakt, že to bylo opravdu první jednání na takovéhle úrovni za 10 let. Radek Šikorský to označil za první úvodní jednání s tím, že kontakty probíhají i na těch nižších úrovních. On to vlastně vysvětlil tím, že OSN je neutrální území, takže tam lze jednat i se zeměmi, se kterými jinak nemáme upravené vztahy. A zmínil investice, na kterých se dohodli o propuštění politických vězňů, včetně novináře. A také to, a to si myslím, že je velký krok v tom návratu vztahů obou zemí, že Polsko brzy otevře v Minsku novou budovu velvyslanectví.
11: Ty jsi před pár minutami mluvila taky o tom, že byl to Donald Trump, který se rozhovořil o tom, že je teď na návštěvě, státní návštěvě v Americe čínský prezident Xi Jinping. On za ním jel i na letiště, že jo? Byla to docela pompézní vítačka, protože tam přiletěly bombardéry přes to letiště. Si ho to moc nerozházelo, Donald Trump, to se teďka šíří na sociálních sítích, se u toho tak trošku zakřenil, jako kdyby mu ten hluk vadil. Jednali spolu i v Bílém domě. Si se ale valného shromáždí neúčastní?
6: Ne, neúčastnil se a speciálně ne. Tentokrát on měl i nějaké zdravotní problémy, se o tom říkalo, takže dlouho nebylo jasné, jestli se mu podaří na tu návštěvu do Spojených států přijet. Je na něm znát, že nemá úplně energii člověka těšícího se plnému zdraví. Nicméně on vlastně na sobě velmi často nedává znát prakticky nic. To je takové jeho velké specifikum. On je těžko čitelný, proti němu Donald Trump je velmi lehce čitelný. To bylo ostatně znát i na tom momentu. První dámy za nimi stály, ty nehnuli brvou, si stál vedle něj, nehnul brvou, ale Donald Trump se tam úplně jako skroutil v bolesti z toho silného zvuku těch bombardérů a dal na sobě znát to rozpoložení. Z hlediska protokolu vlastně tím v čínských očích ukázal svoji slabost, protože to se vlastně nedělá odhalovat, co cítím.
11: Takže si projev nedá a nedal. Kdo už naopak svůj projev měl, tak to je Petr Pavel, český prezident. On se pustil nejenom do Číny v něm, ale taky do Ruska, takže se vracíme k ruské agresi na Ukrajině. Sledovala jsi ten projev přímo v sále. Jaký jsi měla výhled? Jaký ohlas ten projev vzbudil?
6: Sledovala jsem ten projev v sálu a trošku jsem použila takovou lest, abych se tam mohla dostat, protože dovnitř se mohli dostat jen ti, kdo měli fotografické náčiní, ale já jsem řekla, já jsem z rozhlasu. Já nemá fotografické náčiní, já mám nahrávadlo, já si to musím nahrávat, a tak mi to prominuli a nechali mě jít. Tím pádem se mohla vidět jednak, jaké bylo přijetí prezidenta Pavla, dva řečníci před ním byl právě ten iránský prezident, takže to už bylo spousta lidí v sále, které zajímal už tento projev, tak už i potom zůstali na prezidenta Pavla. Prezident Pavel byl takový poměrně ostrý v tom projevu. On se vlastně i tím vyjádřením jednak na stranu Číny, které vzkázal, že když je teda velká mocnost, tak musí mít také velkou zodpovědnost a musí přijmout tu zodpovědnost a nepodporovat ten konflikt na Ukrajině tím, že pomáhá Rusku. Pojmenoval to tak velmi příkře, bych řekla, velmi otevřeně.
12: China has the power, influence and responsibility to help prevent conflicts, to escalate tensions and contribute to ending wars.
6: Nebral si rozhodně žádné servítky a tím se vlastně v té mezinárodní komunitě přidal na výši těch lídrů, kteří si taková vyjádření mohou dovolit.
12: Russia's aggression continues to inflict enormous suffering on the Ukrainian people.
13: Pavel dorazil na valné shromáždění spolu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou z motoristů, letošním kandidátem v pražských volbách.
14: Dnes tady jsme v jedné delegaci, kterou on vede v OSN.
13: Den před projevem prezidenta spolu i posnídali. Dokonce jsem zaznamenal, že už dvakrát spolu v New Yorku snídali, takže už jsou zase kamarádi.
14: To, co je mezi námi, ty nezhody a ty spory, tak jsou čistě jenom pouze věci týkající se naší domácí politiky.
6: No kamarádi, to se asi takhle říct nedá, nicméně oni spolu bydleli vlastně ve stejném hotelu, poprvé se na té snídani potkali víceméně náhodou, po druhé už tam byl záměr. Tak, jak jsem to pozorovala já za ty 4 dny, tak vždycky to byl prezident, který učinil vstřícný krok a ministr ho neodmítl. A to pomohlo k tomu, že ty momenty, které spolu měli dané, například to, že v úterý při zahájení té rozpravy vlastně seděli Obhinka Kmoníčka vedle sebe v jedné řadě.
13: Český velvyslanec při OSN.
6: Ano, mohli si vybrat spolu nekomunikovat, ale zachovali se oba dva jako dva dospělí lidé, kteří jsou si vědomi svých pozic vůči české zemi. Když jsem se na to poté Petra Macinky ptala, tak mi řekl, že ty jejich rozdíly a odlišné postoje, které mají, že se převážně týkají domácích témat a že vlastně nevidí důvod, proč by si je měl brát sebou do zahraničí. Tak samozřejmě toto je určitý posun od summitu NATO v Ankaře, kdy ty jejich problémy, respektive jeho problémy s prezidentem byly patrné i v zahraničí. A oni se i potkali na takové iniciativě, kdy Česká republika by se chtěla stát nestálým členem Rady bezpečnosti OSN. To se prostě bude dít někdy za 5 let, bude ta volba. Ale už teď je potřeba pracovat na tom, aby jsme získali 120 hlasů. Proti nám jde Arménie, takže každý hlas se počítá. No a prezident si s ministrem rozdělili ty země, každý oslovuje nějaké jiné a každý vlastně domlouvá, takže i si sdělují, kdo jak je v těch jednáních daleko, komu kdo přislíbil hlas a za kým pojede jeden a za kým pojede druhý. A ministr Macinka mi i popsal, že to mají i vlastně trošku ideově rozdělené.
13: No tak ty si říkala, že to je posun od summitu NATO v Ankaře, tak to je na míle vzdálené tahle ta situace od toho, co jsme viděli v Ankaře a navíc teda spolu, a já jsem se na to chtěl ptát, koordinují tedy spolu ještě ty snahy, aby nebo lobují za Česko, za české křeslo v Radě bezpečnosti na to období 32-33. Byla si jim v patách oběma nebo jenom někomu?
6: Většinou jsem následovala prezidenta republiky. Prezident vždycky se s námi dohodl a každý den vlastně připravil taková 2 setkání. Jedno ráno novinářům řekl, co ho čeká, a večer nebo odpoledne novinářům řekl, jak to probíhalo, co se dělo. A takhle vlastně my jsme měli informace o tom, co se bude dít, co se dělo, co se prezidentovi podařilo nebo co vyjednal a podobně. Ministr Macinka se rozhodl pro jiný způsob. On tyto všeobecné mítinky pro všechny novináře, kteří tam jsou, nepořádal a vybíral si, s kým bude hovořit. Já jsem ho požádala o rozhovor a Českému rozhlasu rozhovor. Ale 3 novinářům z té celé skupiny rozhovor nedal, Deníku N, Refresher a České televizi, a tím pádem on vlastně dělal rozdíly mezi tím, s kým mluví a s kým ne.
13: Až se nakonec všichni rozjedou domů, s čím se budou vracet? Zástupci ze všech členských zemí OSN, co si odnesou z letošního valného shromáždění?
15: Odnesou si dvě taková hlavní témata. Jedním z nich je, že Spojené státy přestávají být tím jednoznačným tahounem mezinárodního dění, že vznikají vazby, které jdou mimo Spojené státy a jsou neméně pevné, možná i pevnější. A že těchto vazeb může do budoucna, pakliže Spojené státy nezmění nějaký svůj apel na to mezinárodní společenství a svůj způsob, jakým jedná, tak ty vazby mohou být stále pevnější. A druhé velké téma je umělá inteligence. Umělá inteligence jako téma procházelo mnoha projevy, mnoha bilaterálními jednáními i mnoha akcemi a událostmi, které byly pořádány na okraj. A ta hrozba umělé inteligence a ty apely na to, aby to nadále zůstala služba pro lidstvo a ne pán lidstvu, který případně je schopen lidstvo zničit do pár let.
11: No a to je taky téma, které jsem dneska naschvál neřešil s tebou, protože jsme mu nedávno věnovali celou epizodu Vinohradské 12 a zase se k němu určitě někdy vrátíme. Jano, moc děkuju, že jsi na Valném shromáždění byla a že jsi nám mohla říct, co se tam všechno stalo.
15: Já děkuju za pozvání.
11: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Jana Ciglerová, naše americká zpravodajka. A mluvili jsme spolu o Valném shromáždění OSN, o projevech, o setkáních, o silných vyjádřeních, o ruské válce na Ukrajině, taky o Íránu a samozřejmě o Donaldu Trumpovi. Ve Vinohradské 12 vyjde tento týden ještě jedna epizoda. V sobotu zveřejníme originální anglickou verzi rozhovoru s Máriou Sulialinovou, ředitelkou nevládní organizace Almenda, se kterou jsme se v jedné z předcházejících epizod bavili o indoktrinaci ukrajinských dětí na dočasně okupovaných územích Ukrajiny. A po víkendu a pondělním svátku se vrátíme k aktuálnímu dění. Naslyšenou v úterý.

0: K věci. Štěpánky Duchové.
1: Dobrý den, vítejte u pořadu K věci. Naším dnešním hostem je expert na technologie a zakladatel společnosti A1 Gen Martin Ďurák. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i vašim posluchačům.
0: K věci.
1: Naše dnešní téma děti, umělá inteligence a rodiče. Jak to jde dohromady? Jak velká je propast mezi tím, co si myslí rodiče a tím, co děti s umělou inteligencí skutečně dělají?
2: Mm-hmm. Já myslím, že je to velice individuální, protože ty early adapters, jak se říká lidi, kteří chtějí tu technologii, tak jsou ve většině populace, i v ty starší, i ty mladší. Ale kdybych to měl zgeneralizovat, tak je ta propast obrovská. Tak jako ve všech technologiích, ta mladší generace se adaptuje dřív, je to pro ní jednodušší, tak jak jsme to měli s mobilama, tak to máme i teďka s AI. A z toho, co mám jako vypozorovaný i u sebe, i z těch statistik, tak vlastně je vidět, že ta generace mladší, ty naše děti, používají tu technologii o mnoho častěji a na víc věcí, než jsou schopni si rodiče vůbec dneska představit.
1: Z toho, co mi říkáte, já cítím trochu obavy, co ty děti na té, tedy s tou umělou inteligencí dělají, když to nemám pod kontrolou? Uh-huh. Co by tedy měl rodič dělat, aby to měl pod kontrolou?
2: To je složitá otázka. Já myslím, že ta nejdůležitější část je nejdřív jako pochopení, co je to za technologii, co umí a jak vlastně funguje. Stejně jako jsme měli kdysi jiný technologie, jak už je to, ať už to byl internet, nebo kalkulačka, nebo písmo, prostě jakýkoliv téma, který nás jako lidstvo jako evolučně posunulo, tak tyhle ty otázky byly úplně stejný. A to, co potřebujeme udělat, je vlastně srovnat tu hodnotu nebo tu znalost mezi rodičem a dětma, takže ten krok číslo jedna za mě je pochopit nejdřív, co to je, jak to funguje, k čemu se to dá použít. To je krok jedna. Potom krok dva, si myslím, že je důležitý nastavit si vztah s tím dítětem nebo obecně v té rodině, aby dokázali o tom společně mluvit. Aby dokázali ta rodina, to dítě a ten rodič vlastně spolu nacházet tu novou technologii. My jsme úplně v unikátní situaci, kdy ani to dítě, ani ten rodič nemůžou o ty AI nic vědět, protože je to nová technologie. A oni právě mají úplně unikátní šanci si vytvořit prostředí, kde se budou společně učit. A to platí nejenom pro rodiny, ale platí to právě i pro školy, nebo pro ostatní jakoby entity, ústavy, nebo kdekoliv, kde se to dítě vlastně dneska pohybuje. Takže pro mě taková ta softová část je ta nejdůležitější, aby to dítě vědělo, že má prostředí, kde se o tom může bavit, a aby vědělo, že se může jako spolu vzdělávat nejenom samo, ale právě s tím rodičem. A potom je tam mnoho dalších jako aspektů z pohledu nastavení nějakých pravidel a tak, ale když tohle to uděláme, tak si myslím, že máme většinu problémů jako vyřešeno.
1: Co říkáte tomu, když si děti povídají s umělou inteligencí jako s kamarádem, že se svěřují s věcmi, které by neřekli nám, rodičům, ani třeba psychologům? Mm-hmm.
2: Tam právě ta nejpřímočařejší jakoby zpráva pro rodiče je, hele, oni mají AI, tak asi to používají ve škole, protože jim to pomáhá, ulehčuje, možná je to učí a tak dále. Ale vlastně si vůbec neuvědomují, že tak třetina z těch statistik posledních výzkumů, co jsem viděl, těch dotazů z té mladší generace nejde na školu, ale jde právě na to, že je to pro ně rádce, že to je pro ně učitel, že je to pro ně entita, která jim pomáhá se oblíknout, pomáhá řešit mezilidský vztahy. Když je s kamarádkou mám nějaký problém, tak se zeptám AI. Když mi někdo napíše můj potenciální přítel, tak se zeptám AI, jak by odpověděla, aby to bylo strašně super. A tohle to je ta hodnota.

0: hodnota informácií, ktorý v tej AI, do ktorých to AI vlastne, nebo do ktorých deti dávajú tú informácie AI, o ktorých my často ako rodiče nevíme. My si myslíme, že to používajú k tomu, aby mohli podvádět, když to zjednoduším, ale přitom je tam obrovská skupina dotazů, která právě dělá tyhle ty vztahy a dělá ty sociální vazby mezi člověkem a mezi technologií. A to je někdy nebezpečný, ale někdy jako i pozitivní.
1: Jak poznám, že dítě bere ty odpovědi od umělé inteligence jako stoprocentní pravdu a že vůbec nepochybuje, že zapomíná pochybovat?
0: To je složitější, protože my jako děti, jak se rodíme, tak my se nerodíme s tím nativně kritickým smýšlením. My prostě důvěřujeme. Máme svý idoly, svý rodiče, svý starší lidi a těm věříme. A ta technologie mluví velice sebejistě. Ona je nastavená tak, že odpoví na všechno a zároveň vám to odpoví tak, že se vám líbí ta odpověď a zároveň vám odpoví jako dost sebejistě, že tomu dokážete věřit. Ale tam je potřeba, a to je hlavní zpráva, ta technologie není důvěryhodná. Tak, jak je nastavená architektura těch jazykových modelů, tak oni postupně generují texty za sebou jdoucí, který tvoří vlastně ten obsah, ale nekoukají tak často do těch zdrojů. Takže ta informační hodnota je v tom, vždycky je potřeba se na to koukat velice kriticky, vždycky. Takže ta otázka zněla, jak poznáme? No, poznáme to tak, že vždycky tomu není třeba věřit a jediné, co máme dělat, je učit děti právě kritickému myšlení, protože není to o tom mít odpověď, ale je to o tom mít správnou odpověď. A tohle musíme právě děti naučit, to je to nejdůležitější.
1: A já teď přejdu od rodičů ke škole, protože dnes mi tedy AI napíše slohovou práci, spočítá mi rovnici. Co je dnes tedy novým úkolem školy?
0: Mám na to dvě odpovědi. Jedna je, že ty školy se na to musí připravit. Tak jak jsem to komentoval i s tou rodinou, my máme unikátní možnost se vzdělávat všichni v něčem novým. A školský prostředí, akademický prostředí je přece o tom, že poznáváme nové věci. Takže ty školy, když si jako uvědomí tu situaci, že máme možnost se vzdělávat společně, tak by neměly dělat restrikce vůči AI, ale měly by využít to AI a společně tvořit silnější a složitější úlohy, protože tak, jak jsme to měli třeba s kalkulačkama, tak předtím jsme počítali jednoduché úlohy ručně, teďka je počítáme s kalkulačkou a nás to posunulo, že můžeme dělat statistiky, můžeme víc chápat ty data a nemusíme trávit čas vlastně nad tím, že spočítáme kvadratickou rovnici jakoby hlavou. A když tohle si uvědomí ty školy, tak nás to může posunout, protože budeme společně využívat technologie a společně se v ní učit. Ale ta druhá ještě odpověď na to je, že školy by si měly jakoby přizpůsobit tomu tempu. My teď, když jsme dělali statistiku na jedné nejmenované škole, tak jsme vlastně zjistili, že 90% bakalářských práci byly vygenerovány nebo dopracovány pomocí AI a ta škola nepřišla s tím, že zakázala AI, ale přišla s tím, že se vytvořila spolu s náma software, který jim pomůže vlastně zrychlit hodnocení ty bakalářky, identifikuje, co bylo AI, nebylo a najednou vlastně jako dorovnala ty děti, tou rychlosti AI a najednou oba používají AI a už je to jako velice konstruktivní a můžou se věnovat něčemu jako dalšímu.
1: Jak se liší podvádění s umělou inteligencí od běžného opisování z internetu?
0: No moc se neliší, jo. Tam jakoby strašně zásadní je to, jak vlastně pošlete takzvaný prompt do toho AI. Když to dítě pošle, udělej za mě úlohu, tak bych to porovnal s podváděním, jo. Protože vy vlastně jako dostanete úkol, účelem ty školy je, aby vyzkoušela, jestli to umíte a když to za vás někdo udělá, tak vlastně podvádíte. Ať už to udělá kolega, spolužák nebo AI. Když se ale zeptáte, to je AI, mám takový úkol, nauč mě to, nebo nech mě to spočítat a pak mi řekni, co jsem udělal blbě, anebo pomož mi s tím, nebo nedávej mi rovnou odpověď, nech odpovědět mě a pak mě skritizuj, co jsem udělal špatně, tak najednou to AI se začne chovat úplně jinak, ten jazykový model, a začne vás učit, začne vám jakoby kriticky říkat ty věci, co neděláte dobře, a to má jakoby učící mechanismus. Takže myslím si, že v tom, jak to používáme, je schovaná ta pravda, udělej to za mě, je jedno spektrum, anebo nauč mě to, je na ty druhé straně spektra, a ty odpovědi jsou fakt opravdu diametrálně jiné, když použijete tyhle ty vstupy.
1: No, to, co teď říkáte, to zní jako velmi uchopitelně, ale to znamená, že to dítě někdo musí takto nasměrovat. Mm-hmm. Protože proč já bych jako dítě se měla namáhat, mu říct, vypočítej to za mě, pak mě, tedy já to vypočítám, ty mě pak skritizuj. Mm-hmm. Pro mě je jednodušší, až mi to rovnou spočítá. Mm-hmm. Tak jak s tím dítětem pracovat, aby samo mělo chuť to samo spočítat a nechat se potom poučit?
0: Je to taky velice individuální. Každá rodina funguje jinak, ale jakoby ta hlavní generická rada je o tom, že my máme neučit děti dneska, jak znát hodnotu informace, protože tu informaci někde najdou, ať už přes AI nebo kdekoliv jinde, ale má je učit spíš jako kriticky přemýšlet a hledat ty a jakoby, tak jak jsme my kdysi počítali příklady a teď děláme statistiky, tak dneska my se učíme a memorujeme ty informace a najednou nad tím máme dělat jakoby statistický konstruktivní úvahy nad těma datama. A tohle, když se dostaneme vlastně do těch rodin, do toho vzdělávání, do toho, jak učíme děti pracovat, tak je nemáme učit nauč se to, udělej to, ale máme učit použij to a zkus v tom najít něco navíc. Vytvoř z toho projekt, posun to o level dál. Vydělalo by ti to peníze, kdybys to použil? Jak? Zkus to AI využít. Máš toho projekt, rozvine to něco, vznikne něco nového, vytvoříš něco nového na tom světě. A dneska, jak máme tuhle tu superpowers, bych to nazval, kdy každý dokáže udělat software, dneska, když to přeženu, tak když posuneme tuhle tu hodnotu těch lidí, nejenom se učit, ale jako tvořit, tak potom je to to zdravý prostředí, kde to AI využijeme naplno a nebudeme to omezovat, regulovat, ani nějak jako restriktivně nastavovat k tomu pravidla. Takže je to fakt jako o tom, jak si nastavíme tu rodinu a to rodinný prostředí, protože jinak to bude fakt jenom regulace a pravidla. No.
1: Objevují se názory nebo obavy, že nás umělá inteligence zhloupne. Uh-huh. Co si o tom myslíte?
0: No, já jsem se s tím setkal už hodně dávno a když to vidím na sobě, kdy já v tom trávím 20 hodin denně, úplně mi to vyplavuje dopamin a jsem kognitivně úplně zničený z toho, tak má to přesně opačný efekt. Já vlastně jsem dokázal za strašně krátkou dobu, tím, jak využívám ty technologie, do sebe vstřebat tak moc informací, že za poslední půl rok jsem se naučil víc než za posledních 5 let. A my i historicky jsme už měli jako lidstvo, když vzniklo písmo, tak myslím, Sokrates jako chytrý pán říkal, lidstvo zhloupne, protože si nebude pamatovat ty věci, protože je bude mít napsaný. Pak vznikla kalkulačka, kterou jsem už tady zmiňoval, nebudeme se schopni učit, protože nebudeme přece schopni počítat a najednou děláme statistiky. Pak přišel internet, viď nás to strašně zhloupne, všechno si člověk najde, nic se nebude pamatovat a podívejte se, jak úplně extrémně dokážeme zrychlovat ten vývoj. A u toho jazykového modelu, nebo obecně AI, to bude dost podobný. Jo? My za prvý dokážeme vstřebat o mnoho rychleji jakoby informace, dokážeme dělat o mnoho víc věcí, takže se na nás jakoby nalepí víc informací po cestě a zároveň nám to vezme tu práci stereotypní, repetitivní, administrativní a nechá nás to dělat to, v čem jsme dobrý. Kreativita, schopnost tvoření, mezilidský vztahy a tak dále. To by nám mělo zůstat ideálně.
1: Já vám děkuji za rozhovor a nashledanou.
0: Já vám taky děkuji. Mějte se krásně.
1: Naším dnešním hostem byl expert na technologie a zakladatel společnosti A1 Gen Martin Ďurák. Těším se na vás příště opět u pořadu K věci. Nashledanou. K věci.

Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.
1: Rádio Praha.
3: Kilometry Jiřího Ješka.
4: Hezký den, startují kilometry Jiřího Ješka. Od mikrofonu vás zdraví Martin Charvát. Ve studiu jsme znovu tři. Šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa Jiří Ježek.
5: Krásný den.
4: Třetím ve studiu je tentokrát náš host, muž, který sám o sobě je amatérským sportovcem, snad ho to nějak neurazí, ale který v uvozovkách má doma královnu cyklistiky. V kilometrech Jiřího Ježka vítáme Lukáše Bukovského, tatínka všestranné české cyklistky Barbory Bukovské. Hezký den.
5: Hezký den, dobrý den.
4: Barbora Bukovská, jedna z těch velkých českých nadějí cyklistiky. Vy jste chtěl mít naději? Vy jste chtěl mít profesionální cyklistku doma kdysi?
5: Tak ani ve snu. Mě to ani moji ženu nenapadlo. Tak nějak všechno to bylo spíš nějak. Plynule to vystalo samo tím od malinka, jak jsme děti v podstatě vedli ke sportu, bych řekl, jako přirozenou cestou.
6: A bylo to jakože součást jako vzdělání, toho mixu vzdělání, protože já považuji sport jako součást nějaký výuky, kterou ten člověk malej dostane do vínku. A nebo to bylo proto, že jste oba s manželkou sportovali?
5: Jo, bylo to proto, především protože jsme s manželkou sami sportovali snad jako skoro na vrchole úrovni a věděli jsme, že budeme chtít své děti tomu sportu také vést. A taky jsme věděli, že my s manželkou budeme stále chtít sportovat celý život. Takže v podstatě možná těm dětem ani nic jeho nezbývalo, než se k nám přidat a dělat ten sport s náma.
4: Vy říkáte těm dětem, takže není to jenom Barbora Bukovská, ale také váš syn.
5: Ano, Ondřej.
4: A ten je mladší než Barbora.
5: Přesně o 2 roky. Plus jeden den.
6: No ale ten sport, o kterém se bavíme, tvůj a tvojí manželky, to nebyla cyklistika, že jo?
5: Nebyla cyklistika, bylo to judo, já myslím, že o tom Barča párkrát už se zmínila, takže ano, hlavní náš sport byl judo, který teda ale za nás naprosto jasný, výborný sport pro všeobecnou přípravu, což doporučuji všem, případně rodičům, malým dětem. To znamená, že tam to začalo všechno v podstatě i u našich dětí.
6: Takže Ondra s Bárou začínali v kimonu.
5: Ano.
6: Na tatami. Já považuji judo stejně jako gymnastiku za jako naprostý základ vlastně všem sportům a za ideální start vlastně do té sportovní kariéry, protože zvlášť judo učí nejenom to, jako poznávat svoje tělo, poznávat vlastně mechaniku toho lidského těla, ale hlavně judo má obrovský benefit v tom respektu k soupeřům, respektu vlastně k tomu trenérovi a tak dále. Takže tohle to dostala Bára do vínku. Kdy se to nakonec teda zlomilo v tu cyklistiku?
5: Postupně to nějak přicházelo, protože když řeknu úplně od malinka, tak takový ty všeobecný přípravy, že jsme chodili do bazénu, takový to úplně ještě byly úplně batolata a vlastně postupně začaly nějaké aktivity, když už začali chodit, tak postupně nějaký odrážedla první a pak tomu jsme přidávali vlastně to judo, když už zase to nemůže dělat odmala úplně, takže postupně judo a k tomu jsme používali v podstatě to kolo především jako dopravní prostředek, to znamená, že ne, že sedneme do auta a odvezeme děti tam ten kroužek a ne, prostě buď pěšky, anebo sedlo na kolo a dojeli se tam, takže vlastně já bych řekl, že první fáze bylo, že to kolo bylo takový dopravní prostředek, který se používali k přemisťování a pak tím, že postupně vyrůstali, tak dokázali ujet víc a víc a pak se to postupně přeměnilo na to, že to vložně bylo, že to děti sami vyhledávali a chtěli, takže kdybychom jim dali na výběr, jdeme plavat nebo jdeme na kolo. Takže takhle postupně sami, a co jsme měli teda obrovskou kliku, že obě děti to měly úplně stejně, takže vlastně jsme nemuseli nic s ženou řešit nějaký logistický jako problém, že jeden chce na plavání, druhý chce na kolo. Takže to byla totální taková souhra a to jsme využívali. A pak nejvíc to vlastně to kolo se změnilo jako priorita sportu číslo jedna, když jsme změnili působiště, přestěhovali jsme se do Ostravy a prostě jsme se dostali k Davidovi Kovaříkovi, který vychovával děti a měl svůj tým dětský, tak tam to začalo a děti vlastně se dostali do pořádného kolektivu a prostě tím, že to David dělal výborně, děti má rád a umí to s nima, taky to tak vtáhlo, že najednou prostě kolo bylo jasná volba.
4: V kilometrech Jiřího Ježka se bavíme s Lukášem Bukovským, tatínkem, především tedy z našeho pohledu Barbory Bukovské, jedné z těch nejtalentovanějších českých cyklistek současnosti. Trochu odbočím, ale v zápětí hned pochopíte proč. Vy už jste několikrát tady naznačil a kdo se dívá na náš YouTube, tak to i vidí, že jste ve formě, že sám sportujete. Tak se nám trochu sportovně představte, co vy vlastně všechno máte za sebou, jaké sporty máte za sebou. Už jste naznačoval i lehce podprofesionální výkonnost kdysi.
5: Jo, tak řekněme do 18 let, než jsem šel na vysokou školu, tak opravdu jsem se věnoval tomu judu maximálně v rámci svých možností. Přeci jenom to vzdělání mělo nějakou prioritu a když jsem pragmaticky jako si vyhodnotil, že opravdu ze mě profesionální judista nebude, protože tak úplně asi 100% talent jsem neměl, tak jsem to v 18 utlumoval a věnoval jsem se jako studiu. Tomáš na tady dotáhla mnohem dále, ale no a pak už začala tak hobby závodění, vození na kole, první závody, takže v podstatě já nevím, první závody na horských kolech někde v 22, nevím, něco takového, takže postupně. A teda jediný, teda, co si myslím, že bych si teda mohl, tak vlastně před 2 lety v Hamburku, myslel si teda vlastně v cyklokrose Master, co mi povedlo být třetí. Takže to, tak asi to tak jsou všechno.
4: Skvělé výsledky, ale to, proč se na to ptám, je, jak moc důležitý je ten vzor, to, že ani nemusí být rodič vyloženě vrcholovým sportovcem, ale že ten sport dělá pravidelně, tak jak moc je to podstatné pro to, aby to dítě šlo podobným směrem. A třeba to samoprofesionálně dělalo.
5: No, já si myslím, že asi možná je jiná cesta, ale u nás to fungovalo a platí to, že asi těžko, kdybych ležel na kanapy a řekl, svým dětem běžte si zaběhat nebo běžte si na kolo, tak by to fakt nefungovalo. A já si myslím, že dobrý je opravdu být vzorem, takže nejen s těmi dětmi ten sport třeba i provozovat, ale já si myslím, že aby už od malinka viděli, že je normální, že maminka se jde zaběhat, že tatínek si zaběhat, že jde na kolo a že to tak nějak přirozeně vidí, že to je úplně běžná věc a že to k tomu životu prostě patří a není to nic výjimečného. A pak vlastně být vzorem, že ty děti, když už teda děláme ten společný třeba tu kolo, tak se chtějí vyrovnat tomu silnějšímu a tak postupně jde to těmi krůčky přirozeně, že si sami zvyšují nějakou, řekněme, svůj potenciál. Za mě to funguje nejlépe být vzorem svým dětem a jako nejlépe, aby to bylo prostě doma, když to mají všichni rádi, aby to bylo standard.
6: No, já jsem pochopil, že u vás doma i v momentě, kdy jste vlastně pověsili s manželkou kimona na hřebíček a začali jste se věnovat těm ostatním sportům, tak ten sport pořád zůstal jako takový životní styl.
5: Ano.
6: Každou volnou chvíli prostě trávit na kole, jít si zaběhat, jít si zacvičit a tak dále.
5: Hory máme rádi, ještě pardon, no, turistiku do toho, v zimě běžky, než lyžování, no postupně tak nějak děti jsme seznamovali s těmi sporty, tu techniku, co jsme my věděli, tak jsme tak jim předávali a postupně se to nabalovalo, takže obecně není to jenom jako cyklistika, opravdu, že ne, ale hrozně rádi máme hory, proto i ty horský kola přeci jenom člověk je většinou v přírodě, takže i takhle to.
6: Bára to vždycky říká v každém rozhovoru, že třeba jí tolik neláká, já nevím, cesta do profesionálního silničního týmu, že má ráda ty hory, že má ráda to soustředění, najíždět si tam ty traily. Je tohle právě ta cesta, kdy vy jste začali formovat ty děti do toho sportu spíš právě kvůli tomu životnímu stylu, nebo už tam byla nějaká třeba touha probudit v nich nějakou ambici v tom sportu něco dokázat?
5: Ne, životní styl jednoznačně, vůbec žádná ambice, prostě, že někdo z nich udělat světový šampiony vůbec nebylo, protože právě, že jsme to ženou dělali, ten sport na nějaký úrovni, tak jsme věděli, že to vůbec není jednoduché se nikoliv prosadit. Já jenom vím i z, řekněme, z pracovních hlediska, že sportovci mají vždycky vyšší výkon a jsou víc odolnější, takže my jsme si jenom přáli, nebo to jsme směřovali, naše děti vychovat tak, že tím sportem vlastně jako nic nemůžeme zkazit, protože tím dáme do vínku nějakou disciplínu, obecný prostě nějaký výkon, odolnost, a to bylo jako nás hlavní jako moto.
4: Lukáš Bukovský v kilometrech Jiřího Ježka. A kdy jste najednou přišli na to, že ale to by nemuselo být jenom zábava. Ono by to také mohlo směřovat k nějakým výsledkům, mohlo by to směřovat k tomu, že třeba aktuálně Barbora Bukovská by mohla začít jezdit na co nejlepší úrovni. Vypadá to, že jí to minimálně v juniorkách jde zatím výborně.
5: Tak já si v paměti tak nějak trošku to urovnám a já si myslím, že to byl přelom, řekněme, když byla druhoročečka kadetka, byť obecně jako nějaký mistrovství Evropy vlastně v bajcích pro mládežníky vlastně nemá žádný nic důležitého říct, že by se něco mělo dít, tak tam vlastně byla poprvé a najednou v nějakým prvním porovnání vlastně řekněme závodnic celé Evropy, tak se vůbec nestratila. A tak jsem si říkal, tak to asi nebude vůbec špatný. Mimochodem tam se poprvé vlastně viděla Sanjo Grossman, který teď tuto chvíli je naprosto úplně někde ještě jinde než všichni ostatní. A dokázala s nima závodit, tak jsem říkal, tak uvidíme, co z toho bude. No. Tak to možná tam takový byl první náznak, že by to nemuselo být špatné.
6: No a teď uděláme střih. Máte doma mistryni světa v cyklokrosu, více mistryni světa na horských kolech. Dívku, která vyhrála celou prostě anketu o krále cyklistiky nebo královnu cyklistiky, tak s tím už nelze jakoby počítat, že to je jenom životní styl, ale na téhletý úrovni sportovci, i ti junioři a juniorky, už musí trénovat i v momentu, kdy se jim nechce, i v momentu, kdy to bolí, i v momentu, kdy je to trošku už jako přes hranu. Tak jak se s tímhle vyrovnávají rodiče? Že najednou už to není životní styl, ale je to prostě už téměř profesionální cyklistika.
5: Jako my jsme se s tím vyrovnali jako v pohodě, nebyl to žádný problém.
6: Takže je tam potřeba trošku nějaký mentální v hlavě jako trošku předsvaknout, že to není jenom jo, tak vedle školy taky sportuje, máme z toho radost, protože my jsme sportovci, ale najednou jako, hele, tohle je asi jako v tom životě zatím to ta nejvýznamnější cesta, kterou se to minimálně ta dcera bude vydávat.
5: Chtěli jsme vždycky s ženou udělat tím dětem, řekněme, nějaký adekvátní nebo ne zase úplně přehnaný podmínky právě k tomu sportu. A ono tak nějak plynule, jak jsme se dostávali to závodění těm víc a víc závodům, tak pro nás to bylo taky nové, protože cyklokrosem jsme začali úplně jako s dětma jsem začínal, takže vlastně nastají kolena. A ono taky má každý svý specifika, takže postupně závod o závodu, takže nemyslím si, že tam byl nějaký předěl, že ne, teď to bude jako náročné. Jo, ano, když šla do juniorek, začalo to vlastně cyklokrosovou sezónou, tak ano, nastal nějaký logistický trošku oříšek, jak z Ostravy dopravit na sraz vlastně, kde odsaď do Prahy, kdy odjíždějí vlastně reprezentace na závody, tak přece jenom to nějaká hodinka je navíc, ale jo, jako přišel ten možná nějaký zádrhel, tak jsme to vyřešili. A nějak jsme to vyřešili, přizpůsobili jsme se to a šlo to vyřešit, vymyslet a za pomocí, řekněme, rodiny Gottwaldových, který byli daleko od nás, tak jsme se tak střídali a tak plynule jsme to tak nějak navyšovali a až jsme zjistili, že jsme schopni tu podporu dělat slušnou.
4: Byly to velké změny?
5: Jako pro nás, pro ženu ano, když vidíme dceru, jako, že závodí na světovém poháru, tam to prostě už je taková úroveň, že by nás to ani ve snu nenapadlo, že by se tam dostala. Takže spíš to byly změny, spíš jako uvnitř, naše pocity.
4: Které jste museli jako udělat pro to, aby vlastně to všechno mohlo šlapat, protože rozdíl mezi tím, kdy člověk nechává své dítě v úzovkách chodit na kroužek nebo mít to jako zálibu, a rozdíl mezi tím, jak to vypadá při snaze o profi trénink, a tím ještě nenaznačuju, že ten člověk rovnou musí být vicemistr světa, tak ten rozdíl už bývá poměrně značný.
5: No, já opravdu jsem si říct, že asi jako úplně nebylo to nic extra, protože vlastně i předtím jsme jezdili na český poháry, třeba v cyklusu i v bajku, takže to se nic nezměnilo. Navíc jenom je to, že prostě ještě tam přibyl ty zahraniční výjezdy, kterých třeba v těch cyklokrosech je více, v těch bajcích méně, ale vždycky jsme to dokázali vymyslet. Ano, tak se balí na více dní, takže samozřejmě nějaká jako získat tohodle, ale nebylo to opravdu nic extra, nějaká zásadní změna.
6: Asi to nebyl šok, zvlášť pro vás, kteří jste zvyklí, jako i ty sám si už jezdil na bajkový závody, takže víš, jak to vypadá, když prostě se cyklista balí na víkendový pobyt třeba na dva závody najednou. Ale řešili jste tohleto i třeba s ostatními rodiči? Říkali jste o rodičích Amálky Gottwaldové, ano, ano. Tak řešíte to i spolu? Třeba jak moc na tu dceru nějakým způsobem tlačit nebo netlačit, nebo prostě říct, hele, tak pořád je to ještě juniorský sport, netrap se tím, protože i ta psychika tam toho dítěte se mění, samozřejmě s tím daným úspěchem nebo s tím, kam až jako najednou míří.
5: Tak u Barči to vůbec žádný problém nebyl, protože je tréninkový typ. Naopak jsme museli spíš někdy přibrzdit, že je ten typ, který se ráda přidává, takže když už jsme jako cítili, tak jsme zkusili nějakým způsobem to trošku přibrzdit. Takže z tohle hlediska tréninku vůbec žádný problém nebyl, že najednou se jezdí větší řekněme objemy i na těch soustředěních, takže tohle to zvládalo úplně perfektně. Možná pak už to cestování opravdu bylo jako hodně, takže to není úplně jako pohodlné, když prostě nejenom plus v podstatě skoro 4 hodiny ještě a jedete někam Holandsko, Belgie, kde v tom autě byť přes noc, přespalo se, ale i tak najednou zjistíte, že strašně moc hodin trávíte v tom autě a pak jenom zmobilizovat síly a venku je neúplně vlídné počasí, rychle se převlíknout do kombošky a vyjet na trénink před tím závodem, rozlámaný z auta, tak to si myslím, že nebylo úplně, jako, to byla ta změna, si myslím, že to samozřejmě není úplně pohodlné, ale jak říkáme, co tě nezabije, tě posílí, bude hůř a tak nějak jsme to brali, ale nějaký tlak, za prvý my jsme vůbec nevyvíjeli žádný tlak, Barča v tomto je celkem, bych řekl, splachovací, že se to moc nebere a moc to ani neskoumá, a prostě si jede to svoje, co má nastavený, a za to myslím, že dobře.
4: Když jsme u té psychiky, opravdu se vám nikdy nestalo, že byste si tam nějakým způsobem projektovali své ambice? Řekli jste si, jo, to by bylo hezké, kdyby si dokázala tohle teď, jak to tomu sportovci ještě neříct, že jo, nedostat ho pod tlak?
5: Ale opravdu jsme, jako, že třeba i v tom cyklokrose dobře, teďka byla druhoročečka, tak samozřejmě první rok se nepovedl z toho, že se špatně spočítali okruhy. A ten druhý rok by se dalo říct, že to už opravdu větší nějaký tlak byl, protože už se tak nějak všeobecně říkalo, že by to mohlo, nebo že by to možná i mělo dopadnout, ale...
4: Tak ono to málem dopadlo už v tom prvním.
5: Jo, skoro. Ale... V tomhle tom Barča je silná, opravdu silná, že dokáže si opravdu soustředit sama na sebe. Já si myslím, že má vždycky daný opravdu správný cíle, na který jako má, že takhle, my ještě nejsme ten typ, který si řekne, já jedu vyhrát. To je prostě perfektní, já jedu prostě v provin. Tak tohle to nemáme rádi, opravdu nemáme rádi, a jenom zhodnotíme, jaký jsou šance reálné, a pojďme a dobře, řekněme si, hele, tak do pátého místa super, a co je nad tím, tak to je úplně bonus, takže asi tak třeba.
6: Tak ono asi to, že ta Bára si nepřipouští ten tlak, to jako známka samozřejmě její silný psychiky, ale asi taky součást toho, co jste jí dali oba dva s manželkou, jakoby jako rodiče. Na druhou stranu, jako my o ní tady v kilometrech před každým důležitým závodem mluvíme, jako o jistotě, která zachraňuje poslední roky českou reprezentaci jak na horských kolech, tak cyklokrosu výsledkově, což prostě na mladou holku musí být jako chtě nechtě, jako velký tlak. Nicméně tohle to všecko zvládá. Nechodí si teda k vám pro radu jako k rodičům ostatní rodičové juniorských sportovců, se kterými se znáte třeba právě z toho reprezentačního působení. Nechodí si k vám pro radu?
5: Nechodí.
6: Nemáte nějakou WhatsAppovou skupinu rodičů jako juniorských reprezentantů? Protože jako každá ta rodina samozřejmě má jiný přístup, má jiné možnosti, má i třeba jiný jako sportovní zázemí. Ale přece jenom, jako já bych se ptal, jako kdybych byl rodič dítěte.
4: No my si teď v kilometrech Jiřího Ježka také přicházíme vlastně pro radu, jak na to, protože no. Těch lidí, kteří doma mají tak úspěšnou mladou cyklistku, moc není.
5: Já si myslím, že zas bych to jako nepřeceňoval. Já jenom si myslím, že k tomu jako každý může mít jinou cestu a jenom, jak se říká, prostě všeho s mírou, tak... A kor ještě dneska si myslím, že když jsou ty informace, které se dají různě postahovat, naposlouchat vlastně, řekněme, psychika, vývoj dětí a všechno, tak kdybych to znal ještě o 10 let dříve, tak možná, že by to možná bylo ještě trošičku, hlavně sám v sobě učí, jo, jako přístup, ještě trošku jiný, ale tak nějak si myslím, že to fakt jako jenom říkám, prostě jenom nic nepřehánět a hlavně s těmi dětmi se hýbat a ještě nejde to jenom o ten sport, ale já si myslím, že to další věc, co podle mě je navíc, že nemůžeme přivést to dítě tyjo, jako malém do douža nebo do tělocvičný autem a tam si vystup a tam si hodinu a půl trénuj. To je prostě málo. Prostě je potřeba ty děti držet celodenně, skoro celodenně, prostě pohybu a nejenom o tom sportu. Takže to si myslím, že je ten základ.
6: No já se ptám na to know-how z toho důvodu, že třeba někteří rodiče nadějných hokejistů, kteří jsou dneska v NHL, tak na tom jako postavili ne jako svoji kariéru, ale jako prostě snaží se jako tu cestu vysvětlovat ostatním rodičům, tak jestli jste připraveni na to, že jednou jako přijde doba, kdy budete přednášet jako ostatním rodičům jako mladých sportovců tu vaši cestu, hodně už si o tom mluvil, hodně toho už zaznělo. Ale samozřejmě tím, že já často komentuju závody právě ty dětské, kadecké a tak dále, tak vidím absolutně odlišné přístupy opravdu ode zdi ke zdi, od totálního drillu až po naprostou volnost. Tak kde najít tu správnou cestu? A nebo je to tak, že každá ta rodina je individuální a musí si tu cestu najít?
5: Já si myslím, že to je nějaký balanc a každá rodina to má jinak, každý je jiný. Já musím říct, teda bavíme se o Barče, ale náš Ondřej, oni ty dva jsou úplně rozdílní, jo? Takže kde vím, že Barča třeba ještě jako, že už je unavená, že už by to tak říkal, ne, ještě kousek ty můžeš. Člověk jako zná, to je ještě výhoda toho, že tím, že já jako, když jsem je jako začínal ty trenérské kručky, tak tím, že to jsou mé děti i vlastně děti, teda mé ženy, tak chci říct, že známe ty děti a znali, a jak jsme s nima vyrůstali, tak samozřejmě víme, kde byly ty potenciál. A třeba Ondřej je jiný. Ten byl v tom, že když už řekl, že fakt nemůže, tak jsem viděl, že fakt nemůže a už jsem nikam netlačil. Takže prostě každý to má jiný.
4: K téhle roli rodiče trenéra anebo vztahu k rodiči a trenérovi se samozřejmě teď můžeme dostat v kilometrech Jiřího Ježka s Lukášem Bukovským. Pojďme k tomu, kdy jste vlastně si řekl, tak já už to nemůžu trénovat, už to prostě nejde, už tu báru musím dát někomu jinému, protože buď na to nestačí, a teď si můžete vybrat z té hodně široké palety, můj čas, moje znalosti, schopnosti, tam toho je opravdu spousta.
5: Jo, takže za prvý to byly znalosti, si myslím, že když možná by žena řekla, že určitě ne, ale to je první věc a další věc, samozřejmě ten vztah dorůstající dcery a otce přirozeně nemůže fungovat jako úplně, řekněme, bezproblémově s odlišnými názory. Zase taková shoda okolností, bylo komu předat tu naši Barču blízkému člověku, který opravdu je jako trenér o kus dál a tím, že to sice relativně je v rodině, tak je to samozřejmě jiná autorita a to bylo skvělý tah.
6: Jako rodič, ale zároveň jako výborný cyklista, který samozřejmě chce ten svůj trénink jako přetavit v co největší výkonnost, tak sleduješ dál ty nejmodernější trendy v tom tréninku, nejenom kvůli sobě, ale samozřejmě i kvůli tomu, že se o tom třeba v tom autě s Bárou bavíte, cestou na závody. Tak je to pro tebe téma, ty nejmodernější trendy v tréninku?
5: Zajímá mě to, ale neaplikuju to ani na sebe, protože není už, jako by řekl, důvod, protože já se tak extra úplně netrénuju, to spíš jak vyjde čas, ale u těch dětí spíš já mám názor na to, že řekněme ty moderní trendy a takové podobné záležitosti, to nechme na pozdější věk, začneme pěkně od píky spíš konzervativně a já jsem ještě spíš zastánce možná trošku méně, než více, protože do trénu to můžou vždycky, ale když už je někdo přetáhne, tak vím, že ty návraty jsou k tomu původnímu výkonu jako, může být i horší. Takže než abych ty děti zkazil, tak radši jsem zastánce něco klasického, nic speciálního a trošičku možná méně.
4: Na začátku je rodič všechno, trenérem úplně všeho. Které role jste si nechal? Psychologa nebo nějakého v úzovkách kuchaře? Nebo co vám vlastně pořád ještě náleží?
5: Já si myslím, že takový lehký rádce, když si přijde Ondra nebo Barča pro nějakou radu, třeba případně upřesnit, co si myslí o nějakém tréninku, kdy už napsal někdo jiný, tak spíš takový konzultant. Tak.
4: A jinak už nic tedy?
5: Jinak už nic, nic asi už no.
6: A dostaneš se s Bárou a s Ondrou na kolo?
5: Do společně, že bychom vyjeli, to už se teda dlouho nestalo. Teďka jsem byl párkrát s Ondrou na kole, tak vidět, že už přeci jenom teďka čeká už juniorská kategorie v cyklokrose, tak už ten výkon je jako hodně, hodně slušný, takže to je pěkná jízda. A když ještě relativně nedávno jsem taky dost často najížděl třeba ty kilometry s Barčou, řekněme rok nazpátek, tak to už bylo taky fajnový, protože už kolikrát na mě zadu, když vylázám z háku, tak zrychlí, já mám nízký tepy a tak, takže ta výkonnost už byla taková, že už jsem radši zařadil za ní a radši si se občas někdy přibrzdil, takže a to pak samozřejmě člověka těší, ale že bychom společně vyjeli, to spíš možná, když jsme najížděli nějakou trať společně. Naposled teďka ve Val di Sole.
4: No, tak ať tahá ona, ne?
5: Jo, však tahala už pak ona.
6: Jo, jo. No ale to jako pořád seš i cyklista, jo? Tam jako to ego taky musí trošku hrát roli, ne? A když se to najednou začne otáčet.
5: Jo, tak je to tak, ale za druhou stranou člověk je pyšný, ale prostě jo. Je rád za to, že jim to šlape, že to všechno jim vychází a že vlastně, když si řeknu pár let nazpátek, v jakém stavu byla, řekněme, Barča v úzovkách, že jsme jeli na výšku všichni a Barča za náma 200-300 metrů, prostě někde furt nejela s náma, říkám, to není možný, teď už, pak jsem pochopil, že to trošku byl takový ještě, že stávkování zlehka a pak najednou cvák a najednou už prostě ten výkon tam byl, fakt to skoro takhle bylo, takže to ego vůbec absolutně nepřichází v úvahu, to spíš teďka s mladým se občas přetahujeme, akorát samozřejmě vytrvalostně mu ještě můžu jako nějak konkurovat, ale v dynamice absolutně ne, takže.
4: Lukáš Bukovský, hostem kilometru Jiřího Ješka, bavíme se o tom, jak vlastně to zvládnout jako rodič, když se nám začnou děti profesionalizovat a vy to znáte v současnosti nejlépe. Znovu lehká odbočka. Co je nejsilnější stránkou Barbory Bukovské, vaší dcery, v těch cyklistických závodech? Proč ona je podle vás osobně tak dobrá, jak mezi těmi juniorkami je nebo v úzovkách byla, protože nám končí sezóna?
5: Těžká otázka. Rozhodně výkon. To má jako přirozeně. Tak nějak sama si to vytrénovala, sama si to prostě vybudovala. Myslím si, že potom trošku možná drzost, hlavně na těch krosech, z hlediska předjíždění si myslím, že tu techniku má jako velice, velice dobrou. V horských kolech určitě ještě co dohánět, tak doufám, že se na mě nezlobí Barča teďka, ale si myslím, že spíš ten výkon a ta drzost a že se to jako v podstatě jako nebojí ničeho. Nějaký techniky, že nepřijde nějaký, řekněme, těžší místo a přijede rozklepaná a pak to nedopadne dobře. Takže si myslím, že taková uvolněnost a ten výkon.
6: to chci přidat. Samozřejmě vnímám Báru spíš jako zpovzdálí, ale přijde mi jako psychicky nesmírně silná. Jakože že se nerozhodí z té role, kterou už teďko v tom sportu má, a že to na ní není zbytečný tlak, a že tam není zase ani jako přehnaný sebevědomí, že tam je přesně ten balanc. Může to být z toho juda?
5: Jo, tak tam úplně nějaký první základy byly, určitě tam řekněme, nechci říct, ono se říká jako skromnost, ale to myslím ve slova, špatném slova smyslu, já to myslím v tom právě nepovyšovat se na nikoho a opravdu být tam, kde se opravdu člověk cítí, že to má být, a nic víc, ale nic míň, jo, takže myslím si, že u ní ta zdravá sebedůvěra rozhodně je a sama si umí zhodnotit, na co má a na co už nemá.
6: Takže kdybychom to chtěli jako dát jako tip rodičům, tak určitě kombinovat dva sporty. Třeba ten hlavní, ale k němu typicky judo, gymnastiku, něco takového, co rozvíjí i tu psychiku. Může to být i třeba karate nebo něco takového, který vlastně trošku nějakým způsobem formuje toho mladého člověka k té jako poctivý skromnosti.
5: Já si myslím, že to jasně, ano, máš pravdu, souhlasím, ale já jako i z tohle hlediska formování osobnosti ano, třeba to judo navíc ještě, a myslím, že i to karate, prostě etika to je tam daná, i když samozřejmě není to, co to už obejvávalo, protože teda mimochodem, když už jsme byli pak přesně do ty Ostravy, tak byli rádi, nás nominovali s ženou, hlavně mě teda jako trenéra ještě, takže jsem pomáhal malý mladší žáky a tak nějak připravovat. Takže to tam vidím, že už ten respekt možná není takový, ale přeci jenom tam prostě je. Prostě musí přijít judista do doža, první, co se musí uklonit a vzdát jako, řekněme, respekt a pozdravit vlastně všechny, kteří tam jsou. A hlavně ty druhý závodníci, to nejsou, řekněme, nepřítel, když řekněme, když závodím a zápasím, ale je to vlastně respekt k tomu soupeři jako takovému, protože pokud by ty soupeři tam nebyli, tak ani já nemůžu třeba dělat to judo, takže vůbec tolerance vůči sobě si myslím, že to je perfektní a obecně asi být v jakýmkoliv kolektivu pro ty děti je to nejvíc, co může být. A když tomu se ještě přidá nějaký šikovný trenér, který to s dětmi umí, berou ho jako absolutní autoritu, tak si myslím, že nic lepšího nemůže být.
4: Přijde mi, že máte dost jednoznačné názory na to, jak by to mělo fungovat v tom mládežnickém sportu a zejména třeba na tu etiku, jak by se k sobě měli mladí sportovci chovat. Myslíte si, že je to něco, co je vlastně klíčem k tomu, aby ten sport byl obecně zdravý, když jako odhlédnu od současného tématu, o kterém se bavíme, tedy především vaše dcera profesionální cyklistika a tak, ale když slyším vaše názory na ten mládežnický sport, tak mě to napadlo.
5: Já si myslím, že by to mělo trošku asi začít u těch rodičů, že když dáte dítě do kroužku, tak to není jako, že tam je vychovávají. Tak to dítě už by mělo přijít jako slušně vychovaný už jako od rodičů a měli nějaký nepsaný pravidla, které jsou daný, tak nějak dodržovat. Což, jak si říkám, mám osobní zkušenost, že některé děti byly výborné a už nebylo jako žádný problém, jenom spíš nějaký doformování a jenom seznamování, aby se oni učili vlastně

0: ten zápasník, i když se mu to nepovede, tak nemůže to okomentovat. Řeknete slovo a končíte. Prostě tyhle ty pravidla si myslím, že přispívají k tomu, že opravdu ty děti pak nějaký ten charakter se možná o kousek zlepší.
1: Ta etika v cyklistice se u těch dětí měří i tím, jak se chovají třeba ke své technice, ke svýmu kolu, ke svýmu oblečení. Když se bavíte s jinými rodiči, kde je ta hranice, kdy to dítě, jak si říct, nerozmazlovat tím, že mu dopřeju to nejmodernější, co vidíme na světovém poháru v elitě, ale zároveň chce mu dopřát ten rodič ten maximální komfort v tom vybavení. Tak aby to nebylo tak, že prostě to dítě už, já nevím, ve 13 letech má kolo úplně stejný, jako má, já nevím, elitní závodník, a to dítě si toho neváží, a já to vidím na těch závodech, že prostě občas, když dojedou na pátém místě a horším, tak třísknou s tím kolem a ty rodiče to těm dětem tolerují, ještě to kolo jako zvednou a řekne, tak ukaž, já ti to teda jako umyju. A v tomhle tom taky asi je jako součástí výchovy a součást působení toho rodiče na toho budoucího závodníka nebo závodnici.
0: Já si myslím, že tohle téma taky takový postupně se vyvíjí. Mám možná teďka už na to trošku jiný názor, než asi před 5 lety, kdy opravdu prostě přeci jenom ta ekonomika a ta síla domácnosti se prostě zvyšuje a začíná být celkem standard opravdu, že já neříkám, jo, i ve 13, ve 14, prostě, že už prostě ty kola mají ty děti lepší a asi to je takový vývoj, který se asi jako nezastaví, protože řekněme i méně majetní rodiči si to jako můžou dopřát. A já jsem tím jako uvažoval, jestli to opravdu úplně špatně, že to dítě, prostě když na to mají, tak ať si to koupí. Já si myslím, že to může být z různého úhlu pohledu různě jako vysvětlitelný, takže prostě, hele, ty máš trošku horší kolo, než ten holčina nebo kluk, který tě porazil, tak to nevadí, tak prostě, hele, příště máš to zlepšovat i tak. Je to třeba z těch a těch důvodů, ale za rok to může být úplně jinak, protože si nemyslím, že vždycky ten důvod je třeba to špičkový kolo, proč třeba to dítě má větší výkon. Třeba to může být z toho důvodu, že víme u těch dětí, jak to je. Je jeden věk, ale prostě jedno dítě je o rok starší a jedno mladší. Tak i kdyby to mladší jelo, nevím na čem, tak možná toho staršího nebo toho silnějšího neporazí. Takže ano, všeho s mírou. U nás taky jako šlo postupně, rozhodně ti neměli špatný kola, to nemůžu říct, neměli rozhodně ty nejlepší, začátku to bylo tak, že co dům dal, co zbylo z těch různých našich představeb, tak se to vždycky poskládalo, ale spíš si myslím, že je důležitější, jestli má kolo třeba 200 tisíc, to je asi jedno, ale jestli to je třeba například u těch horských kol celodpružený kolo nebo hardtail, takže já si myslím, že když prostě rodič to má a koupí dítěti hardtaila na tu techniku, aby samozřejmě podporoval, aby byl co nejdýl vydržel na tom hardtailu, aby tu techniku si zdokonoval na tom jako složitějším kole a měl třeba drahý kolo, tak si myslím, že stále to je jako výhoda, než hnedka od mladších žáků jezdit na celodpružených kolech, jo. A nebo ještě napadá jedna věc, že třeba pneumatiky. Už jenom třeba šíře pneumatik, jo. Teďka dneska už každý vozí 2-4 palce na horský kola. A teďka nějaká holčička, která má 50 kilo, možná ani ne, a tatínek koupí úplně super kolo a dají na to 2-4, tak věřím tomu, že vedle ta holčička, která bude mít horší kolo, ale pláště 2-25, který úplně stačí a nebudu si s ním trápit, protože ty pláše jsou výrazně lehčí, tak si myslím, že to může být jako i na škodu kolikrát, jo? Že ten úhel pohledu může být různý.
2: Už jsme dost odbočili vlastně od vaší dcery, se kterou také jsme to celé chtěli trochu spojit. Jak moc řešíte s Barborou Bukovskou to, jaká ta technika vlastně bude k dispozici a jaká ta technika je vlastně vhodná pro její závodění, ať už v cyklokrosu, anebo na horských kolech?
0: Jo, tak Barče je taková, že je úplně na čem jede. V podstatě je to i další věc, i holky. Holky obecně ani možná nepozná, na čem jedou kolikrát, co mají za kolo. Takže jí to bylo jedno. A jako jsme si řekli takový limit, že prostě do kadetek a do kadetů, to platí prosina, prostě hardtail, to znamená pevný kolo a od juniorů, že už teda pořídíme

0: to celé odpružené kolo. Takže vlastně tak to asi bylo. A pak, když přestoupal do těch juniorek, tak jsme díky zase podpory našeho týmu, protože tam je i obchod, a díky na těch kolech, co my jezdíme, tak distributoři prostě pomohli nějakým způsobem, vyšli vstříc, takže se to dal i ekonomicky pořídit, musím říct, opravdu špičkový kolo, který jsme ani nepočítali, že bychom za něco pořídili, ale když už to bylo za ty, řekněme, peníze, no tak, takže asi tak. No a u těch krosek, já nevím, tak v podstatě Barča celý juniorskou sérii zase přišlo akorát pod ruku, že za ten tým jezdil i Kuba Říman, který ten rok pak skončil, měl dvě krosky, takže vlastně sezonu je ty krosky S-kový, tak jsme jako přesunuli a využili jsme toho a Barča jezdila vlastně na jetých cyklokrosových kolech. A to je tak asi jako, není to tak úplně důležitý, bych řekl.
1: Dá se obecně říct pro rodiče, kterým třeba fakt dorůstají děti teďko do nějakých 9-10 let, že ta cyklistika není zas tak ekonomicky náročný sport, jak se třeba na první pohled zdá, když si člověk podívá do katalogu a řekne si, to až jí bude 18, tak bude potřebovat kolo za 250 000. Není to tak. Potvrdíš mi, že třeba i v těch klubech jsou kola na půjčení a že ten začátek je poměrně docela nízkoprahový, ne?
0: Já souhlasím. Já si myslím, že vždycky nějaká cestička se najde, záleží, jaký, že jo, tak my tu silniční cyklistiku upozadňujeme, protože prostě ženou to vidíme ty pády a to tam nepustíme děti, tak když trošku jako jo, ale takže řekněme, záleží, co je tou prioritou. Takže ano, horský kolo. Takže když si pořídí jenom horský kolo a je to všechno, tak já si myslím, že to není tak úplně jako šílený. A dají se třeba pořídit i starší kola, to musí úplně nové, takže si myslím, že cenově jako relativně si myslím, že v dnešní době fakt dostupné.
2: Lukáš Bukovský v kilometrech Jiřího Ježka. Bavíme se o tom, jak vlastně si vychovat v úzovkách z vlastních dětí elitní cyklisty, byť jste už několikrát zmiňoval, že to není vaším cílem. Jak jste vlastně reagovali na to, že vaše dcera je teď královnou české cyklistiky, stále platnou aktivní královnou, byť je to za rok 2025?
0: No, bylo to absolutně nečekané. Tak to za prvé. Za druhé, reálně když to zhodnotím, tak prostě zkrátka letos víme, že by to prostě nedopadlo. Takže nějaká shoda okolností, situace na tom, řekněme, cyklistickém světě, tak nějak to vyplnulo, ale řekl bych, že to je takový celkem nestandardní byla situace. A si říkám, letos určitě to je úplně, úplně jinak, takže...
2: Protože já se přiznám, v kilometrech jsem to říkal několikrát, přišlo mi to moc brzo. Navzdory tomu, jaké měla výsledky, tak jsem si říkal, je to juniorská kategorie a s juniorským sportovcem to může udělat ohromně moc, když se jeho výkony dají nad to, co předváděl například Matyáš Vacek na Giro d'Italia 2025, co jezdil Pavel Bittner, byť to nebyly takové výhry jako rok předtím třeba na Vuelte, ale stále to byly kvalitní výsledky. Tak jestli jste si náhodou neříkali něco podobného, protože mě to osobně napadlo, že to vlastně pro juniorského sportovce může být poměrně rána.
0: Ano, přesně to jsme si říkali, že vlastně nemůžeme srovnávat přece juniorské kategorie s elitními kategoriemi, které jsou ještě o několik levelů dál a natož World Tourovými jezdci, závodníky a do toho jsou samozřejmě ještě ženy jako dámy, které jsou taky výborný, špičkový. Takže ano, vážíme si toho, prostě je to tak, byla zvolenou královnou cyklistiky a tak to jako vnímáme, ale na druhou stranu vnímáme i to, jak jste hovořil o tom, že prostě je to asi nesrovnatelné a nevím, jestli to je úplně adekvátní, no, takže asi
1: na druhou
0: asi
1: stranu,
0: tak...
1: jako možná teďko s tebe mluví ta pokora i toho bývalého judisty, nicméně zase, když my jsme se tady o tom s Martinem bavili, tak já jsem vyvažoval ten názor, já jsem říkal, hele, dobře, ale zrovna Bára je ten typ, naštěstí, s kterým to nezamává, pro kterou je to třeba další jako potvrzení toho, že je na správné cestě. Už teď doma, když jste, já nevím, na dovolené, nebo prostě Bára je doma s vámi a bavíte se o její budoucnosti, už jste stoprocentně přesvědčení, že už je na té cestě za tou profesionální cyklistikou a už jakože jednou prostě to bude jako všechno směřovat k tomu, aby vyhrála olympijské zlato, nebo aby prostě opakovaně vozila duhové trikoty z mistrovství světa v cyklokrosu v té elitní kategorii?
0: Tak to by byla to jako hezká pohádka, ale já si myslím, jestli můžu mluvit jako za sebe, tak ještě já jsem nohama na zemi, že opravdu teď uvidíme, teď se tam mění kategorie z U23, z juniorek na U23, takže cyklokrosová sezona. Samozřejmě to už nebude jako to bývalo, to je jasný, protože ta výkonnost tam je už hodně let vlastně skok výkon a i výkonnostní tím pádem, ale co jsem rád, že sama Barča má jasnou představu a že i o tom výsledku teďka vlastně na těch horských kolech, celá ta sezona, takže už si sama říká a už začala tomu směřovat všechno, že opravdu by ráda zkusila tu profesionální cyklistiku, ale musím říct jako zkusila, protože uvidíme, jak se bude dařit v dalších letech a jak moc rychle se dokáže, nebo jestli se vůbec dokáže prosadit v té další kategorii. Takže já si myslím, že třeba, myslím si, že Barča teďka v hlavě má opravdu, že se opravdu teďka tomu chce věnovat na 100%, i když stále to je studentka a stále samozřejmě pro nás ta priorita škola je ještě o něco víc.
2: Když se podívám zpátky na začátek toho, o čem jsme vlastně před 3/4 hodinou začali mluvit, když se podíváte na celou tu cestu, kterou jste tady ušli za posledních, dejme tomu, 10 let, co se začala měnit její cyklistika jako dopravní prostředek pro medaile, tak doporučil byste i dalším rodičům, aby tuhle cestu zkusili? Líbí se vám ta cesta, vlastně to, co jste tady všechno museli absolvovat, aby se Barboře Bukovské mohlo dařit na těch juniorských akcích zatím?
0: Rozhodně ano, protože já jednoznačně s ženou si to užíváme, samozřejmě neříkám, že všechno je růžový a všechno, co je zlato, se třpítí je zlato, ale o to jsou, samozřejmě jako jsou problémy, ale jsou problémy o to, aby se vyřešili a jelo se krok po kroku dál, že rozhodně to stojí za to a já si myslím, že každý pak rodič, když něco podobného a přeju to všem rodičům, aby něco takového podobného zažili, protože to samozřejmě jsou zážitky na celý život, když u těch závodů člověk stojí a jako člověk si může říct, to je moje dcera nebo můj syn a být fakt jako v ten okamžik opravdu pyšný, takže ten pocit je ničím jako nenahraditelný.
1: Je tam nějaká role, kterou si s manželkou necháte i v době, kdy třeba Bára půjde do profesionálního týmu a bude najednou řešit i třeba smlouvy a tyhle ty věci? Je tam něco, co zůstane? A nebo už tam bude třeba fakt ta podpora z domova u televize, nebo maximálně, že vyrazíte za ní na trať a budete jí tam fandit?
0: Jo, tak si myslím, že rozhodně nebudeme u televize, pokud to půjde, tak určitě ty závody budeme podporovat, ale spíš už to bude pozdálí, možná když si někdy přijde nějakou radu, ale ono i tak, je to stále ještě rodina, ještě mladá, ještě ani 18, takže podporu jako rodinou samozřejmě musí mít a stále ještě něco zlepšovat je, jako teď nemyslím ani cyklisticky, ale kam to posunu dál, takže...
2: Stále jste tak trochu taxi.
0: Trošku, ale já si myslím, že se snažíme, aby jsme úplně taxi nebyli, že právě si prosadíme i to svoje, takže to dokážeme skloubit, aby jsme nebyli jen ty taxi.
1: Cyklistika a cyklistický rodič má fakt svoje specifika. Je něco, co když se podíváš na tu minulost, jak jste prožili vlastně to dětství až vlastně po tu juniorskou kariéru Báry a teďko aktuální pořád cyklistickou kariéru Ondry. Co je na tom být rodič malého cyklisty krásný a co naopak říkáte, tyjo, tohle fakt je náročný a připravte se na to, když to říkáte některým jiným rodičům. Takový ty klady a zápory být cyklistický rodič.
0: Já teďka nevím, jestli to je podle mě ještě úhel pohledu. Podle mě rodič, který není cyklista, a na to třeba ještě jenom sportovec, ale chce jenom udělat nějaký support, podporu těm dětem, tak si myslím, že to je úplně něco jiného, než když o tom budu mluvit já. Takže když vám řeknu, že skoro žádný nevýhody tam nevidím, ale samozřejmě příprava na závody, to znamená kola, člověk hledí, hledá čas, ten servis, aby to fungovalo, aby se nestalo, protože to nejhorší, co může stát, že prostě nejde závod, ne, protože ten člověk nemá, nevím, prostě výkon, ale protože to kolo nefunguje správně, například, tak samozřejmě to jsou nějaký hodiny, který člověk musí vidět, že to může, musí obětovat, ale zase obětování, tak možná ani žádná oběť to není, ale asi tak. Řekněme, cestování na závody. My jsme to zase měli o trošku jednodušší, když jsme jezdili na ty horský kola, tak jsem se závodil i já, takže my jsme jeli 4 a z toho 3 závodníci, takže i ta efektivita byla velká, ale když tak vidím na ty závody, že přijedou rodiče fakt s malým jedním ratolestem, malým dítkem, který se závodí na 15 minut, k tomu má ještě sourozence, který tam jako nic moc jako nedělá, jenom že tam je s těma rodičema a odjedou, takže vlastně ta efektivita možná je taková na ten čas, no. Ten čas myslím, že je tomu věnovat. Ale to pro mě je jedno, jestli cyklista, cyklistika nebo cokoliv jiného.
1: Poslední věc mě zajímá. Cyklokros, bajky, obě disciplíny, které jsou náročné i na ten servis, na to, já nevím, prát drezy. Jak se pere dres, mistryně světa? Pere se jinak.
0: No, úplně stejně se pere.
1: Ne, ty jako cyklista, který prostě jako, všichni máme k té duze obrovskou, jako obrovský respekt, takovou jako posvátnou, jako nějakou emoci, tak když si poprvé jako držel ten trikot a špinavý po prvních závodech, dával jsi to do pračky s jinou emocí.
0: No, ale to trošku je to jinak, bohužel, protože vlastně to byl její poslední závod, kdy vlastně měla ten dres, takže vlastně ona v něm nezávodila. Takže prostě nezávodila.
1: Takže teď.
0: Ona si užila ale celou sezónu mistryně Evropy, takže si myslím, že i to má hodnotu, že něco podobného. No, tak kolikrát prostě před garáží hadice a vystříkat to a pak do pračky.
2: Je to stejné. Dobře. Moc krát děkujeme. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka, jejich hostem tatínek Barbory a také Ondřeje Bukovského, Lukáš Bukovský. Moc krát děkujeme, že jste přišel do kilometrů.
0: Já taky moc děkuju a zdravím, mějte se na shledanou.
1: Já díky za tuhletu, vlastně za tenhle ten vhled do toho, do té psychiky cyklistických rodičů, protože to je komunita, o které se tolik nemluví, ale je strašně důležitá pro rozvoj naší cyklistiky. Díky.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Kilometry Jiřího Ježka na Rádiu Praha.

Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Jitka Zelenková. Dobrý den, Jitko.
2: Krásný dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Jitka Zelenková je česká zpěvačka, která se přezdívá dáma se sametovým hlasem. Na scéně je už více než 50 let. Proslavila se jako vokalistka po boku Karla Gotta, ale také jako sólová umělkyně s nezaměnitelným altem a osobitým výrazem. Její písničky jako Zázemí, Ty mi smíš i lhát, Mít svůj kout nebo Bez lásky láska není znají celé generace. Naspívala jako první v Česku legendární Haleluja od Leonarda Cohena. Přespívala řadu světových hitů a dodnes koncertuje s komorním triem i s velkými big bandy. Jitko, vaše cesta k hudbě nebyla úplně přímočará. Vy jste se sice narodila do hudební rodiny, ale jako malá jste chtěla být zdravotní sestrou. Je to tak?
2: Ano, je to tak, nejenom zdravotní sestrou, ale také lékařkou. A vzniklo to tak, že když mě bylo 11, tak jsem byla ze školou v přírodě a dostala jsem tam akutní kloubový revmatismus a zánět srdečního svalu. Odvezli mě do Vimperku, do nemocnice a já místo, abych trpěla, tak jsem začala obdivovat lékaře a sestry. Ležela jsem tam 6 neděl úplně bez hnutí a učila jsem se znova chodit. No prostě je to těžká nemoc. Pak mě převezli do Prahy a já jsem si vzala do hlavy, že musím se věnovat tomuhle povolání, protože jsem to začala obdivovat, obdivuju dodnes. Dodnes jsou to pro mě největší osobnosti. To znamená, že když přijde lékař v bílém plášti, tak já udělám